0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Čech tam zatím mával tými svými čísly, tak si říkám, Franta, napíš se a myslí, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Ha, ha, ha, ha, ha, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v kaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, no a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

tetě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku, a ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsmev bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily a pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa Popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu Popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

0: coraje. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakování.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: času je viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
0: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, strcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudané?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
6: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
5: Já totiž
6: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, bůh nahoru, drc nebo černošice hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
5: ano.
6: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul na pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů. A říkám, tak to je skvělý, tak náhle žena, ahoj, čau, a já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, Ježíš, Humoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho dvrčí, vy jste pích, co jste, a já píchnul, Ježíš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel, hnedka jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, je tě klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu. Koho vytáhneš?
1: Ten čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelka Podvěží, Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte, znáte? Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, samozřejmě pumpař říká.
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás auta, blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Ne? Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve ze tmy, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? Mm-hmm. S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to
3: no,
2: je jako...
3: O čem hrát,
2: ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavary, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak trapasy na jevišti a Viktor Price. Ty jsi se s Viktorem potkal?
1: Já jsem se s Viktorem Pricem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
0: Žofíně. Pražský písničkář.
1: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Price tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrál protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý, a Pavel Kříž, tři nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Bumpoce na náměstí.
0: Podle toho, jako to mluvíš, to obsazení i autoři a tak.
1: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná instance. Studentská balada. Stalo to za to.
0: Trapasy jsi vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
1: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech.
0: Ty se zbál, že to bude trapas.
1: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty
0: přes
1: náhradní.
0: Rameno, no
1: ty
0: náhradní, jasně.
1: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem zrovna ve válce, v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
0: Martin Zounar je v Humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
1: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
0: No.
1: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říkám, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
0: No.
1: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to se zhravej, no.
0: No tak to je proti, takže co si vyberete?
1: No,
0: trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy. Koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdolnek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čmaňa a Zouňa.
3: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: já
4: den.
7: Chtěla pozdravit pana Zounara a poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Tak kdy? To už bylo.
4: A byla jste úplně mokrá, jste byla. Dobře.
7: Probíhá. Všichni. Všichni, ale hrálejte hezky.
4: Děkujeme.
7: Třeba Ačko.
4: Tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc. A ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva z vás pozdravuji do rozhlasu.
4: Děkujeme.
3: My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál. Zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a Čmaně.
9: Dobře. Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravý? No teda, já vydržím hodně, jo? Ale aby mě, ausgrednet, mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně?
10: No.
9: Mně je prakticky úplně všechno.
10: Jo.
9: Jo. Od zápalu blan až po zácpu. To jsem ještě nikdy nezažil,
10: no.
9: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpaný.
10: Tak vám to říkám já,
9: jo.
10: Který už nebyl na hajzu.
9: Ježiš, člověče, právě že no. Byl, ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Duchodu?
10: Já, jo, já jsem v důchodu, jo, jo, v invalidní, víte, jo. Od 20 let, jo, to jsem dostal první mrtvici. Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta. Jo. No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
9: To se furt vytahujete, jo? No. Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo? No,
10: prosím vás, no. Tak schválně.
9: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na chadláku, tak to s ním normálně seklo.
10: No, to vám tak věřím,
9: Helejte, když jsme u toho teda, jo?
10: No.
9: Tak, kdybyste viděl, co já kašu, jo? Kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
10: No tak schválně.
9: Jo?
10: No.
9: Jo?
10: No.
9: No tak jo.
10: Nechte to, laskavě, ano.
9: Jo.
10: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
9: Jo, žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
10: No, prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno
9: no.
10: Začala bolet slezinka.
9: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show, no to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět. Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná strana to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mogdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo, začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je Boží plán, což je, to je ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů, a teda Jeřábek, co by tramvaják, s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy, a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohle udělal v 30 takovou lbejkárnu
3: no.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom babuče.
3: Zdravíme
4: Čmaně, ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polívka, Míra Donutil, Čmaně a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těma bardama.
3: Culí se a usmívá Matěj Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte Povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal Lásku Luďka Soboty, protože tam je já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě narodil, já se směji, že no tak takhle.
3: Aby to jde, že
4: no,
3: něco.
4: Mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo. Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíče Kemmer.
4: No, tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tady Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Z Humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím. U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Jasnačka, Ludia, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to půjde?
4: Dobrý
1: Ačko.
4: Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdraví Martina.
2: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji, dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě jednou Hynek z Vysočiny.
2: Dobrý den, Hynku.
5: Zdraví pánové ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
2: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo. Tak budeme
2: starý, no tak
1: budeme pokračovat.
2: Já se teď na toho Luďka, člověče.
1: No tak
2: dobře, tak přišli.
1: To jde pryč zatím.
6: Hlejte sem a víte, víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo.
6: Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježiš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hoďkou mě dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkejte, dětku.
6: To vám teda řeknu, no. Víte co? Vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč?
7: No,
6: protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiš.
6: No.
8: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla materka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
6: No ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, vy jste bezcitné.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel moci.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani.
8: Ani.
6: Myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto, ne teda. Po kolika ti, že infarktech?
8: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musel na to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako ementál.
8: Jo, ementál.
6: Jsi jako Romanur. Já jsem úplně mrtvej člověk, jo.
7: Proč neležíte v nemocnici?
6: No proč? Co pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
7: No tak si těte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
6: Jo.
7: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat?
6: Já, slečno.
7: My už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošmákli.
7: No jo.
8: Kam to jedeme?
7: No do Hodkoviček, ty blbe, ne?
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zednička, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Když se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manžele příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal toho, jak porazí opilej autem, Haníčenec úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral sanitku. A víš co, to, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takový, brada, dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, já jsem teďka, prostě vůbec se s tím jako nepádal, prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí. Ty se musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen
1: to tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Se za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude byla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
1: No ano, týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno
2: dneska
1: prostě
2: se
1: udělá
2: to prostě
1: ten...
2: Zrc, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten, pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo,
1: rád, že poznal tu práci toho Jirky Adamce,
2: to skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle, to myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co, všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit. Něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já pro tohle vidí, tak jo, tak já si zlíknu te cilky. Modrý

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod třeba, ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Tak poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tam...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Pustila mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezi tím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická. Řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: Kdo to bude?
5: Ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. Mm-hmm. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova, přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jedno nohou židli zatím. A teď jsem to zapomněl, teď jsem se opravdu chtěl.
4: To vůbec nevadí,
3: zeptat,
4: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: hostem?
4: Že budete neví. Hostem Humoriády, je to
5: jo,
4: pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, ano, už jsem si tam, odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, ano. Jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili, jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská. Halina Pavlovská.
4: Děkujeme. Děkujeme.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 18, ano.
2: 18. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš. Legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam má Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad,
2: nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne, a to sedne to ne někdy, když to opravdu sedne, a je to o tom, že se lidi nepředhánějí, ale jdou společně k tomu, že je baví, že se lidi smějou, že a teďka se poslouchá jenom co a zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý, prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 8.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě můžete někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavín, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct Ačko nebo Bčko.
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říkala, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto

0: je to plný, že okamžitě a zítra, tak jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Ta, jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budu hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička.
1: Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo teda...
2: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal ale že pro mě má sultána Styrle.
3: Já musím říct, já to možná někde říká, to je jedno, to je největší zatím Fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu. Byl.
4: Tak jsem sundal ty
3: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, chce, pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ono se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
5: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
6: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie CZ.
5: Martin Zouna.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Přelouči je nový park u domova pro seniory, který je otevřený také veřejnosti. Pardubice vyhlásily první ročník soutěže o nejlepší chaloupku z perníku. Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. V Pardubickém kraji dnes čekejte převážně zataženo až oblačno, déšť a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Nový park, který je speciálně upravený pro lidi s demencí, otevřeli v Přelouči u domova u fontány. Cesty jsou navržené tak, aby se v nich nestratili ani lidé, kteří mají problémy s orientací. Park je otevřený také veřejnosti. Je tam rybníček s molem nebo dětské hřiště. Některé prvky mají klientům připomínat jejich dětství, vysvětluje architektka Kateřina Waldhauser.
3: Snažili jsme se použít nějaké prvky, které jsou jakoby retro, protože právě tihle lidi si nejlépe pamatují věci, které jsou z jejich dětství, lépe než třeba věci, co se staly před týdnem. Takže jsou tady právě mobiliář, který připomíná židle ze školních lavic, anebo právě kuličky.
2: Pardubice letos poprvé pořádají soutěž Pardubická perníkiáda. Určená je profesionálním pekařům a cukrářům i dospělým amatérům, kteří mohou přihlásit vlastnoručně vyrobenou perníkovou chaloupku. O vítězích rozhodne odborná porota podle technického zpracování, originality, výzdoby a celkového dojmu. Hlasovat budou také návštěvníci následné výstavy.
4: Zájemci se můžou přihlásit elektronicky prostřednictvím formuláře na webu města do 13. listopadu, případně do naplnění výstavní kapacity. Hotové chaloupky budou od 27. listopadu do 20. prosince vystavené v Maashausu na Perštýnském náměstí. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu.
1: Sport.
2: Fotbalisté Pardubic ve včerejším duelu zvítězili na hřišti ostravského Baníku 2-1 a poprvé v sezóně naplno bodovali. Výhru zařídil Václav Drchal a Abdullahi Tanko. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze Španělska si tak odveze celkem 3 medaile, protože má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
5: Je to fakt neskutečný, myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, těch míst jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládla takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala a pak to mě to hrozně bavilo.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku zataženo až oblačno na většině území s deštěm nebo přehánkami. Dopoledne budou srážky slábnout a oblačnosti začne od západu ubývat. Později odpoledne a večer budou přehánky ustávat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou postupně místy mírně nepříznivé, tlak slabě stoupne a bio předpověď je na jedničce, ta je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A na silnicích zůstaneme i za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Čím dál častěji se policisté při silničních kontrolách setkávají s agresí od řidičů. Jaké situace musí strážci zákona při zastavení auta řešit a co k takovému chování řidiče vede, to uslyšíte právě za malou chvíli. A jdeme na muziku, čeká nás Petr Spálený, Dlouho, dlouho spím, to asi není váš případ, taky tady bude skupina Tichá dohoda, Bruno Mars, Věra Špinarová, anebo teď Petr Nať. Tak vám všem přejeme hezké vstávání a pěkný poslech.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 4,5 minuty bude 16:15, je pondělí 14. září a posloucháte Český rozhlas Pardubice. Středolevý opoziční blok podle aktualizovaných předběžných výsledků včerejších parlamentních voleb ve Švédsku získal 176 křesel, dosavadní vládní blok 173. Vyplývá to podle agentury Reuters z projekcí švédského volebního úřadu. Zhruba o 14:30 ráno průběžné výsledky přisuzovaly opozičním stranám o 3 poslanecká místa víc než dosavadnímu vládnímu bloku. V tu chvíli bylo sečtených nějakých 6170 z celkových 6626 volebních okrsků. Jak to ve Švédsku dopadne, samozřejmě dáme vědět. Podobně jako v Rusku, tamní veřejností se před parlamentními volbami šíří úzkost vyvolaná válkou s Ukrajinou. Ruské úřady sice tvrdí, že válku vyhrávají, ale skoro 5 let od jejího začátku jsou Rusové čím dál víc znepokojení jejími dopady na běžný život. Nervozitu posilují i útoky ukrajinských dronů, kvůli kterým Rusové válku pociťují na vlastní kůži, píše agentura Reuters. I situaci v Rusku pochopitelně sledujeme. Další zprávy nabídneme o 17:30. Teď zpátky do Česka. Nadávky, vyhrožování, ale taky fyzické napadení. I to jsou reakce řidičů, se kterými se policisté setkávají při silničních kontrolách. Počet případů fyzického napadení přitom podle odhadů policistů roste. Nejčastěji si agresivního chování všímají u řidičů, kteří si před cestou dali alkohol anebo drogy. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala policejní hlídka v Ústí nad Labem. Reportérka Sára Adamcová se tématu věnovala.
1: Co jste pil?
2: Hej, tu druhou zadára, dělej!
1: Já jsem dostal na oko.
3: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik a v sobě měl podle tamních policistů skoro 2,5 promile alkoholu. Agresi od řidičů ústečtí policisté řeší běžně a alkohol a drogy nejsou jedinou příčinou fyzických napadení, říká mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová.
4: Příčinou může být například stres, frustrace, spěch, nezvládání emocí nebo celková neohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
3: Právě frustrace bývá nejčastějším spouštěčem, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
5: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů tu frustraci jako prohloubí a agresivně reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
3: Alkohol a drogy podle Šuchy zase potlačují racionální úsudek, což může vyústit k agresivitě, a to i při řízení. Zavedení trestů za agresivní jízdu momentálně zvažuje Ministerstvo spravedlnosti. Prosadit chce i zpřísnění trestů za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog. Fyzické násilí většinou následuje po verbálním napadení, pokračuje Matouš Šucha.
5: Různé urážky, nadávky, křik, to vymezování si pozice a zpracovávání frustrující situace z toho přistížení při porušení dopravních předpisů a zároveň už i uvědomování si negativních následků.
3: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Shen.
6: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
3: Za loňský rok policie zaznamenala 310 případů napadení policistů, o 20 méně než předloni. Tyto statistiky ale nezahrnují incidenty při silničních kontrolách, ty policie neeviduje. Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest, v tomto čase je s vámi Český rozhlas Pardubice v pondělí 14. září. Kennedyho centrum pro muzická umění ve Washingtonu je na pokraji bankrotu a už zítra by mohlo zavřít. Napsal to deník The Washington Post s odvoláním na vedení kulturního střediska. Jeho vlastníkem je americká vláda. Členové správní rady instituce, které do funkcí dosadil Donald Trump, se domnívají, že zabránit bezprostřednímu a jistému fiskálnímu kolapsu by mohlo jenom instalování jména současného prezidenta na fasádu budovy centra. Vyplývá z dokumentů, které má americký list k dispozici. Další zprávy u nás uslyšíte o 17:30. A co budeme sledovat v Pardubickém kraji, tak to jsou různá jednání zastupitelů. Ti zasednou třeba v České Třebové od 15 hodin v městském muzeu, projednají změnu rozpočtu anebo majetkové záležitosti. V 18 hodin zasedají zastupitelé v Holicích na Pardubicku, u nich je na programu přehled a posouzení prvotního záměru sportovních staveb i výkupy pozemků. Zastupitelé v Chrudimi projednají vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a ZEPSu, taky osobnost města Chrudimi za letošní rok, případně financování rozšíření kapacity doktora Malíka, tedy školy doktora Malíka. No a ještě jednání zastupitelů v Ústí nad Orlicí v kulturním domě od 15 hodin, finanční záležitosti, majetkoprávní úkony i domov pro seniory, nový pavilon D. Počasí. Rozpršelo se v Pardubickém kraji, dnešní ráno je zatažené až oblačné, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne už budou srážky slábnout a oblačnost začne od západu ubývat. Později odpoledne a večer přeháňky úplně ustanou. Teploty 19 až 22, takže se znovu lehce otepluje, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až severozápadní, rozptylové podmínky dobré, večer postupně místy mírně nepříznivé.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Tentokrát vás vezmeme do Chocně a bude to výlet hlavně pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Prohlédneme si znovu obnovený chocenský pivovar, ochutnáme neobyčejné francouzské palačinky a chutě Vietnamu nám představí bývalá česká mis Monika Leová. Na gastroturistiku po Chocni vás zve Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: teď si sáhneme do svědomí ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice i do kontejneru 6,5 minuty před 17:30 v pondělí 14. září. Jestli pak třídíte odpad a víte, co do které popelnice patří, právě na třídění se dětí zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je třídění?
2: Uklízení.
1: Uklízení čeho?
2: Hlaček.
1: A ty víš, co to je třídění?
3: Třídění je, že třídíš odpadky.
1: A jak je třídíš?
3: Že třeba do zelený patří plast.
1: Do zelený patří plast.
4: A třeba do modrý patří sklo.
5: Já nevím, jestli sklo.
6: Do modrý papí a do zelený patří sklo.
1: Víte, do které popelnice patří plast?
7: Na žlutý.
8: Na žlutý.
1: A víte, do které popelnice patří třeba olej?
9: Do červený.
10: Do červený.
1: Co patří do zelené popelnice?
11: Sklo.
1: Patří do zelené popelnice ještě něco jiného než sklo?
12: Papír.
1: A víte, kam patří nesnědené jídlo?
13: Do kompostu.
1: A co se všechno může dávat do kompostu?
14: Jídlo zkažené i nesnědené.
15: Okurka.
3: Může se tam dávat třeba i jídlo a jsou v tom potkany a žížaly.
1: A máte doma kompost?
3: Ne, babička.
16: A má tam potkana a žížaly.
3: A děda zabil potkana.

0: Jsou tady zprávy s Michaelou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Přemošnice spustila druhou vlnu prodeje pozemků v nové obytné zóně. Za přípravu parcel město zaplatí 50 milionů korun. Zájemci si jich zatím rezervovali 13, volných je dalších 19. V Heřmanově městě se mění dopravní režim u nádraží. Radnice zjednosměrní příjezd z Jiráskovy ulice a zároveň zmenší parkovací plochu v prostoru křižovatky. Uvolněný prostor tak umožní bezpečný průjezd vozidlům záchranných složek. Na třídě Karla IV. V Hradci Králové je kvůli rekonstrukci za 34 milionů korun znovu uzavřený frekventovaný podchod pro pěší a cyklisty. Omezení potrvá do středy 30. září. Dělníci na místě betonují podlahy a lidé musí staveniště obcházet po Střelecké ulici. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Podle Ovocnářské unie úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyn mladých stromů. Na řadě je sport. Fotbalisté Slávie vyhráli v Teplicích 2-0 a po 8 kolech vedou šance ligu o bod před Libercem. Olomouc zvítězila v Plzni 3-2, Hradec Králové ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě nad Baníkem také 2-1. A počasí. Dnes čekejte zpočátku zataženo až oblačno na většině území s deštěm nebo přehánkami. Dopoledne budou srážky slábnout a oblačnosti začne od západu ubývat. Později odpoledne a večer budou přehánky ustávat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď dobré, večer budou postupně místy mírně nepříznivé, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: V České Třebové neprojedete po mostě v ulici Chmelnice. Most je uzavřený kvůli stavebním pracím a uzavírka je plánovaná do 25. září. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pohled do našeho večerního programu po 22. hodině divadlo pro vaše uši a bude to s malířem Jiřím Andrlem, který zrovna dnes slaví 90. narozeniny. Teď si taky připomeneme Petra Reska.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak to byla Jitka Zelenková ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 4 minuty před 6:45 v pondělí 14. září a my už teď otevřeme dnešní noviny společně s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Síť dobíjecích stanic v Pardubickém kraji se rychle rozvíjí. Řidiči elektromobilů můžou dnes načerpat energii od různých dodavatelů na skoro 100 míst. Největším provozovatelem veřejných dobíjecích stanic je společnost ČES, která jich v Pardubickém kraji provozuje 50. Mezi nejvytíženější patří místa u dálnice D35, třeba ve Svitavách a Rokytně. Jejich řady nově rozšířily ultra rychlé stojany v Pardubicích u místního retail parku. Tak o tom informuje mluvčí společnosti ČES pro východní Čechy Šárka Beránková-Lapáčková. Dvě nejvýkonnější dobíjecí stanice společnosti ČES s výkonem 400 kW se nacházejí v Nádražní ulici, v Rosicích nad Labem a v Šedivci na silnici první třídy číslo 11 mezi Letohradem a Žamberkem. Ve Svitavách je v provozu dobíjecí stanice s výkonem 320 kW, konkurenční E.ON v České Třebové provozuje dobíječku s výkonem 300 kW. Další informace o dobíječkách pro elektromobily v Pardubickém kraji najdete v Mladé frontě dnes.
1: 17-letá dvojčata Říhova ze Svitav vyhrávají prestižní fotografické soutěže v Česku i v zahraničí, přestože fotí mobilním telefonem. Teodora Marie uspěla v národním kole Eisa Maestro Photo Contest a míří do Berlína. Její bratr Tobiáš Jan vystaví koncertní fotografie na festivalu v italském Terstu. Pro deník nafotili exkluzivní série snímků. Podívat se na ně můžete na webu.
0: A ještě se zaměříme na deník Právo na stránku pro severovýchodní Čechy. Titul Živnostník roku Královéhradeckého kraje získala Ellen Konečná z Hronova. Ta se specializuje na fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat. Firmou roku se stala společnost, která vyvíjí a vyrábí speciální testovací zařízení pro letecký, kosmický a automobilový průmysl. Série krajských finále republikových soutěží odstartovala právě v Hradci Králové. Oba vítězové postoupili do republikového finále. Jeho vyhlášení bude 10. prosince v Paláci Žofín v Praze.

0: skupina Roxette, minutu po 6:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 14. září. Institut paměti národa představí další přednášku právě dnes v 18:30. Bude to přednáška Magdaleny Faltusové na téma Neznámý hrdina Přemysl Pitr. Tahle osobnost, to je křesťanský vychovatel, humanista, pacifista, který svou neunavnou činností ve prospěch ohrožených dětí pomohl změnit k lepšímu osudy stovek z nich. Ne nadarmo se mu přezdívalo český Nicholas Winton. Už od 20. let 20. století pomáhal chudým dětem v Praze na Žižkově, kde pro ně vybudoval Milíčův dům. Během druhé světové války pomáhal židovským rodinám a v poválečné době zachránil stovky židovských dětí z koncentračních táborů i německých dětí z internačních táborů. Součástí besedy bude promítání krátkého dokumentárního filmu Děti Přemysla Pitra. Víc tedy v 18:30 v Pardubicích Institut paměti národa. A v městské knihovně v Hlinsku tam bude už od 8 ráno seminář pro seniory o technologiích ve věku 65+. Akce je zdarma ve spolupráci s městskou knihovnou. Nezapomeňte si přinést nabitý chytrý telefon anebo tablet. Semináře jsou určené pro malé skupiny. Městská knihovna ve spolupráci s neziskovou organizací Moudrá sobička pořádá 4-hodinové semináře. Zájemci se naučí, jak správně ovládat tablet a chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Navazující semináře budou ještě 5. a 12. října ve stejnou dobu, tedy od 8 do 12 hodin. Ještě doplníme přesné místo. Městská knihovna Hlinsko, první patro, oddělení pro dětské čtenáře. Kapacita je 10 až 15 účastníků.
1: Počasí.
0: Po deštivém ránu čekáme pozvolné ubývání srážek. V Pardubickém kraji teď prší na spoustě míst. Dopoledne už budou srážky slábnout a oblačnost začne od západu ubývat. Později odpoledne a večer přehánky úplně ustanou. Teploty 19 až 22, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až severozápadní s rychlostí do 20 km za hodinu.
2: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Single X dospíval 7 minut po 6:15 v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s datem 14. září. Za chvíli Karel Zich v našem programu a začal taky 38. týden roku 2026 a taky ten zahájíme ve společnosti pořadu Osobnosti Česka po 13. hodině s moderátorem Oskarem Hesem. Znovu další člověk, který ve svém životě něco dokázal a konkrétně máme na mysli úspěšného paralympijského cyklistu Jiřího Ješka. Tady je krátká ukázka.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: Já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten náklaďák. A to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci do toho nemocničního pokoje. Tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postel, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomej, že si ze všeho dělám legraci.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
0: Tento pořad si můžete poslechnout už dnes po 13. hodině. Doplníme, že hostem Oskara Hese bude tentokrát nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Skuteč se nechá prověřit skládku v bývalé Štěrkovně. Kvůli rekonstrukci bude pardubická hvězdárna mimo promos nejméně dva a do půlky října. Pardubičtí fotbalisté poprvé v sezóně slaví ligovou výhru na Baníku, zvítězili 2-1. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 22 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Skutečská radnice nechá prověřit skládku v bývalé Štěrkovně. Město získalo dotaci na analýzu rizik staré ekologické zátěže. Průzkum bude stát skoro 2,5 milionu korun.
3: Odborná firma prověří areál bývalého pískovcového lomu i samotné Štěrkovny. Podle webu Ministerstva životního prostředí by území mohlo být kontaminované těžkými kovy a chlorovanými uhlovodíky. Průzkum začne příští měsíc. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích zůstane zavřená nejméně do poloviny října. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce za 8 milionů korun, při které mimo jiné dělníci také demontovali kopuly. Novou zatím observatoř nemá, dodat by ji měla specializovaná firma zhruba v polovině září. Výměna ale byla už nutná, potvrzuje vedoucí Petr Komárek.
4: Už další dobu do té kopule zatékalo, vždycky vlastně na jaře a na podzim jsme museli z dalekohledu a z prostoru observatoře vytírat vodu, protože to je kov bez žádné izolace, takže zkrátka dobře velice trpěly přístroje uvnitř té observatoře.
2: Kromě toho získá hvězdárna také moderní robotický dalekohled. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje za nevyžádané zasílání intimní fotografie nebo videa až rok vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku. Kromě takzvaného kyberflashingu by měl být nově trestný také doxing, tedy zveřejnění osobních údajů jako telefonní číslo nebo adresa s cílem člověka poškodit. Za to by pachatelům hrozilo až dvouleté vězení. Návrh je teď v mezirezortním připomínkovém řízení.
1: Sport.
2: Fotbalisté Pardubic slaví první ligové vítězství v sezóně. K výhře 2-1 na hřišti Baníku Ostrava dospěli po povedených brejcích. Mohli vstřelit daleko více branek, ale i trefy Drchala a Tanka stačily na 3 body. Trenér Pardubic Jan Trousil i přes 2 zahozené brankové situace chválil výkon ex-baníkovského útočníka Tanka.
5: Věřili jsme, že tahle taktika, kdy Tankán už je zdravý, který je pro mě strašně důležitý hráč v té organizaci toho pressingu a hlavně v tom, jak se řeší ty situace, neplaší se na balónu, samozřejmě někdy to zadrbe, ale to je strašně pracovitý útočník, jak dozadu, tak dopředu. Dostává se v každém zápase do situací a věřili jsme, že to bude to stejný, že přes jejich levou stranu se budeme prosazovat a to se potvrdilo, takže z toho pohledu to bylo velmi dobře. Škoda, že jsme těch gólů nedali prostě víc.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Dopoledne budou srážky slábnout a oblačnosti začne od západu ubývat. Později odpoledne a večer budou přehánky ustávat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď dobré, večer budou postupně místy mírně nepříznivé. Tlak slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Převrácené osobní auto překáží za 33. kilometrem ve směru na Prahu. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A představte si dvoupruhový kruhový objezd. Kdo pak má přednost při výjezdu? Odpověď nabídneme za malou chvíli, zatím můžete přemýšlet klidně i za volantem. Je krátce po 6. hodině pondělí 14. září. Vrátíme se i k fotbalu. Jak jste slyšeli, hráči Pardubic dokázali poprvé v sezóně vyhrát. Po dvou gólech z brejkových situací porazili Baník Ostrava 2-1. Další ohlasy nabídneme kolem 6. hodiny 50. minuty. A čekají vás i písničky, které nestárnou, třeba Jaromír Nohavica Jdou po mě jdou, nebo skupina Jelen Ještě jednu noc, Tomáš Linka Chci být vodou na tvůj mlýn, a teď si dáme Tornero v podání Ilony Čákové. Tak pěkný poslech přejeme vám všem.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
0: Podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, 4 minuty před 6:45 v pondělí 14. září. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce měsíce vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra se budeme věnovat jízdě na kruhovém objezdu, tentokrát výjezdu z levého pruhu.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Začalo pondělí 14. září a vy posloucháte Český rozhlas Pardubice minutu po 6:15. Nahlédneme k sousedům, co se tam dnes bude dít. Dopravní podnik města Hradce Králové představí nové trolejbusy. Taky bude briefing ke zprovoznění stavby silnice první třídy číslo 31 Hradec Králové křižovatka Mileta. Briefing ředitelství silnic a dálnic ke zprovoznění odpočívky Předměřice na dálnici D11. Tam bude generální ředitel RSD a zástupce zhotovitele. Ti poskytnou informace o nové odpočívce i obecně o výstavbě odpočívek v Česku. A něco veselého z Náchodska, Nové město nad Metují, tam pokračuje festival české filmové komedie. Ten trvá až do soboty 19. září.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekáme velkou oblačnost, zataženo až oblačno, dopoledne budou ještě místy přehánky, odpoledne už jenom výjimečně, odpoledne taky bude ubývat oblačnosti. Teploty 18 až 21, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vítr mírný, západní až severozápadní, předpokladané množství srážek je dnes od 0 do 5 mm, rozptylové podmínky zatím nepříznivé, přes den dobré.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice 6 minut po 6:45 v pondělí 14. září. Na muže ve věku kolem 50 let u břehů západní Austrálie zaútočil žralok. Napadený byl dnes urychleně převezený do nemocnice, oznámili podle agentury AFP místní úřady a záchranné složky. Úřady uvedly, že dostali hlášení o incidentu u pláže Grenfell Beach, která se nachází přibližně 400 km severně od Perthu. Veřejnosti bylo doporučené, aby na pláži dbala zvýšené opatrnosti. Odborníci se domnívají, že rostoucí počet lidí v moři u australského pobřeží a stoupající teplota vody mění migrační trasy žraloků, což může přispívat k nárůstu počtu zranění. Další zprávy u nás uslyšíte o 6:30. Teď nabídneme spotřebitelský servis. Mimochodem, ptát se můžete i vy, našeho experta Josefa Černého. Stačí napsat na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. My dnes připomeneme jedno další pravidlo při reklamaci. Záleží totiž na tom, kdo výrobek kupoval.
1: Dnešní dotaz poslal pan René. Ten dostal k životnímu jubileu navigaci do auta i se všemi doklady. Počas se došlo k poruše, takže výrobek odeslal na adresu prodejce. Po 30 dnech zavolal prodejci, jak reklamace probíhá, jenže dostal odpověď, že on výrobek u nich nekoupil a tudíž se reklamaci ani nebudou zabývat. Pane posluchači, prodávající má bohužel pravdu, protože záruka je poskytována pouze prvnímu kupujícímu a dále je nepřenosná. Výrobek tedy musí reklamovat ten, kdo ho koupil. Případně s dárcem sepište jednoduchý doklad, kde původní kupující převádí spotřebitelská práva na vás a tento doklad pošlete prodejci.

0: To byla skupina Bee Gees a teď už Michaela Spáčilová a aktuální pondělní zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Most přes Labe u Vysoké nad Labem zůstává kvůli stavební údržbě celý zavřený. Práce začaly s novým školním rokem a potrvají do pátku 18. září. Řidiči mezi Vysokou a Opatovicemi nad Labem musí do té doby využívat objízdnou trasu přes Zborovskou ulici v Hradci Králové. Uzavírka platí pouze pro auta. Pěší mohou most po dobu oprav přecházet po lávce na jeho okraji. Univerzita Pardubice se připravuje na nový akademický rok. Začne přesně za týden. Na vysokoškolských kolejích ubytuje letos až 1500 studentů. Ubytování letos mírně zdraží. Podrobnosti k tématu nabídneme ve zprávách v 7 hodin. Komorní filharmonie Pardubice dnes zahájí novou sezónu uvedením nového koncertního křídla značky Steinway & Sons. Nástroj za více než 5 milionů korun poprvé zazní v Sukově síni domů hudby při zahajovacím koncertu. Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. A ještě krátce ze sportu. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. A počasí. Dnes čekejte v regionu zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky. Odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. S komplikacemi proto počítejte za 25. kilometrem ve směru na Prahu. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Co měl rád Meky Žbírka, tak to se dozvíte právě teď, krátce po půl sedmé. Hezké pondělí.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice vstává s vámi do pondělí 14. září. Za 6 minut bude 6:45. Teď taky společně pročteme noviny s Michalou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Litomyšl chce obnovit intenzivnější spolupráci s partnerským městem San Polo Denza na severu Itálie. Zástupci obou měst jednali třeba o propojení sportovních klubů a kulturních organizací. Partnerství trvá už od roku 1993. Zájem o obnovení spolupráce projevilo samotné San Polo. Obě radnice chtějí taky hledat vhodné dotační programy, které by připravované společné aktivity pomohly financovat. Další informace k tomuto tématu přináší Svitavský deník.
1: Sýpka v Rokytnici v Orlických horách už dávno neslouží k uchovávání zemědělských plodin. Od roku 2012 je v historické budově z první poloviny 19. století vybudovaná atraktivní interaktivní expozice zaměřená na přírodu a živá i zaniklá řemesla Orlických hor. A teď by se mělo proměnit také okolí objektu tak, aby vznikl veřejný prostor vhodný třeba k relaxaci anebo k pořádání kulturních akcí. Jde o investici za 10 milionů korun. Řešením se zabývá nová architektonická studie a více k tématu najdete v deníku Právo.
0: Mladá fronta dnes upozorňuje na to, jak rozdílně přistupují k home officeu soukromé firmy a jak stát. Zatímco za covidu bylo ve většině firm běžné pracovat z domova, v posledních dvou letech od toho soukromá sféra více méně ustupuje. Ve veřejném sektoru ale panují dál spíš velkorysé podmínky ve vztahu k práci z domova. Vrátit lidi do kanceláří firmy nutí jejich zahraniční centrály. Důvodem má být nižší efektivita práce lidí na home officeu a taky zdlouhavé rozhodovací procesy. Soukromé firmy zároveň daleko víc své zaměstnance kontrolují.

0: Je tady pondělí 14. září, Český rozhlas Pardubice ve vašem rádiu a právě teď přesně 6:45. Zdravíme do Žamberka, kde dnes bude Světový den první pomoci od 9. do 13. hodiny na Masarykově náměstí. Za akcí stojí oblastní spolek Českého červeného kříže, vyšší odborná škola, střední škola zdravotní a sociální Ústí nad Orlicí i složky integrovaného záchranného systému. Bude to den prevence a zdraví den branné přípravy. Na programu výstava a ukázky záchranné techniky, ukázky poskytování první pomoci, informace o silničním provozu, měření krevního tlaku, krevního cukru, glykemie, saturace, postcovidová rehabilitace a prevence před respiračními chorobami anebo informace o bezpříspěvkovém dárcovství krve. A pokud jde o den branné přípravy, tak půjde o přípravu na mimořádné události u stánku armády České republiky. To všechno dnes bude v Žamberku. A v Přelouči tam taky budou mít den zdraví na Masarykově náměstí od 9 do 16:30. Zdarma změří třeba krevní tlak, taky tuk, kosterní svalovinu, kyslíkovou saturaci a mnoho dalších. Tak třeba něco z toho využijete. Počasí. A venku bude zataženo až oblačno, dopoledne ještě místy s přeháňkami, odpoledne jenom ojediněle, odpoledne bude ubývat i oblačnosti. Teploty vystoupí na 18 až 21, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vítr bude mírný západní až severozápadní, rozptylové podmínky v tuto chvíli nepříznivé, ale přes den už dobré.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak zase zítra ráno po 6. hodině další díl naší řidičské abecedy. Teď už muzika, přichází skupina Buty a František.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6.50, tady je Český rozhlas Pardubice, pondělí 14. září. České volejbalisty čeká dnes třetí zápas na mistrovství Evropy. V Modeně se utkají od 16 hodin se Slovenskem a budou usilovat o třetí vítězství ve skupině. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka vstoupili do šampionátu výhrou 3-1 nad Řeckem a potom zdolali v pěti setech Švédsko. Slováci jsou zatím bez bodu, po úvodní porážce 0-3 s favorizovaným Slovinskem vzali včera set obhájcům stříbrných medailí Italům, ale znovu neuspěli. Čeští volejbalisté, kteří loni překvapili čtvrtým místem na mistrovství světa, se letos v květnu utkali se slovenským týmem ve dvou přípravných duelech. Na úvod sezóny s ním prohráli 2-3, v odvetě zvítězili 3-1. Tak uvidíme, jak dopadne tohle československé derby dnes odpoledne na mistrovství Evropy volejbalistů. Volejbal ten se hrál o víkendu taky v Moravské Třebové, ale kromě toho i fotbal, hokej a další sporty, protože se slavilo 70 let místní tělovýchovné jednoty, tedy TJ Slovan Moravská Třebová. Oslavy to byly velkolepé, završené i kulturním programem a diskotékou. No a dnes v Moravské Třebové na Zmím stadionu odstartují veřejné bruslení ve 13 hodin. Je to tedy zpráva pro všechny, kdo mají rádi pohyb. Bude možné využít lední plochu k veřejnému bruslení v pravidelných termínech. A další informace sportovní, ta nás zavádí k fotbalu, tomu pardubickému. Dvě úspěšné breakové situace a góly Drchala a Tanka rozhodly o výhře fotbalistů Pardubic v 8. kole první ligy na hřišti Baníku Ostrava. Zatímco Východočeši poprvé v sezóně zvítězili, Slezané prohráli po třetí za sebou. A reportér David Procházka byl u toho.
1: My máme skvělý fanoušky, já prostě o tom vůbec nepochybuju. A já vím, že jsou naštvaný, já vím, že chtějí se konfrontovat se Spartou a se

0: Aby ještě přidal na důrazu.
1: Neočekávám od nikoho prostě jakoby vděk. A znovu říkám, já se prostě s tím pasu s klukama jakoby z realizáku a s hráčem jako nejlépe, jak umíme. To, že to jako vypadá teď takhle hrůzo strašně, věřte, že není člověka na světě, který o to s***** než mě. Nikdo, žádný největší speaker Baníku ho to nes***** tak, jak mě.
0: Reagoval na kotel baníkovských fanoušků Roman Skuhravý. To pardubický vítězný trenér Jan Trousil nemusel používat expresivní slova. Pardubice mohli z brejků přidat i více gólů a zápas mohl být pro ně ještě klidnější. Především po únicích dvojice Drchal Tanko.
2: Věřili jsme, že tahle taktika, kdy Tankán už je zdravý, který je pro mě strašně důležitý hráč v té organizaci toho pressingu a hlavně v tom, jak se řeší ty situace, neplaší se na balónu, samozřejmě někdy to zadrbe, ale to je strašně pracovitý útočník, jak dozadu, tak dopředu. Dostává se v každém zápase do situací a věřili jsme, že to bude to stejný, že přes jejich levou stranu se budeme prosazovat. A to se potvrdilo, takže z toho pohledu to bylo velmi dobře. Škoda, že jsme těch gólů dali prostě víc.
0: Přidal jediné mínus Jan Trousil a tak Pardubice poprvé v sezóně zvítězili a Baník po třetí za sebou během 8 dnů prohrál. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.

0: České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet Čtyř zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové čtyři období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudimská radnice vyjednává podmínky stavby parkoviště před hotelem Bohemia. Ubytování na kolejích Pardubické univerzity mírně zdraží. Pardubice ve fotbalové lize poprvé vyhrály, na Baníku zvítězili 2-1. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 21 stupňů. Je pondělí 14. září a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Chrudim se snaží dohodnout na obnovení provozu hotelu Bohemia. Po nedokončené rekonstrukci zůstává uzavřený od roku 2013. Od vlastníků město požadovalo stavbu podzemního parkoviště. Ti ale navrhovali jen levnější povrchovou variantu.
3: Radnice v roce 2023 vypověděla nájemní smlouvu k pozemkům, které pro parkoviště uvolnila. Majitelé hotelu se obrátili na soud, ale neuspěli. S novými vlastníky vedení města vyjednává podmínky zprovoznění hotelu i otázku parkování. Radnice počítá s tím, že by obě stavby mohly být dokončené za 5 let. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Univerzita Pardubice se připravuje na nový akademický rok, začne přesně za týden. Na vysokoškolských kolejích ubytuje letos až 1500 studentů. Podle ředitele správy kolejí a menzy Jana Brotánka ubytování oproti minulému období mírně podraží, a to asi o 2,5%.
4: Domnívám se, že cena je stále příznivá. Za dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením zaplatí student přibližně 4000 korun měsíčně. Za dvoulůžkový apartmán se ta cena pohybuje kolem 6000.
2: Kratom by mohl být dražší a hůře dostupný. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel pro jeho prodej. Podle návrhu by si mohli od příštího roku koupit kratom pouze lidé starší 21 let. Zároveň by se prodávali jen v licencovaných kamenných prodejnách. Se zákazem e-shopu nesouhlasí například Hospodářská komora nebo experti na závislosti. Poptávka by se podle nich mohla v takovém případě přesunout z legálního na nelegální trh. Sport. Fotbalisté Pardubic v 8. kole první ligy slaví první vítězství. Na hřišti Baníku Ostrava vyhráli 2-1, když góly hostů dali Drchal a Tanko. Domácí už jen v závěru korigovali. Bilanci gólu a přihrávky si připsal útočník Václav Drchal, který se dostal na hřiště jako náhradník v 16. minutě.
5: Jsem přišel až nečekaně brzo na hřiště, což mě potěšilo, asi tak mělo být. Celkově jsem měl dobrý týden, si myslím, takže tím, že jsme odskočili nejdřív jeden gól, pak po změně stran druhý gól, a tím si myslím, že jsme Baník dostali pod takovou deku, pod takový tlak, že už nebyli schopni se vrátit zpátky. Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. S komplikacemi počítejte za 25. kilometrem ve směru na Prahu. A provoz začíná sílit na příjezdu do Pardubic, a to jak na silnici číslo 2 ve směru od Přelouče, tak na silnici číslo 37 ve směru od Chrudimi. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezké pondělí vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Jedno z témat ze zpráv rozvineme za chvíli. Vleklý spor kvůli uzavřenému hotelu Bohemia v Chrudimi by mohl skončit. Radnice s majiteli vyjednává, jak patovou situaci vyřešit. Další informace se dozvíte za pár minut. A čeká nás i skupina Kamelot, píseň Pálava nebo Lucie Bílá, Vokůrky, Věra Martinová a taky Iveta Bartošová. Tak vám všem popřejeme pěkný pondělní den a ať se vám daří přesně podle vašich plánů.
7: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hezké ráno z Pardubic přejeme z místa, kde se jezdí ta nejslavnější steeplechase, o které zpívala Věra Martinová. Za 4 minuty bude 7:45, je pondělí 14. září roku 2026 a teď nabízíme jiné regionální téma. Od roku 2013 je hotel Bohemia v Chrudimi zavřený a chátrá. Původní majitelé jeho přestavbu nikdy nedokončili a následovalo kolečko soudních sporů, a to i s chrudimskou radnicí, která požadovala domluvené parkoviště před hotelem. Podle ní se ale začíná rýsovat dohoda. Podrobnosti k tomu má přímo z místa reportér Josef Kopecký. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Celá kauza je docela složitá. Zkusí prosím ve zkratce připomenout.
1: Původní vlastníci počítali s tím, že hotel přestaví, zvětší a upraví pro kongresové využití. Na to měli tehdy slíbených 40 milionů korun z evropských fondů. Jenže práce se zastavily kvůli policejnímu vyšetřování. Za pokus o dotační podvod později soud udělil několik peněžitých a podmíněných trestů. Změnil se vlastník hotelu, ten odmítal dohodu s městem, že postaví před Bohemií podzemní parkoviště, na které Chrudim uvolnila pozemky. Navrhoval jen levnější povrchovou variantu.
0: Potom ještě následoval soudní spor s městem. Jak dopadl?
1: Radnice se rozhodla pro razantnější krok a v roce 2023 nájemní smlouvu na pozemky vypověděla. Vlastníci hotelu se pak obrátili na soud a snažili se prokázat, že smlouva platí. To ale soud zamítl. Předloni majitelé hotel znovu prodali, koupila ho pražská firma, která se zaměřuje právě na obchod s nemovitostmi a jejich údržbu.
0: A jaké by tady mohlo být řešení?
1: Podle starosty Chrudimi za ANO Františka Pilného je dohoda blízko. Firma bude potřebovat pozemky pro stavbu parkoviště a obě strany se teď snaží dohodnout, jak to smluvně vyřešit. Podle Pilného je také domluvený termín, dokdy by měl být hotel znovu opravený a otevřený. A mělo by to být v horizontu 5 let.
0: A my to samozřejmě dál sledujeme, všechno, co se týká hotelu Bohemia v Chrudimi. Reportér Josef Kopecký, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Začal nový týden, je pondělí 14. září. Společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice minutu a půl po čtvrt na osm. Dnes v 17.30 slavnostně skončí výstava fotografií Kypru, zapůjčená kyperským velvyslanectvím při příležitosti nedávného předsednictví Kypru v Radě Evropské unie. Akce se zúčastní kyperská velvyslankyně v Česku Aliky Paskaly a všechno se to odehraje v kavárně Nota na Sukově třídě v Domě hudby v Pardubicích dnes tedy v 17 hodin a 30 minut. A jste slyšeli, v 19 hodin koncertní sezóna Komorní filharmonie Pardubice, ta nově odstartuje slavnostní inaugurací nového koncertního klavíru. Během programu zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Beethovenova symfonie číslo 6 pastorální. Další koncerty budou taky zítra a ve středu. I toto se odehraje v Domě hudby a je to tedy další koncertní sezóna, kterou dnes otevírá Komorní filharmonie Pardubice.
1: Počasí.
0: Nebe v tomto týdnu bude většinou oblačné, dnešek, středa a čtvrtek budou deštivé, teploty budou stoupat nad 20 stupňů Celsia, ve středu dokonce až k 27. Dnešek v Pardubickém kraji tedy nabídne velkou oblačnost, zataženo až oblačno, dopoledne budou místy přehánky, odpoledne jenom ojediněle a taky bude postupně ubývat oblačnosti. Dnešní teplotní maxima 18 až 21, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami? Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: dark.
1: 7:45, pondělí 14. září.
2: Český rozhlas Pardubice právě teď.
1: Sportovní zpráva. Marie Horáčková vyhrála při premiérové účasti finále světového poháru v Mexiku a postarala se o další historický úspěch české lukostřelby.
2: Bleskovka.
1: A my teď budeme soutěžit, máme pro vás připravené CDčko, Spalovač mrtvol, audiokniha obsahuje slavný příběh, temnou grotesku o proměně člověka v bestii ve strhujícím zvukovém designu. Autor Ladislav Fuchs, režie Aleš Vrzák. V hlavních rolích účinkují David Novotný, Ivan Trojan, Ivana Uhlířová, Petra Špalková. Tak jestli máte zájem o tuhle audioknihu, tak k nám zavolejte do studia na číslo 726 46 48 48. A stačí poznat herce a moderátora s nezaměnitelným hlasem, který se narodil 14. září 1943 v obecní Pastoušce v Macourově na Vysočině. Známe ho z řady televizních pořadů, do povědomí veřejnosti se dostal díky publicistickému pořadu Mladýma očima. Později moderoval televizní klub mladých, v polovině 80. let ale musel z obrazovky zmizet a vrátil se až po listopadu 89, třeba v zábavné soutěži Co je to. Dostal i menší role v několika filmech, Kdyby tisíc klarinetů, Skřivánci na niti a nebo Jáchyme, hoď ho do stroje. V posledních letech se věnuje hlavně vínu.
3: Mám 20-kilometrový okruh, při kterém zajedu každý den do rakouských vinic, které jsou tam nádherný. A ten okruh jezdím celou sezonu a za sezonu najezdím 3000 kilometrů, což jsem si kdysi předsevzal a což mě dělá radost, že to dokážu. A neomrzí se mi se znovu dívat do toho kraje západy, východy slunce, pravé poledne, že si říkám, jak mě kdysi v Saint-Emilion jeden francouzský vinař řekl, každý den ráno říkám takovou modlitbu, Pane Bože, děkuju ti, že jsi mě přivedl právě sem. A já mám stejnou.
1: Ptáme se pochopitelně, jak se dnešní oslavenec jmenuje, tak nám to zavolejte na to už zmíněné číslo 726 46 48 48. Otázka zazněla, potřebujeme ještě soutěžícího a ten už je na drátě. Pěkné ráno.
4: Dobré ráno, tady Zdeněk z Pardubic.
1: Pane Zdeňku, znáte odpověď?
4: Jan Vala.
1: Přesně tak, asi hodně jednoduchá otázka, vidíte?
4: No, moc se zopl s nějakým hercem Valou jiným, ale je to Jan Vala.
1: Ano, Jan Vala, dnešní oslavenec, takže odpověď správná a získáváte audioknihu Spalovač mrtvol, tak snad se vám bude pěkně poslouchat.
4: No, děkuju.
1: Mějte se, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: A soutěž znovu zítra v tomto čase.

0: Další zprávy jsou před námi s Michalou Spáčilovou. Přejeme hezké pondělní ráno.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Třemošnice spustila druhou vlnu prodeje pozemků v nové obytné zóně. Za přípravu parcel město zaplatí 50 milionů korun. Zájemci si jich zatím rezervovali 13, volných je dalších 19. V Heřmanově městci se mění dopravní režim u nádraží. Radnice zjednosměrní příjezd z Jiráskovy ulice a zároveň zmenší parkovací plochu v prostoru křižovatky. Uvolněný prostor tak umožní bezpečný průjezd vozidlům záchranných složek. Na třídě Karla IV. V Hradci Králové je kvůli rekonstrukci za 34 milionů korun znovu uzavřený frekventovaný podchod pro pěší a cyklisty. Omezení potrvá do středy 30. září. Dělníci na místě betonují podlahy a lidé musí staveniště obcházet po Střelecké ulici. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Podle Ovocnářské unie úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě, plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil také úhyny mladých stromů. Na řadě sport. Fotbalisté Slavie vyhráli v Teplicích 2-0 a po 8 kolech vedou šance ligu o bod před Libercem. Olomouc zvítězila v Plzni 3-2, Hradec Králové ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě nad Baníkem také 2-1. A počasí. Dnes čekejte zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Silný provoz teď čekejte na příjezdech do Pardubic. Pomalu se jede na příjezdu od Přelouče na silnici číslo 2 a také od Chrudimi na silnici číslo 37. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Ještě 5 minut a bude 7:45. Posloucháte pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s datem 14. září. Prezident Spojených států amerických Donald Trump v rozhovoru s novináři znovu prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinerie, protože Rusko produkuje hodně dýzlu. A o čem se píše v českých novinách, tak to vám teď řekneme s Michalou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
3: V Chrudimi začne v polovině září oprava části Havlíčkovy ulice. Částečná uzavírka je naplánovaná od pondělí 14. září, tedy ode dneška do pátku 16. října 2026. Omezení se týká úseku od křižovatky z Palackého třídou směrem k ulici Husova. Důvodem je oprava místní komunikace, při které dojde k opravě asfaltového povrchu. V průběhu prací bude v místě instalováno přechodné dopravní značení. Řidiči by proto měli s omezením počítat při plánování cesty a věnovat zvýšenou pozornost dopravní situaci v okolí stavby. Uzavření Havlíčkovy ulice by za běžných okolností znemožnilo také vjezd na parkoviště před obchodním centrem. Město proto ještě před zahájením samotné opravy připravuje dočasný vjezd přímo z Palackého třídy. Článek najdete v Chrudimském deníku.
0: Co mají společného katedrála svatého Víta v Praze, zámek ve Velkých Losinách a nově taky kostel svatého Jilí ve Svitavách, spojuje je přírodní břidlicová střecha, která je vrcholem pokrývačského řemesla. A nejenom to, na rekonstrukci všech těchto střech se podílel někdo z rodiny Lakomých. Na střeše stojí anebo klečí na dřevěné lávce, do ruky bere jednu tašku za druhou a poklepává na ní. Když se ozve zvonivý zvuk, ví, že drží v ruce správný kámen, který může na střeše vydržet klidně 100 let. Jaroslav Lakomý se pokrývání střech věnuje skoro 30 let a v jeho rodině se tohle řemeslo předává už 5 generací. Specializuje se hlavně na kostely, zámky, kaple a další historické objekty, pro které je tradiční přírodní břidlice typická. Příběh téhle rodiny najdete v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: A dnes také vyšel týdeník Respekt. Zamýšlí se nad tím, co se stane, až zapomeneme číst. Vrací se ke znepokojivým údajům z minulého týdne od organizace OECD. Podle nich si děti čím dál hůře dokáží poradit s delším a komplikovanějším textem. Denně sice všichni konzumujeme množství písmen, ale obvykle nejde o soustředěné luštění skutečného významu dlouhého a složitého textu. Jak zjistila neurověda, mozek při čtení zapojuje nejrůznější oblasti a kombinuje různé dovednosti a také se neustále zlepšuje v tom, co po něm jeho majitel dlouhodobě chce. Soustředěné čtení třeba oproti sledování videí posiluje schopnost se soustředit, rozšiřuje paměť a usnadňuje učení.

0: Michael Jackson ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 8:15. Institut klinické a experimentální medicíny neboli IKEM v letech 2022 až 2024 opakovaně porušoval zákony i své vnitřní předpisy při nakládání s majetkem a veřejnými penězi. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole, která prověřila 102 případů nakládání s penězi v celkovém objemu 905 milionů korun. Prověřil taky 30 zakázek a u poloviny z nich v celkovém objemu za víc než 380 milionů korun zjistil porušení zákona. IKEM mimo jiné zadával zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. IKEM závěry NKÚ vnímá jako závažné, už při kontrole reagoval přijetím řady nápravných opatření, uvedla v reakci mluvčí zařízení Barbora Brunclíková. Další zprávy očekávejte v 8 hodin.
1: Počasí.
0: A jdeme na počasí, po ránu docela deštivé v Pardubickém kraji, jestli bude pršet i přes den, to už nám řekne meteorolog Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno. No tak dopoledne musíme počítat s tím, že se budou vyskytovat nějaké přehánky, obloha bude zatažená až oblačná. Odpoledne potom srážky už budou pouze ojedinělé a zároveň bude ubývat i oblačnost, takže by nám to slunce mělo vykouknout. Maximální teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 12 až 15 a vítr bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rostrové podmínky máme nepříznivé, v průběhu dne se budou vylepšovat na dobré a bio, to je na stupni číslo 1, mírná zátěž.
0: A s tím, jak se projasní obloha, tak asi máme očekávat další chladnou noc.
2: Přesně tak. V noci polojasno až jasno, s tím, že pak v průběhu noci se budou vytvářet místy mlhy nebo bude nízká oblačnost, ty nejnižší noční teploty od 9 do 6 stupňů Celsia a vítr jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů, anebo nebude foukat vůbec. Zítra krásný sluneční den, polojasno až skoro jasno, po ránu ještě musíme počítat místy s mlhami nebo s nízkou oblačností. Zítřejší maximální teploty už budou vyšší než dnes, 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Další krásný den, to by mohla být středa, možná nejteplejší v tomto týdnu.
2: Bude nejteplejší středa, ano, tam očekáváme zase hlavně první polovinu dne, polojasno, skoro jasno, v průběhu potom odpoledne od západu nebo severozápadu bude přibývat oblačnosti a až večer by se měly objevovat první srážky, ale ty teploty se budou pohybovat od 23 do 27 stupňů Celsia.
0: A co ve zbytku týdne?
2: Za tou studenou frontou ve čtvrtek se nám ochladí, bude to nejchladnější den, ty teploty by se měly pohybovat od 16 do 20 stupňů Celsia, pak se bude pomaličku oteplovat s tím, že teploty budou kolísat od 18 do 23 stupňů po celý zbytek týdne a pouze výjimečně se může objevit nějaká přehánka.
0: Říká meteorolog Jaroslav Tuček, děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu a přejeme pěkný týden, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: A ještě jedna aktualita. Ceny ropy výrazně rostou po nových útocích Husiů na Saudskou Arábii. Ropa Brent přidává 2,5% a je zpátky nad $107 za barel.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Už

0: pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791, to je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila a chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
2: Prezidente, osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
1: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Keby bylo něco,

0: servis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: V Přeloučském domově u Fontány zkrátili pobyty v odlehčovací službě. Komorní filharmonie Pardubice zahajuje sezónu s novým koncertním křídlem za více než 5 milionů korun. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finálový závod světového poháru v mexickém Saltillo. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 21 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Domov u Fontány v Přelouči zkrátil pobyty v odlehčovací službě. Ta pomáhá lidem, kteří se doma starají o své seniory a potřebují si od péče odpočinout. Jeden pobyt může trvat nejvýše 30 dní v kuse, potom musí následovat přestávka. Zařízení tak chce pomoci více rodinám, protože o službu je velký zájem. Pro nenadále případy má domov také lůžko okamžitého přijetí, říká ředitel Martin Šveřepa.
6: Kdy osoba, která je doma, má pečující osobu a ta náhle nemůže pečovat, ať je to změnou zdravotního stavu nebo něčeho takového, tak takovou osobu my přijímáme na to lůžko okamžitého přijetí do 72 hodin.
5: Komorní filharmonie Pardubice dnes zahájí novou sezonu uvedením nového koncertního křídla značky Steinway & Sons. Nástroj za více než 5 milionů korun poprvé zazní v Sukově síni domu hudby při zahajovacím koncertu. Hrát na něj bude maltský pianista Dmitry Iškanov, skladby Roberta Schumana a Ludvika van Beethovena. Podle ředitele filharmonie Pavla Svobody patří nový nástroj mezi špičkové koncertní klavíry, které najdeme v předních světových sálech.
7: Tak náš šéfdirigent Vahan Mardedosyan je původně pianista a je to jeden z důvodů v momentě, kdy má jako extrémní umělecké požadavky a nároky na naše hráče, na orchestr, tak potřebuje samozřejmě srovnatelné technické vybavení a je to prostě jedna ze zásadních podmínek toho dalšího růstu uměleckého celé organizace.
5: Vláda dnes projedná návrh, který by umožnil lidem nechat se nově očkovat proti některým nemocem i v lékárnách. Novela o ochraně veřejného zdraví počítá s tím, že by tuto možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdříve museli absolvovat povinný kurz. Přibývá zájemců o doučování kvůli známkám i přípravě na přijímačky. Vyplývá to ze zjištění Českého rozhlasu. Ten oslovil organizace a firmy, které se na doučování zaměřují. Nejvíce se rodiče a studenti zajímají o kurzy angličtiny, českého jazyka a matematiky. Dětem ze sociálně slabších rodin pomáhají neziskové organizace i bezplatně. Kvůli vysokému zájmu ale hledají další dobrovolníky, kteří by doučovali.
8: Sport.
5: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finálový závod světového poháru v mexickém Saltillo. V play-off porazila dvě domácí soupeřky a ve finále Němku Bauerovou. Ve startovním poli ale chyběly dvě další vítězky letošních závodů kvůli kolizi závodu s asijským mistrovstvím.
1: Počasí.
5: V Pardubickém kraji dnes čekejte zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Osobní auto bouralo do dopravního značení na 35 v katastru Holic v části obce Roveňsko. A silný provoz teď čekejte na příjezdech do Pardubic, a to na silnici číslo 2 od Přelouče a na silnici číslo 37 ve směru od Chrudimi. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A ještě přihodíme dvě zprávy ze světa. Nejsilnější stranou v komunálních volbách v Dolním Sasku se stala CDU kancléře Friedricha Merce. Vyplývá z výsledků AFD, zisk z voleb v roce 2021 strojnásobila. A počet nákladních lodí, které o víkendu propluly Hormuzským průlivem, klesl na 4 za den. Poslední průměr činil 14 plavidel denně, píše agentura Reuters. My se ale nejvíce věnujeme dění v Pardubickém kraji, tak za chvíli se vrátíme do Holic, které se oproti původnímu plánu dočkají nového kruhového objezdu v centru města až příští rok. Silničáře totiž zaskočili staré sklepy. Detaily čekejte už brzy v našem vysílání a nabídneme i písničky, které nestárnou. Náklaďák Petry Černocké nebo Michala Tučného a Báječnou ženskou a hodinu otevře Palo Habera a skupina Tým.

0: Je pondělí 14. září, za 2 minuty, 8:45 a posloucháte Český rozhlas Pardubice. Kruhový objezd z provizorních plastových dílů z centra Holic na Pardubicku letos nezmizí. Dlouho očekávaná výstavba jeho nového nástupce nabírá zpoždění, podle silničářů asi půl roku. Důvodem je nečekaný nález dutých prostor pod úrovní stávající křižovatky, které by mohly ohrozit stabilitu nové stavby a tím i dopravu. Podrobnosti k tomu přidá právě teď reportér Ondřej Wolf. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak se na ty dutiny pod křižovatkou přišlo a jakého jsou původu?
1: No, přišlo se na ně teď v létě při přípravných pracech, konkrétně při přeložkách sítí, kdy stavbaři odhalili v prostoru křižovatky staré zdivo. Následný archeologický průzkum prokázal, že jde o pozůstatky starých sklepů z původní historické zástavby města Holic. Podle archeologa Východočeského muzea v Pardubicích Tomáše Zavorala jde o domy zaniklé někdy v 18. nebo 19. století.
2: V tom jednom případě je to podsklepený prostor, zaklenutý, který v podstatě pokračuje pod kruhovou křižovatku.
1: Potvrzuje to i fotografická dokumentace archeologů, z té jasně vyplývá, že opuková klenba zachycená ve výkopu má cihlovou zazdívku a v místě jejího porušení je vidět dutý prostor bývalého sklepa.
0: Co s tím budou silničáři dělat?
1: Podle informací radnice v Holicích je jednou z možností nechat prozkoumat prostor křižovatky georadarem, aby se zjistili další případné dutiny pod zemí a stanovil se další postup. Mluvčí ředitelství silnice dálnic Petra Drkulová potvrzuje, že samotnou stavbu kruhového objezdu posouvají kvůli komplikacím až na příští rok.
3: Zahájení realizace stavby nové okružní křižovatky plánujeme na jaro 2027. V rámci stavby proběhne archeologický výzkum, který provede památkový ústav a následně na základě výsledků tohoto průzkumu budou realizovány další stavební práce.
0: Takže teď stavební práce na křižovatce stojí úplně?
1: No, zatím pokračují souběžně naplánované práce v těsné blízkosti křižovatky. V létě se třeba dělaly přeložky kanalizačních sítí. Teď se pracuje na plánované obnově prostranství mezi budovou městského úřadu a křižovatkou, což je akce města. Jinak ten nový kruhový objezd v centru na silnici 1/36, tedy v centru Holic, by měl být přehlednější, bez stávajících odbočovacích pruhů a měl by mít i zeleň. Úprav se dočkají i odbočky do navazujících ulic Holubova a Palackého.
0: Tak to byly novinky přímo z Holic od našeho reportéra Ondřeje Wolfa. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, 9:03 je pondělí 14. září. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo vám představí nejrychleji rostoucí dřevinu. Bambus vyroste o metr denně a je tvrdší než dřevo, přitom je to vlastně obyčejná tráva. Tak o něm uslyšíte u Martina Písaříka.
1: Počasí.
0: A teď taky o počasí. V Pardubickém kraji dnes bude hodně oblačnosti, hlavně dopoledne zataženo oblačno, objeví se místy přehánky. Odpoledne už jenom výjimečně a taky bude ubývat oblačnosti. Teploty 18 až 21, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Tak nakonec to nebude úplně špatné, i když start je docela zvláštní celého dnešního dne i týdne. Jitka Slezáková, ta pro vás bude vysílat dopoledne po 9. hodině. Hezké ráno.
2: Krásné ráno, no přiběhla jsem mezi kapkami deště, ale venku je příjemně asi 16 stupňů, takže paráda.
0: Teplota
2: hezký
0: dobrá.
2: Den všem. Určitě. No tak a těšíme se docela na to dnešní dopoledne. Já bych vypíchla například dopolední seriál, který bude o filmové tvorbě televizní klasice, která se natáčela v našem kraji. Takže na to máme se těšit třeba na Spalovače mrtvol, Saxánu, Vyšší princip a další a další filmy. To bude krátce před 10. hodinou. No a do radioporadny jsme pozvali mykologa, pana Josefa Černého, tentokrát přijede z Dolního Újezda a bude mluvit o tom, jak se houbám daří na Svitavsku a pozve nás také na mykologickou výstavu.
0: A můžeme navázat teď písničkou V lese, to je Pokáč.
2: No, výborně,
0: ten
2: to nám
0: úplně
2: to
0: neraduje z toho lesa. Poslechneme si, pěkné ráno.
2: Berme to s nadsázkou.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin.

0: ukrutnou nudu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Michaela Spáčilová, další zprávy.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Hlinsko spustilo příjem žádostí o dotace pro dětské lékaře. Od radnice mají možnost získat 300 000 korun na úpravy ordinací nebo nákup vybavení. Podmínkou je, že budou zdravotní péči na území města poskytovat minimálně 5 let. Most přes Labe u Vysoké nad Labem zůstává kvůli stavební údržbě zcela zavřený. Práce začaly s novým školním rokem a potrvají do pátku 18. září. Řidiči mezi Vysokou a Opatovicemi nad Labem musí do té doby využívat objízdnou trasu přes Zborovskou ulici v Hradci Králové. Uzavírka platí pouze pro auta, pěší mohou most po dobu oprav přecházet po lávce na jeho okraji. Univerzita Pardubice se připravuje na nový akademický rok, začne přesně za týden. Na vysokoškolských kolejích ubytuje letos až 1500 studentů. Ubytování letos mírně zdraží. Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. A ještě krátce ze sportu. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. A počasí. Dnes čekejte v regionu zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky. Odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nohu z plynu dejte na 35 v katastru Holic na Pardubicku v části obce Roveňsko bouralo osobní auto do dopravního značení. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.
5: Nosím černý brejle.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný čbán, už to vzdej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi v pondělí 14. září za 6 minut, bude 8:45. My vám předáme jednu aktualitu. Zemřel bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava Luděk Mikloško. Uvedl to eSport.cz a ČTK informaci potvrdil zdroj blízký klubu. U sportu zůstáváme, teď vám představíme jeden velký úspěch pardubické kanoistiky a vůbec i osobní úspěch kanoistky Valerie Čapské, která je v našem studiu. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak tobě je 14 let, je to tak?
1: No, tak teďka mi bylo čerstvě 15.
0: Už 15, takže už máš občanku.
1: Ano.
0: Gratulujeme i k tomu.
1: Jo, děkuji.
0: Ale víc gratulujeme k úspěchu, který se zrodil na mistrovství Evropy juniorů ve sjezdu na divoké vodě ve Skotsku, protože tam si brala 4 medaile své a pak ještě 2 týmové, takže dohromady 6 medailí.
1: Ano, ano.
0: Co jsi tomu říkala, když si to pak spočítala, těch 6 medailí, jak to naskakovalo?
1: No, tak vlastně ze začátku jsem to vůbec nemohla pochopit, furt mi to tak nedocházelo a pak mi to vlastně začalo docházet, že jsem to vyhrála, no.
0: Takže teď už ty pocity, když vidíš takhle ty medaile vedle sebe pohromadě, jaké jsou v tobě, když už máme přece jenom pár dní od té chvíle, kdy se to zrodilo?
1: No, tak jako je tam velký štěstí, bych řekla, jsem z toho fakt nadšená. Zároveň tam jakoby vidím tu práci prostě, kterou jsem do toho naložila, takže řekla bych, že se to vyplatilo.
0: Která z těch medailí má pro tebe největší cenu? Dá se to říct?
1: Tak cenu pro mě mají velkou všecky, ale asi bych řekla, že největší pro mě má cenu ta ze sprintu, ta zlatá vlastně, kdy jsem vyhrála o 3 sekundy, což je fakt hodně, takže jsem z toho nadšená doteď, no.
0: Jestli se nepletu, tak mistrovství začalo pro tebe 2 stříbry, je to tak?
1: Ano, ano, začalo to 2 stříbry, vlastně v tom klasickém dlouhém závodě, ten trvá okolo 20 minut, takže to je fakt náročný. A první stříbro jsem měla z individuálního závodu, vlastně na té kánoji. A pak jsem se svojí parťačkou Terkou Marouskovou vyhrála další stříbro taky v tom dlouhém závodě vlastně na deblu, takže to bylo suprový.
0: A přece jenom stříbro není zlato, tak hledal v tobě takový ten červíček a říkala jsi, mohlo to být lepší, mohlo to být na zlato po těch 2 stříbrech?
1: Tak vlastně já jsem do toho šla s tím, že jsem vlastně jakoby nevěděla vůbec, co od toho mám očekávat, protože přece jenom bylo to moje úplně první takový nějaký mistrovství, prostě mezinárodní závod, takže jsem vlastně neměla moc žádný ambice a vlastně když tam bylo to stříbro, tak byla jsem z toho jakoby nadšená, ale furt tam byl takovej ten pocit, že vlastně teďka jsem vyhrála stříbro, tak proč ne zlato, no?
0: A zlato přišlo právě v tom sprintu, tak jaký byl ten okamžik, ta chvíle, kdy jsi zjistila, že jsi mistryní Evropy, co se v tobě odehrálo?
1: Tak bylo to skvělý samozřejmě, prostě úplná jako euforie, teďka dojdete do toho cíle, víte, že jste zajela prostě skvělou jízdu. A už jenom čekáte na ty výsledky a pak prostě zjistíte, že jste jako mistryně Evropy a je to prostě skvělý, jako je to nepopsatelný.
0: Jak vypadají oslavy někoho, komu bylo v té době 14 let, rychlé špunty nebo jak se slaví?
1: Tak my jsme slavili asi tak jako s kamarádkama, že prostě do cíle jsme dojeli, teďka objímačka, všecko prostě, slzy tam taky proběhly nějaký a pak s rodičema prostě jsme to oslavili i doma, jako, takže...
0: Asi tam ještě úplně nebyl prostor si to užít, to zlato, protože pak přicházely další závody, nebo jak to bylo?
1: Tak vlastně já jsem dojela ten závod na kánoji a potom tak jsem měla zhruba tak hodinu pauzu a jela jsem vlastně další, takže tam furt byly prostě nějaké jakoby jiné podměty, ale řekla bych, že to asi vyplatilo, protože pak jsem měla dobrou náladu do těch obojích dalších a bylo to fakt super.
0: Ten program, jak slyšíme, byl docela nabitý. Jak je těžké se soustředit, aby člověk zvládnul všechny ty závody, právě uhlídat to všechno v hlavě?
1: Jako řekla bych, že na psychiku je tenhle sport docela náročný. Vlastně je to takové hodně docela o stresu, protože u toho sprintu, jak je to divoká voda, nevíte, může se vám to něco pokazit a snažíte se to vlastně zajet co nejlíp, ale řekla bych, že je to docela o náhodě a o štěstí, ale je tam hodně vidět ta připravenost, takže řekla bych, že je to docela velký tlak, no.
0: Radši závodíš sama nebo v té dvojici?
1: Radši závodím sama, protože tak když jsem na té lodi sama prostě, tak jakoby všechno to záleží na mě a jsem taková klidnější, zároveň když jedu s někým, tak mi to přijde, že mi jako nechci to pokazit a takové, takže asi jsem víc klidnější, když jsem sama.
0: A v té dvojici tam je určitě potřeba se i nějak sehrát dohromady, aby to fungovalo. Je na to nějaký recept?
1: No, tak řekla bych, že je to asi hodně o cviku, no. Vlastně mně přijde, že když vlastně jedeme s Terkou spolu na té lodi, tak jsme slazený tak jako v klidu prostě, ale je to potřeba natrénovat, no.
0: O tom tréninku si ještě určitě popovídáme s naším dnešním hostem. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je Valerie Čapská, kanoistka oddílu kánoe Pardubice a povídáme si o jejich úspěších, protože přivezla dohromady 6 medailí z mistrovství Evropy juniorů ve sjezdu na divoké vodě ve Skotsku.

0: Dál posloucháte Český rozhlas Pardubice. Dnes si povídáme tady s naším sportovním hostem, protože je to kanoistka oddílu kánoe Pardubice Valerie Čapská. Jí teď už 15 let a přivezla si z mistrovství Evropy juniorů ve sjezdu na divoké vodě ve Skotsku dohromady 6 medailí. Tak na startu proti vám stály výrazně starší závodnice, protože vám bylo těch 14 a jim bylo klidně i 18, protože je to do 18 let. Tak co jste si říkala, měla jste z nich trochu respekt, trochu strach?
1: No, tak trošku ten respekt tam samozřejmě byl, prostě je to jenom taková ta hierarchie, že prostě starší soupeřky, tak jste z toho trošku nervózní, ale vlastně byla jsem s tím jako tak smířená, nebo jako říkala jsem si, že s tím nic neudělám prostě a že chci předvíst ten nejlepší výkon.
0: A při tom závodě, když se začne, tak už asi nemůže člověk mít v hlavě nějaký věk a nad tímhle přemýšlet, že tam je takhle v mladém věku.
1: Jo, tak když prostě vyjedete, tak už máte vlastně, jakoby dalo by se říct, že čistou hlavu, ale i někdy to tak není prostě, někdy furt jako nad tím přemýšlíte, ale snažím se to vytěsnit a vlastně spíš zlepšit ten výkon, než zaměřovat se na takovýhle věci, no.
0: Když se jede na té divoké vodě, asi je potřeba mít správnou stopu, vědět, kudy jet. Jak rychle jste zjistila tu správnou trasu?
1: Tak my jsme tam vlastně trénovali asi tak týden předtím už, takže tu stopu jsem měla vlastně naježenou z toho tréninku. Ale trvalo mi to tak 2 dny a prostě stopu se naučíte hnedka. Záleží potom už si jenom zapamatovat a prostě snažit se tou ideální a potom to je vlastně povedení.
0: Někteří lidé by se mohli až bát té divoké vody. A pro vás je to třeba i velká motivace, když je ta voda takhle divoká, že to není nějaký klidný rybník. Baví vás to víc, ta divoká voda?
1: Tak jako divoká voda mě baví, ale řekla bych, že mám docela právě výhodu na těch klidných rybnících, že vlastně udržím tam tu loď jakoby ve skluzu a že mi to právě jede na těch klidných rybnících. Takže divoká voda je pro mě, řekla bych, výhoda i nevýhoda, ale já na tom jezdím ráda, já to mám ráda, tu divokou.
0: Pojďme taky do duše závodníka znovu, když člověk jede ten závod, vnímá nějak okolí diváky nebo se soustředí jenom na vodu a na to, co je před ním?
1: No, tak u těch dlouhých závodů většinou jakoby se soustředím prostě na ten skluz, ale zároveň jakoby jedete ve vlastně hrozně vysoké jakoby tepové frekvenci, takže moc jako nestíháte nic tam přemýšlet prostě, jedete vlastně na max, ale pak prostě, když se dojede do nějakého úseku, kde jsou ty diváci, tak samozřejmě jako vnímáte to, že vám ty lidi prostě fandějí, ale v tu chvíli to tak jakoby si to necháváte jenom vzadu v tom mozku a vlastně soustředíte se, nebo já to tak mám, se soustředím na ten závod.
0: Teď pojďme do školního prostředí taky. Kam chodíte na školu?
1: Tak já chodím na školu ze Šibenešovo náměstí na Dukle. Mm-hmm. A jsem s ní velice spokojená. Pouštějí mě prostě na závody, respektují to, že prostě dělám tenhle sport, takže jako asi jedině dobře.
0: Takže nějaká 9. třída?
1: Jo, teďka jsem nastoupila do 9.
0: A co ta střední škola, pokračování ve studiích, co vás čeká, jaké máte plány?
1: No, tak já vlastně ještě úplně nemám teda rozhodnuto, kam bych teda se chtěla hlásit, ale pravděpodobně to asi vidím buď to na sportovní gymnázium v Pardubicích, anebo na klasické gymnázium Dašická v Pardubicích.
0: A chtěla byste být třeba i profesionální sportovkyní, profesionální kanoistkou?
1: Jo, tak určitě ten sen nějaký takovýhle tam je prostě, chtěla bych to někdy takhle zrealizovat, ale zatím si to nechávám takový volný, přece jenom prostě mi 15, nemůžu si tady teďka vybírat, co budu dělat za dalších 20 let, protože tenhle sport se většinou dělá až v dospělosti prostě profesionálně, takže se to snažím nechat tak jako volně a uvidíme, kam mě to zavane.
0: A říkali něco spolužáci na to, že se vrátila ze Skotska takhle úspěšná sportovkyně, byly nějaké reakce?
1: Jo, tak určitě kamarádky ve škole mi gratulovali prostě, s tím mám fakt dobrý vztah, takže jako myslím si, že taky z toho měli docela zážitek.
0: Ještě pojďme možná k tomu tréninku, kanoistika rozhodně zabírá spoustu vašeho času. Kolik to je času z toho dne, když se tak zaměříte a řeknete si, den má 24 hodin, tak kolik zabere právě ten sport?
1: No tak já bych řekla, že vlastně bych teďka chtěla začít mluvit o tom, že vlastně ten sport mám vlastně už od malička. Kanoistiku přímo ne, ale sportuju prostě odmala od útlýho věku, takže já jsem s tím tak prostě zžitá, je to jakoby nedílná součást mýho života, ale na to mistrovství Evropy jsem se fakt připravovala, prostě jako byla tam fakt dřina, tvrdá práce a trénovali jsme na to tak už 6 měsíců předem prostě s trenérem, jako výborná příprava prostě, tréninkový plány, všecko jsme probírali prostě, takže za to jsem moc vděčná, takhle bych mu chtěla i poděkovat a jako ta kanoistika toho obnáší hodně prostě, někdy celý prázdniny to byly prostě dvoufázový tréninky, trojfázový prostě, běh dvakrát voda nebo posilovna dvakrát voda prostě a jako řekla bych, že jsem si fakt protrpěla svý a že asi se ta tvrdá práce prostě oplácí.
0: Kam se budete chtít teď posouvat nebo co vás čeká ještě v kanoistice v nejbližší době?
1: No tak teďka nám vlastně skončila sezóna, takže teďka bych řekla, že máme takový klid, ale já teda moc se neklidním a snažím se vlastně trénovat na tu další sezónu, protože příští rok mě čeká mistrovství světa juniorů pravděpodobně.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudimská radnice vyjednává podmínky stavby parkoviště před hotelem Bohemia. Pražský IKEM opakovaně podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákony. Pardubičtí fotbalisté poprvé v sezóně slaví ligovou výhru. Na Baníku zvítězili 2-1. V regionu dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 21 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Chrudim se snaží dohodnout na obnovení provozu hotelu Bohemia. Po nedokončené rekonstrukci zůstává uzavřený od roku 2013. Od vlastníků město požadovalo stavbu podzemního parkoviště, ti ale navrhovali jen levnější povrchovou variantu.
2: Radnice v roce 2023 vypověděla nájemní smlouvu k pozemkům, které pro parkoviště uvolnila. Majitelé hotelu se obrátili na soud, ale neuspěli. S novými vlastníky vedení města vyjednává podmínky zprovoznění hotelu i otázku parkování. Radnice počítá s tím, že by obě stavby mohly být dokončené za 5 let. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: V Heřmanově městci se mění dopravní režim u nádraží. Radnice zjednosměrní příjezd z Jiráskovy ulice a zároveň zmenší parkovací plochu v prostoru křižovatky. Uvolněný prostor tak umožní bezpečný průjezd vozidlům záchranných složek. Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při hospodaření. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj IKEM třeba porušil zákon u 15 veřejných zakázek za více než 380 milionů korun. Zadával také zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle jeho mluvčí Barbory Brunclíkové už při kontrole přijal několik nápravných opatření. Cena severomořské ropy Brent se dostala na $107 za barel. Fosilní paliva zdražuje přerušení dodávek saudské ropy do rudomořského přístavu Yanbu i pokračující blokáda v Hormuzském průlivu. Omán a Irán navíc odložili plánovanou schůzku s arabskými zeměmi zálivu. Sport. Fotbalisté Pardubic slaví první ligové vítězství v sezóně. K výhře 2-1 na hřišti Baníku Ostrava dospěli po povedených brejcích. Mohli vstřelit daleko více branek, ale i trefy Drchala a Tanka stačily na 3 body. Trenér Pardubic Jan Trousil i přes 2 zahozené brankové situace chválil výkon ex-baníkovského útočníka Tanka.
3: Věřili jsme, že tahle taktika, kdy Tankán už je zdravej, který je pro mě strašně důležitý hráč té organizaci toho pressingu a hlavně v tom, jak se řeší ty situace, neplaší se na balónu, samozřejmě někdy to zadrbe, ale to je strašně pracovitý útočník, jak dozadu, tak dopředu. Dostává se v každém zápase do situací a věřili jsme, že to bude to stejný, že přes jejich levou stranu se budeme prosazovat a to se potvrdilo, takže z toho pohledu to bylo velmi dobře. Škoda, že jsme těch gólů nedali prostě víc. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dnes dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nohu z plynu dejte na 35 v katastru Holic v části obce Roveňsko. Bouralo osobní auto do dopravního značení. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou 9:04, pondělí 14. září a Radky slaví svátek. Všechno dobré přejeme. A začíná naše dobré dopoledne. Máme tady vážné i méně vážné příspěvky. Dozvíte se třeba, jestli žampiony patří či nepatří do mrazáku. No a taky bude řeč o dezinformacích. To je další téma pro redaktory našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz. Tentokrát se v rubrice Ověřovna věnují manipulativním příspěvkům o příčinách tragických záplav v Nepálu a Číně. Tak pohodově. Dobrý den přejeme a dobrý vstup do nového pracovního týdne.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Stále jste naladění na dopoledních pondělních vlnách Českého rozhlasu Pardubice. No a vy, kteří počítáte s tím, že přijde na řadu něco vtipného, tak počítáte správně. Následující nahrávce z archivu našich zábavných pořadů nic podstatného nechybí. Najdete v ní humor i smích a potlesk publika. A to jako reakci na vtip, který nám před lety vyprávěl herec Ladislav Županič.
1: Jak přijde pán do nebe a vítá ho svatý Petr a říká, tak co? Co manželství? Jaký jsi byl v manželství? Byl jsi věrný svojí ženě? Říká, no svatý Petře, nebyl. No jak jsi? No hodně, mě se ženský strašně líbily. Tak nějak jsem měl s nima maléry a jako nebyl jsem věrný. Říká, vidíš, tak teď dostaneš takový odlučený Fiata 500 a za trest budeš s tím Fiatkou takhle jezdit pořád dokola. Přijde další a svatý Petr říká, tak co? Jak ty jsi byl věrný? Já jsem byl, manžel se zanujem dvakrát, ale to nebylo nic, ale jako jinak jsem byl věrný. No ale nebyl. Tak tady máš takového odlučeného Volkswagena a budeš tady jezdit za trest pořád dokola. Přijde takový třetí a říká, tak co, jak ty? Já jsem celý život miloval svoji ženu. Celý život jsem ji miloval, nikdy jsem ji nezahnul, nikdy jsem nebyl nevěrný. Já krásný manželství, říká, no, to se mi líbí. Tady máš takovou nádhernou limuzínu a s tím budeš si jezdit po tom nebi, je to klimatizovaný všechno. A tak všichni takhle dělají ten trest a pak se setkají tam na nebi u stolu a piju ten nektar. A teď ten, co byl věrný celý život, tak tam sedí takhle zasmušilý a nic neříká. A mu říká, co ti je? A nic. No co ti je? Ale potkal jsem tady svoji ženu. Jezdí na kole.

0: Možná i vy jste na internetu v poslední době narazili na informaci, že za ničivé povodně v Nepálu a čínském Tibetu ve skutečnosti může stavba vodní elektrárny. Není to pravda. Tématu se věnují redaktoři serveru iRozhlas.cz v pravidelné rubrice Ověřovna. A z detaily je ve studiu Naďa Kubínková z redakce Zpravodajství. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Naďo, popíšme tedy prosím nejdřív tu dezinformaci.
1: A tak ten příspěvek se objevil před 2 týdny na síti X a nazbíral tam více už než 11 milionů zhlédnutí. Autor uvádí, že Čína u ledovce zrovna stavěla vodní elektrárnu a stavební práce způsobily, že se jeho část zřítila, sesunula a proměnila v lavinu plnou bahna. Uživatel sítě X, který je podle svých slov Američan, taky obvinuje média z údajných lží. Prý v nich totiž slyšíme jen levicové hlasy, které událost připisují klimatické změně.
0: Jak je to tedy doopravdy?
1: Tak Čína v Tibetu vodní elektrárny skutečně staví. Souvislosti mezi stavbou jedné z nich a povodní, ale odborníci zcela vylučují. Serveru iRozhlas situaci popsal glaciolog Jan Kavan z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podle něj ta samotná stavba elektrárny nemohla sesuv ledovce způsobit.
2: To, co se děje někde dole, rádově, kilometry, desítky kilometrů dál po proudu, je jako hodně lokální záležitost. Takže to si myslím, že by nemělo ovlivnit prostě to vysokopoložené místo toho ledovce.
1: Na dezinformaci původně upozornila americká stanice CNN, tak tomu uvedla, že daná teorie postrádá jakékoliv faktické opodstatnění. A další média dodávají, že sociální sítě teď zaplavily umělou inteligencí vygenerovaná videa a fotografie právě ze záplav v Nepálu a Číně. Stanice France 24 třeba upozornila na falešné video, jako slon zachraňuje uvízlého muže.
0: A co v tuhle chvíli odborníci říkají o skutečných příčinách povodní?
1: Tak podle nich se skutečně zřítila část himalajského ledovce, následná lavina doplněná o horniny dopadala do údolí a vytvořila hráz, za kterou se nahromadila voda. Ta se po protržení hráze přeměnila v prudkou záplavovou vlnu a v podstatě sebrala vše, co jí stálo. V cestě podle Jana Kavana zatím částečně může být už i zmíněna klimatická změna.
2: Je to v podstatě takový jako sekundární faktor, který tam zapůsobil, a v podstatě tam šlo o to, že pravděpodobně během nějaké periody jako zvýšených teplot došlo k velký produkci vlastně týtavný vody. Hodně dostal a pod ním se vlastně vytvořila jakoby vrstva tý dostatý vody, která umožnila jako rychlejší kouzání toho ledovce.
1: Povodně vlastně mají v tuto chvíli už v Číně i Nepálu více než 1300 potvrzených obětí, další tisíce lidí se pohřešují a naděje na jejich nalezení s postupem času klesají.
0: Tak to byla redaktorka Zpravodajství Naďa Kubínková. Děkujeme moc, no a další podrobnosti a další díly Ověřovny najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Už bude půl desáté, máme tady první pracovní den, tak věříme, že jste vstoupili tou správnou nohou a pokud jste doma, jste už třeba v důchodu, tak věřím taky, že si užíváte to dnešní dopoledne, které je tady v Pardubicích zatím takové pošmourné, ale mělo by se to všechno zlepšovat a čekají nás nádherné takové pozdně letní dny. Do Županů tedy hned tak nemusíme, i když mě možná ještě jste, ale proč to říkám, snažím se vytvořit nějaký oslý můstek a moc mi to nejde. Kolik významů tak může mít slovo župan a jak vzniklo? To nám řekne právě teď jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Tam, kde mají jako správní celky župy, třeba v Maďarsku nebo tak trochu neoficiálně na Slovensku, tam mají i jejich správce župany. U nás už je nemáme, ale máme slovo župan. Jen s jiným původem a významem. Ta župa je možná slovanského původu, ale možná přišla kdysi z avarštiny, z té turkické. A z ní pak bylo odvozeno pojmenování toho správce župana. Pokud je ovšem řeč o dlouhém pohodlném domácím plášti, to je relativně pozdní přejímka italského giupone, což byl hrubý mužský plášť. Do italštiny se slovo dostalo možná přes francouzštinu z arabštiny, kde šlo o svrchní oděv s dlouhými rukávy.
0: Zítra si povíme o původu ne zrovna libého slova šlichta. Je půl desáté.
2: Starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Filmová písnička a o filmech v našem kraji budeme mluvit už za malou chvíli. Nejen Saxana nebo Spalovač mrtvol, ale třeba také Vyšší princip. To jsou slavné filmy, které se natáčely právě v Pardubicích. Za další filmovou nebo televizní klasikou pak můžeme vyrazit například na Veselý kopec, do Slatiňan a nebo do Hřebčína v Kladrubech. A o tom všem bude řeč v dopoledním seriálu. Teď si dáme ale ještě babskou radu, která se týká žampionů. Říkala jsem to už na začátku po 9. hodině. Patří žampiony do mrazničky? Je to otázka.
1: Babské rady.
2: Díky žampionům z obchodu si jejich chuť můžeme užívat celý rok. Pokud je ale hned nebudete zpracovávat, rozhodně je nenechávejte v mikrotenovém sáčku nebo plastové misce. Dejte je nejlépe do papírového sáčku a uložte do chladu a temna. Dalším nejlepším způsobem je zamražení. Pro toto uchování vyberte žampiony bez hnědých skvrn. Ty dobře očistěte a papírovou kuchyňskou utěrkou před zamrazením osušte. Plátky žampionů se dají také usušit, ať už na sítech rozložených na topení, či přímém slunci, případně v sušičce nebo v troubě. Že jsou houby dokonale usušené, poznáte tak, že se plátky budou lehce lámat. Usušené houby patří do zavařovacích sklenic s dobře těsnícím víčkem. Při dobrém skladování vydrží i 3 roky. A ještě recept na nakládané žampiony. Stačí čerstvé houby naložit na 2 dny do okurkového nálevu. Získají pikantní chuť a skvěle pak doplní zeleninové nebo těstovinové saláty.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: No tak proč ne? A řeč nemusí být jenom o žampionech. Houby v lesích konečně začínají růst a jak je to na Svitavsku, to si povíme s odborníkem z Dolního újezda v radioporadně dnešní po 11. hodině.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Pardubický kraj láká filmaře. Bylo tomu tak v minulosti a je tomu tak i teď. A o tom bude i dopolední seriál v tomto týdnu. Zaměříme se na místa, která můžete v kině nebo v televizi důvěrně znát třeba ze svého okolí. Nejprve ale trochu z filmové a televizní historie. Reportérka Šárka Rusnáková zašla za Annou Marií Dvořákovou z destinační společnosti Východní Čechy, aby společně zavzpomínali, v jaké dnes už filmové klasice můžeme vidět města nebo místa našeho kraje.
1: Asi největší boom natáčení v Pardubickém kraji probíhal v 60. letech, 60. 70. léta, kdy vznikaly takové tituly jako Vyšší princip, Všichni dobří rodáci, ty se točily třeba v Bystrém u Poličky, anebo Spalovač mrtvol. Ten má lokaci asi nejznámější z Pardubic, Pardubické krematorium.
2: Ten Vyšší princip ale není moc známý. My jsme se teď před chvílí dívali na filmová místa, je to především v Hradci, ale našli jsme tam nějaké pardubické místo.
1: Tam bylo určitě lokace v interiérech, které nejsou ale už blíž specifikované, těžko se dohledávají. A jak jsme spolu našli, tak tam byla i autobusová zastávka u obchodního centra Grand.
2: Ale pak přišla ta 70. léta, taky pokračoval zájem filmařů.
1: Určitě, tak tam asi nejznámější Dívka na koštěti, byly Saxána, rodinná pohádka. Ta se točila opravdu na mnoha lokacích v Pardubicích, kasárnách Tomáše Garrigua Masaryka. Ty hrály Nemocnici nebo Blázinec. Na náměstí dokonce byla zřízená umělá kašna, do které Saxána lezla, do toho světa kouzel. Na Třídě míru vlastně spoustu záběrů je z Pardubic, nebo já tím, že jsem z Dukly z Pardubic, tak my chodíme každý den na základku s dětma, na Zeše Staňková a chodíme i kolem domu, ze kterého vycházeli mladí Kraus, jak jim narostly ty uši králičí. Takže my tím žijeme pořád i tou základní školou, protože ta vypadá občas v interiéru, jako opravdu z těch záběrů.
2: Pojďme k 80. letům, tam předpokládám Arabela.
1: Arabela. Rumburakův hrad, Kunětická hora, kde se natáčelo na nádvoří i ve věži, kam přistál Havran, Rumburak.
2: Je to pravda, ale když se podíváme na tu Arabelu, tak už bychom tam tu dnešní Kunětickou horu moc nenašli, protože ten hrad je opravený a tam to byla ještě taková zarostlá ruina.
1: Tam to byla ještě zříceně, jak dřív bývalo i na hnědých cedulích u silnic, tak díky bohu už máme hrad.
2: Já vám tady koukám přes rameno na ty vaše zápisky, vidím další seriál Dobrá voda.
1: Pak přišla éra filmu nebo seriálu s koňskou tematikou, takže Kladruby nad Labem, Slatiňany, mnoho filmů zde vznikalo, Dobrá voda, Cirkus Humberto se tu točil, ale také třeba třetí díl z Divočelé země s Dejderem hlavní roli a pak taky řada pohádek. Ty vznikaly převážně na Veselém kopci, to je takové nejoblíbenější místo filmařů na pohádky v Pardubickém kraji.
2: O tom si ještě můžeme popovídat v dalších dílech našeho seriálu, jenom pojďme si říct ještě třeba případně nějakou raritu.
1: Ano, taky jsme se dozvěděli, že se vlastně v Pardubickém kraji natáčelo Casino Royale, jedna z bondovek, a to sice na hlavním koridoru ve vlaku někde mezi Chocní a Českou Třebovou. Sice to měla stvárnit Černou horu, ale bylo to opravdu u nás ještě těsně před hranicema v Pardubickém kraji.
0: Tak to jste možná netušili. A zítra si řekneme, jestli mají filmaři stále zájem točit v našem, tedy v Pardubickém kraji.

Jestli pak víte, co je to lékový záznam a kdo do něj má přístup. Léky, které vám různí lékaři předepsali, najdete právě v lékovém záznamu. A ten je hlavní součástí systému e-recept a obsahuje přehled všech vystavených a případně vydaných elektronických receptů na konkrétního pacienta. A díky e-receptům už dnes to funguje naprosto běžně, že dostává

medikace nebo jiné nevhodné kombinace léčiv. A jaké informace jsou v lékovém záznamu uvedeny, tak je tam u každého léku název, dávkování určené lékařem, jméno předepisujícího lékaře, název lékárny, ve které byl lék vydán a taky datum vyzvednutí. A tahle aplikace má tedy něco do sebe, pokud jste zdatní a nebojíte se toho, tak si ji můžete do mobilu nainstalovat. Aplikace e-recept.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hlinsko spustilo příjem žádostí o dotace pro dětské lékaře. Prezident Pavel a premiér Babiš budou jednat o účasti na valném shromáždění OSN. Pardubice ve fotbalové lize poprvé vyhráli, na Baníku zvítězili 2-1. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 21 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní dopoledne. Hlinsko spustilo příjem žádostí o dotace pro dětské lékaře. Od radnice mají možnost získat 300 000 korun na úpravy ordinací nebo nákup vybavení. Podmínkou je, že budou zdravotní péči na území města poskytovat minimálně 5 let. Univerzita Pardubice se připravuje na nový akademický rok, začne přesně za týden. Na vysokoškolských kolejích ubytuje letos až 1500 studentů. Podle ředitele správy kolejí a menzy Jana Brotánka ubytování proti minulému období mírně podraží, a to asi o 2,5%.
2: Domnívám se, že cena je stále příznivá. Za dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením zaplatí student přibližně 4000 korun měsíčně. Za dvoulůžkový apartmán se ta cena pohybuje kolem 6000.
0: Prezident s premiérem budou večer řešit koordinaci zahraniční politiky. Schůzka by mohla předejít sporům, jako byl ten o účast na červencovém summitu NATO. Hrad na jednání pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Českému rozhlasu řekl, že se schůzky nezúčastní. Petr Pavel a Andrej Babiš z hnutí ANO budou jednat především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku.
3: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Pardubic v 8. kole první ligy slaví první vítězství. Na hřišti Baníku Ostrava vyhráli 2-1, když góly hostů dali Drchal a Tanko. Domácí už jen v závěru korigovali. Bilanci gólu a přihrávky si připsal útočník Václav Drchal, který se dostal na hřiště jako náhradník v 16. minutě.
4: Jsem přišel až nečekaně brzo na hřiště, což mě potěšilo, asi tak mělo být. Celkově jsem měl dobrý týden, si myslím, takže tím, že jsme odskočili nejdřív jeden gól, pak po změně stran druhý gól a tím si myslím, že jsme Baník dostali pod takovou deku, pod takový tlak, že už nebyli schopni se vrátit zpátky.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky. Odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Stala se za 61. kilometrem ve směru na Prahu, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak se pojďme podívat, co jsme pro vás při pondělku přichystali do druhé hodiny našeho dobrého dopoledne. Začneme robotickými sekačkami. Sekají sami, na trávník vyrážejí bez řečí, o pravidelný sestřih se postarají za nás. Jak dopadl D-test, podíváme se na to, řekneme si, co všechno taková robotická sekačka zvládne. No a potom zajedeme do Pardubic, do Vaku, protože začíná pravidelná deratizace kanalizace a vodárny tak zabraňují přemnožení potkanů ve městě. Zeptáme se, jak konkrétně to bude probíhat. No a potom ještě stihneme určitě vyset něco dobrého na naše záhony, třeba i na ty vyvýšené, aby nám to dozrálo a abychom měli celou řadu vitaminů.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

10 hodin, 10 minut, pojďme na chvíli na zahradu. Je pravda, že člověk by se měl hýbat a právě ta práce na zahradě nám to umožňuje, ale taková robotická sekačka, pokud máme velký trávník, by mohla být dobrým pomocníkem. Já se tady dívám do D-testu na to, jak to dopadlo ten test, to se můžete podívat do zářijového vydání sami, ale co mě tady zaujalo, jak funguje navigace robosekaček. Robotické sekačky už dávno nespoléhají na jediný způsob, jak se na zahradě ztratit. Některé stále respektují hranice vytyčené kabelem, jiné si okolí prohlížejí kamerou nebo lidarem a další určují svou polohu pomocí satelitů. Každé řešení má přitom své silné i slabší stránky. Tak se na to podíváme. Navigace podle okolí. Robot se orientuje podle toho, co vidí nebo co zaznamenají jeho senzory. Kamerové systémy pomocí obrazu rozpoznávají trávník, jeho okraje i překážky. Lidar zase laserovými paprsky měří vzdálenost od okolních objektů a vytváří prostorovou mapu. Používají se také radar nebo ultrazvuk. Výhodou je, že sekačka nepotřebuje satelitní signál ani hraniční kabel. Jednotlivé technologie však reagují na podmínky různě. Kamerám třeba může komplikovat práci tma, ostré světlo nebo špatně rozpoznatelný okraj trávníku. Pak tady je satelitní navigace a nebo taky hybridní. Ta kombinuje satelitní určování polohy s kamerami, lidarem nebo dalšími senzory. Robot tak získává přesnou polohu z RTK, to jsou takové odborné názvy, a zároveň vnímá své bezprostřední okolí. No a pak tady máme ten klasický hraniční kabel. Je to řešení, které vymezuje pracovní plochu kabelem položeným po obvodu trávníku. Robot zachytí jeho signál a ví, kam už nesmí pokračovat. Výhodou je jednoduchý a osvědčený princip, který není závislý na výhledu na satelity, ani na tom, zda kamera dobře rozezná okraj trávníku. Ale nevýhoda, to už tušíte sami, je třeba pracnější instalace, nebo taky kabel může být poškozen zahradním nářadím nebo hlodavci. Tak je na vás, co vám bude vyhovovat. V každém případě je toho teď čím dál více, těch robotických sekaček. Záleží, co taky na to vaše domácí zvířátka. Příjemný poslech i dál přejeme. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a před námi Rod Stewart a přesný čas 10 hodin 13 minut.

0: Jak už jsme vám říkali, pardubické vodárny začnou příští týden s pravidelnou podzimní deratizací kanalizace. Práce potrvají skoro 6 týdnů a mají zabránit přemnožení potkanů. Odborná firma bude hlodavce hubit postupně ve všech částech města. Konkrétní termíny nám už teď řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Deratizace začne v pondělí 21. září ve Svítkově, Popkovicích, Dražkovicích a dalších okrajových částech Pardubic. Na přelomu září a října budou následovat například Pardubičky, Dubina a Slovany. V dalších dvou týdnech se práce přesunou na Duklu, Višňovku a Polabiny a od 19. října bude následovat sídliště Závodu Míru, Centrum města a Karlovina. Poslední říjnový týden pracovníci zkontrolují, jestli deratizace zabrala.
0: A jak ta deratizace vlastně probíhá?
1: Probíhá to tak, že pracovníci umístí nástrahy proti potkanům přímo do kanalizačních šachet, později zkontrolují, jestli nástrahy zabrali a podle potřeby je doplní. Pokračuje mluvčí společnosti vodovody a kanalizace Pardubice Vendula Horáková.
2: Kanalizační síť vytváří pro hlodavce prostředí, ve kterém mohou nalézt úkryt i potravu. Pravidelná deratizace je proto důležitou součástí péče o kanalizační systém a zároveň preventivním opatřením, které pomáhá udržovat jejich populaci pod kontrolou.
0: A co můžou proti množení potkanů udělat sami obyvatelé?
1: Hlavně by neměli splachovat do odpadu zbytky jídel, tuky ani další kuchyňský odpad. Potkani tak mají totiž v kanalizaci snadno dostupnou potravu. A právě jídlo je jedním z důvodů, proč se častěji objevují na velkých sídlištích, například v Polabinách nebo na Dubině. Vodárny se setkávají i s případy, kdy lidé potkany přímo krmí. I tomu by se samozřejmě měli vyvarovat.
0: Tak my moc děkujeme Aně Svobodové za informace a pěkný den.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Možná, že jste zvědaví, cože bude v tomto týdnu jako výhra v soutěži Věřte, nevěřte. Je tady velmi zajímavá knížka, jmenuje se Máš nárok na život, žij, jako by ti zbýval jeden rok. Ne jako dramatická představa, ale jako jednoduchý filtr pro každé rozhodnutí může sloužit tahle otázka. Co kdybyste věděli, že vám zbývá jen jeden rok života? A německá autorka Alexandra Reinwardt si tuto otázku položila a rozhodla se podle ní jeden rok žít, aniž by to byla pravda. A výsledek byl překvapivý, najednou se začaly dít úplně jiné věci a zjistila, že některé záležitosti, které dělá běžně, je na to zvyklá, jsou naprosto zbytečné. Je to taková knížka k zamyšlení, nečetla jsem ji, ale docela by mě lákalo si ji přečíst, doufám, že jste na tom podobně, za chvíli tedy budeme o ní soutěžit. Teď tu ale máme něco pro zahrádkáře, kteří nechtějí jen sklízet, ale i teď v pozdním létě něco zaset. Co nám ještě hezky vzejde? I na to odpoví zahradník František Hlubocký a přidáme další dotazy.
1: Já jsem včera nasel venku řekvičky, takové ty všelijaké nařídko.
0: Kdy budou, tak ty řekvičky ještě dnes nasejeme?
1: Za 6 týdnů asi tak, to je tak půlka října, druhá půlka října. No právě řetkvičky v tuhle dobu vyseté, sklízené na dušičky, není na dně, šťavnaté, sladké. Chtějí teda naset řídko a dost vody zalévat, ale dají se ještě snadno ty saláty a takové ty listové saláty, ale jak jsem tím mluvil, ty špenáty a tohle všechno, to všechno se dá v klidu ven, protože můžeme mít i tuhle tu listovou zeleninu různou v klidu venku i přes mráz. Mnohdy právě takové tyhle ty česáčky, saláty, jak to říká dubáček, to má různé vyseje a chodí si je trhat, tak zase třeba do listopadu tam budeme mít tyhle ty lupeny, ty vitamíny.
0: Ano, budeme mít ty mladé výhonky.
1: Ale oni jsou lepší, je to, tyhle ty rostliny všechny jsou lepší právě podzimní, protože tam není zbytečné vedro a jenom nám nezbývá nehnojit samozřejmě, ale jenom dostatek vody nenechat, jako zavlažovat.
0: Řetkvičkama to půjdu teda ve tvých šlépějích, vyzkouším. Ale teď tady zodpovíme jednu z otázek, kterou posílá paní Dana z Osíka u Litomyšle. Píše, letos jsem vysela semínka paprik ze svých loňských paprik. Žádná nebyla pálivá a letos sklízím všechny pálivé papriky. Čím to mohlo být?
1: No, vlastní semena z přesevu nedoporučuju ani náhodou, pokud to není nějaká ta stará, ustálená hodně odrůda, o které to víme, že teda, jak bych řekl, děti od té matky nesou její vlastnosti, tak se to nevyplácí. Speciálně ne, koupíme-li ty nové odrůdy, které jsou kříženci první generace, značeno F1, na každém sáčku u toho je F1, a ty mají speciální nějaké vlastnosti, jsou šlechtěné a mají zvlášť tátu, zvlášť mámu, ručně opileno a potomci první generace mají dobré vlastnosti obou rodičů. Proto se to kříží, sladkost, barvu, úrodnost, jo, prostě všechny možné dobré vlastnosti se tam otisknou, ale pouze v první generaci. Jakmile ta semínka nasejeme, příští rok mohou se rozštěpit, můžeme tam mít 5 různých třeba barev, odrůd, ale i chutí a tady u těch paprik se většinou vrací palčivost.
0: Ano, protože ty původní byly
1: původní
0: všechny pálivé.
1: Původní plané druhy byly pálivé a tu nepálivost získali až šlechtěním. Tudíž doporučuju si koupit ta semínka a nemyslet si, že teda ušetřím.

0: jsem tady lákala k dnešní soutěži Věřte, nevěřte ve hře kniha Máš nárok na život, žij, jako by ti zbýval jeden rok. Je to z nakladatelství Kazda Novinka.
1: Věřte, nevěřte.
0: A jenom ještě k tomu doplním, že v této osobní a velmi čtivé knize ukazuje spisovatelka, jak může jednoduchý myšlenkový experiment radikálně změnit náš pohled na práci, vztahy, přátelství i každodenní rozhodování. Tolik tedy k dnešní výhře. No a pojďme pokračovat ještě v těch značkách českých, které obdařily svět. Výrobky některé fungují, ty značky některé už zanikly a bylo na to hodně pozitivních reakcí, tak si dovolíme ještě v tomto týdnu pokračovat, protože těch firem v našem kraji a vůbec ve východních Čechách je opravdu celá řada. Tak dneska to bude značka Botas. Ta patří k největším legendám československého průmyslu. Její název zdomácnil natolik, že slovo botasky dodnes používáme jako obecné označení pro jakoukoliv sportovní obuv. No ale v tom čase 60. až 80. léta, to bylo něco. To šly miliony botasek do světa. A já dnes tvrdím, že to byla i obuv pro šampiony. A v botaskách vyhrávali naši nejlepší sportovci. Nosil je, a teď pozor, už věřte, nevěřte, legendární běžec Emil Zátopek, i hokejista Jaromír Jágr, dokonce i legendární skokan na lyžích Jiří Raška v nich vyhrál historicky první zlatou medaili na zimní olympiádě v Grenoblu. A to bylo v roce 1968. Mám pravdu? Nosili botasky i tihle tři významní světově proslulí sportovci. Už máme obsazeno všechno, přesto i pro vás, kdo byste si chtěli dnes třeba úplně poprvé vyzkoušet, tak zkuste vyťukat číslo 726 46 48 48 a jdeme na to. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarka ze Jarka, zdravím vás všechny tam a já vám budu věřit, protože to byla.
0: Budete no, věřit, budete.
2: Budu, no. Dobře, asi jo. Dobře. Protože dřív nic tak jiného tady nebylo, než tyhle ty. Nebo nevím, no.
0: Mm-hmm. Že dneska myslíte, že ti sportovci mají mnohem větší výběr a vybírají si ano. Ze světových značek, nejenom tak. Z toho, co je k dispozici na našem trhu. Tak z toho ano, byste ano. Usuzovala. Dobře. Tak děkuju, paní Jarko. Pěkný tak, den. Naschledanou.
2: Taky pěkně. Naschledanou.
0: A druhý posluchač při pondělku, vítám vás v éteru, dobrý den.
3: Dobrý den, Jarda z Jabka.
0: Dobrý den, zdravíme Jardu z Jabka.
3: A já teda nevěřím, určitě v tom nezávodili.
0: Určitě v tom nezávodili? A proč myslíte, že ne? Tak bohužel tam máme velikánskou prodlevu ozvěnu, protože máte no. Asi puštěné rádio, ale to nevadí. Zkrátka, nevěříte tomu, že by v tom závodili?
3: No.
0: Tak dobře. Jardo, moc zdravíme, děkujeme za váš tip a naschledanou.
3: Naschledanou.
0: No, přišlo to k smíchu dokonce panu Jardovi. Tak ještě poslední posluchač v éteru a potom už můžete i na mailu se hlásit. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Jana. A já bych ale tomu taky věřila, protože ten botas to fungovalo už strašně dlouho, jak ve Spuči, tak v Litomyšli.
0: Měla jste taky botasky? Nosila jste botasky?
4: Ne.
0: Já měla už ty na suché zipy. To bylo něco. Na to jsme byli pyšné s holkama, že jsme měli takové krásné boty. To byla novinka v těch 90. letech, nebo to bylo ještě dřív. Ježíš, to byly 80. léta. Dobře, no. Tak jo. Takže vy, Jano, vy věříte tomu, co jsem tady řekla dneska. Dobře. Díky za důvěru, hezký den, naschledanou.
4: Mám taky, naschledanou.
0: A já to ještě jednou pro jistotu zopakuju. Tvrdím, že potasky byly nejenom lidově rozšířené, že se nosily všude a měli jsme je skoro všichni, ale byla to obuv pro šampiony. A tvrdím dnes, že v botaskách vyhrávali i naši nejlepší sportovci, třeba běžec Emil Zátopek, hokejista Jaromír Jágr a nebo dokonce skokan na lyžích Jiří Raška, který v nich vyhrál historicky první zlatou medaili na zimní olympiádě v Grenoblu. Mám pravdu, zkuste ještě napsat studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Tak už pojďme vyhodnotit naši dnešní soutěž. Mluvíme tady o značce Bottas a o tom, kteří známí světově proslulí sportovci nosili Bottasky. A já jsem tvrdila, že je nosil i legendární běžec Emil Zátopek, hokejista Jaromír Jágr, nebo třeba skokan na lyžích Jiří Raška. Máme to tak půl na půl, ještě nám stále docházejí další vzkazy. Radek píše, máte pravdu, věřím vám. Všichni tři zmiňovaní sportovci boty Bottas opravdu nosili. I já mám právě jedny na nohou. Jsou nejlepší. Děkujeme, Radku, za váš tip. Paní Eva z Ústí a Jana ještě jako jedny z posledních. Tady rychle dopíšu teda. A ještě to neřeknu, jak to je. Postupně, jak budu číst, tak budeme odhalovat. Tak u Emila Zátopka. Šlo o samotné počátky značky. Firma z východočeské Skutče se původně jmenovala Botana, byla založena už v roce 1949. A název Bottas to byla zkratka pro boty tandem sport, a nebo někde se také říká pro boty a Skuteč jako S Bottas. Takže tam si to můžeme vyložit, jak chceme. Mně se to samozřejmě líbí víc s tou Skutčí. Nicméně Zátopek proslul tím, že v rámci extrémních tréninků běhal ve vojenských Kanadách. Pro své atletické úspěchy a reprezentační starty v 50. a 60. letech, ale využíval právě obuv z této české továrny a stal se tak jednou z prvních velkých tváří, které značku proslavili po celém světě. Tak to bychom měli Emila Zátopka. Pak tady máme Jaromíra Jágra, ten nenosil klasické běžecké botasky, ale hokejové brusle botas. Mnozí jste psali, že brusle přece se nevyráběly, vyráběly. Skutečská továrna byla za socialismu monopolním a velmi úspěšným výrobcem zimních bruslí a Jágr na těchto československých bruslích kompletně vyrostl a odehrál v nich celé své hokejové dětství a mládí na Kladně, než v roce 1990 odešel do NHL, pak asi nosil zřejmě něco jiného. No a teď tady máme posledního botaskáře, Jiří Raška, skokan na lyžích. Všechno to je pravda, představte si, skutečně vyhrál v lyžařských botách ze Skutče zimní olympiádu v Grenoblu a ta byla v roce 1968 a mohla bych pokračovat. Krasobruslař Ondřej Nepela taky nosil brusle, které vyrobili v Botaně nebo v Bottasu, značka Bottas. Hana Mašková, sourozenci Romanovi, taky krasobruslaři. Hana Mašková, čtyřnásobná mistrně světa v tancích na ledě, Eva a Pavel Romanovi a další, Věra Čáslavská. Je to všechno tak, byla to světoznámá značka. Jak to je dneska, to by bylo na dlouhé povídání. Víme, že ve Skuči už je muzeum a tam vám řeknou ještě mnohem více. Tak pojďme teď vylosovat jednoho z vás, kdo věřil dnešnímu tvrzení. No a je to zrovna Radek Eš, takže velká gratulace. Radek vyhrává knihu Máš nárok na život. Žij, jako by ti zbýval jeden rok. Zítra budeme pokračovat. A jestli máte rádi houby, rádi je sbíráte, určitě poslouchejte naši radioporadnu. Hned po zprávách začínáme po 11. hodině.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Přelučském domově u Fontány zkrátili pobyty v odlehčovací službě. Pražský IKEM opakovaně podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákony. Lukostřelkyně Horáčková vyhrála finále světového poháru. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 21 stupňů. Dobré dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Domov u Fontány v Přelouči zkrátil pobyty v odlehčovací službě. Ta pomáhá lidem, kteří se doma starají o své seniory a potřebují si od péče odpočinout. Jeden pobyt může trvat nejvýše 30 dní v kuse, potom musí následovat přestávka. Zařízení tak chce pomoci více rodinám, protože o službu je velký zájem. Pro nenadále případy má domov také lůžko okamžitého přijetí, říká ředitel Martin Šveřepa.
2: Kdy osoba, která je doma, má pečující osobu a ta náhle nemůže pečovat, ať je to změnou zdravotního stavu nebo něčeho takového, tak takovou osobu my přijímáme na to lůžko okamžitého přijetí do 72 hodin.
0: Komorní filharmonie Pardubice dnes zahájí novou sezónu uvedením nového koncertního křídla značky Steinway & Sons. Nástroj za více než 5 milionů korun poprvé zazní v Sukově síni domu hudby při zahajovacím koncertu. Hrát na něj bude malcký pianista Dmitry Iškanov z skladby Roberta Schumana a Ludvika van Beethovena. Podle ředitele filharmonie Pavla Svobody patří nový nástroj mezi špičkové koncertní klavíry, které najdeme v předních světových sálech.
3: Tak náš šéf dirigent Vahan Mardy Rusian je původně pianista a je to jeden z důvodů v momentě, kdy má jako extrémní umělecké požadavky a nároky na naše hráče, na orchestr, tak potřebuje samozřejmě srovnatelné technické vybavení a je to prostě jedna ze zásadních podmínek toho dalšího růstu uměleckého celé organizace.
0: Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušil zákony i vnitřní předpisy při hospodaření. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj IKEM třeba porušil zákon u 15 veřejných zakázek za více než 380 milionů korun. Zadával také zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle jeho mluvčí Barbory Brunc Slíkové už při kontrole přijal několik nápravných opatření. Komunální volby v německém Dolním Sasku podle předběžných výsledků ovládla Křesťansko-demokratická unie německého kancléře Friedricha Merce. Získala bezmála 30% hlasů. Na druhém místě je zatím se 24% sociální demokracie. Obě strany si ale od posledních voleb v roce 2021 pohoršily. Naopak více než trojnásobně lepší výsledek zaznamenala s necelými 16% krajně pravicová strana AfD, která minulý týden vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku. Sport. Lukostřelkyně Marie Horáčková ovládla finále světového poháru v Mexiku, na které se dostala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 tak zvítězila na turnaji v Saltillo pro 8 nejlepších závodnic a věří, že další velké úspěchy ještě přijdou.
4: Doufám, že to tady začíná teprve, že se vlastně ukazuje to, na co trénuju a to, co si myslím, že i ty tréninky mě ukazují, na co mám, protože já jsem tuhle sezonu chtěla vlastně mnohem víc. Myslím si, že jsem na to měla, ale měla jsem trošku trable s vybavením. Jsem ráda, že to ale nakonec klaplo. V finále teda byl krásná třešnička na dortu. Počasí.
0: V kraji dnes čekejte zataženo až oblačno, místy přehánky, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na dálnici D35 před 138. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Bouralo osobní auto s dodávkou. Nehoda se stala na úrovni Rokytna na Pardubicku, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je skoro 5 minut po 11 a nás čeká aktuální téma. Houby konečně rostou. Jak je to na Svitavsku, které druhý už letos našel mykolog z Dolního újezdu Josef Černý, a bude letos dostatek zajímavých nálezů na chystanou výstavu, která se každoročně v Dolním újezdu koná, a nejenom tam. Tak určitě poslouchejte vy, kteří máte houby rádi, ať už na talíři, nebo jako léčebný prostředek, anebo je prostě jenom rádi sbíráte.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio poradna.
1: Z Dolního Újezda tady máme velmi milou návštěvu, je to mykolog Josef Černý. Pane Černý, vítejte tady u nás.
2: Dobrý den a dobrý den všem posluchačům rozhlasu Pardubice.
1: My jsme nedávno měli v Dolním Újezdě přímý přenos, k tomu byly Morašice a Příluka. Vy jste tam tenkrát nemohl být, ale já jsem jenom zírala, co tam máte spolku. Pan starosta Vrabec, že jo, pamatuju si, pan starosta Vrabec tam všechny takhle shromáždil před radnicí a bylo to velmi příjemné setkání. No a jeden ze spolků je mykologický, vy jste jeho členem nebo dokonce jednatelem?
2: Ne, no tak my to zase tak jako nerozlišujeme, ale jsem členem.
1: Pořádáte výstavu každoročně houbovou, taky už jsme měli možnost s kolegou navštívit v minulých letech a bylo to vždycky velmi pěkné a vy navíc máte výtvarné nadání, takže o to je to tak nějak na rozdíl od jiných výstav ještě přibarveno, že? Můžete rovnou pozvat, ať na to nezapomeneme.
2: Dobře, já si teda dovolím pozvat na výstavbu hub, která je tradiční a máme to ten druhý víkend v říjnu, to znamená 10. 11. Začíná dopoledne v 10 hodin a končí v sobotu v 17 a v neděli v 16 hodin, takže je to už taková tradiční výstava. Malinko se nám to teď suklo s termínem voleb, ale možná, že to nevadí, nejdřív jako povinnost odvolit, pak povinnost jít na výstavu hub.
1: A vy to máte někde vedle sebe, nebo?
2: No, tak není to zas tak daleko.
1: Není to zas tak daleko, tak to máte dobré, vidíte. A co se týká sběru hub, už je čas začít na tu výstavu střádat, zatím z těch tvrdších hub, nějaké ty dřevokazné a podobně, už se vypravujete do lesa a máte v zásobu?
2: My máme každé pondělí poradnu v Dolním Újezdě a snažíme se teda na tu poradnu přinést nějaké houby. A zatím díky tomu suchému, teplému létu nebylo nic moc nalezení, ale začíná se to trošku projevovat, je to spíš lokálně, ale už se dají najít i větší skupinky hub, například měli jsme klousky sličné, klousky zrnité. Teď v současné době rostou dost kozáci a křemenáče březový, našli jsme kozáky osikový, no a začíná se to rozbíjat, je to vidět i na zahradách nebo polukách, kde jsou pečárky, většinou nějaké pečárky v týdle, to znamená ovčí nebo polní, píchavky už jsme taky našli a začínají se v lese objevovat holubinky, relativně dost. Byl jsem teď včera v Bohdanči, v Lázních a v tom parku jsem našel opravdu už dost druhů hub, od těch holubinkových až po třeba houby, které rostou spíš v bukových lesích nebo tak, ale už se to začíná trošku rozjíždět.
1: A proměňuje se to, ta vaše místa, která máte už mnoho let, očekáváte tam pořád ty stejné druhy, nebo se to mění, střídají se ta místa?
2: Malinko se to možná mění, hlavně v tom, že jak bylo to kůrovcové období, kdy se hodně těžilo a pak byly ty sucha, tak ty lesy se měnily. Takže i to složení těch hub, které jsme nacházeli, bylo trošku jiný, ale doufám, že už se to všechno zase dorovná a hlavně, aby už začalo trošku víc pršet.
1: Což se děje? No, já vím, trošku, ale přece jenom máme tady aspoň v Polabí docela pěkně zeleno a jsou lokality, kde opravdu ty houby rostou hodně, třeba Orlicko, Ústecko, jak jsem slyšela, i od kolegy, který pravidelně vychází do lesu, tak je to prý paráda, tam, kde je prostě vlhčí prostředí. No a vy navíc ty houby nádherně malujete a já už tady před sebou mám vaše kresby, hřib dubový, lištička rezavá, pak tady máme pavučinec osikový a nebo troudnatec pašovaný.
2: Pásovaný, pardon.
1: Troudnatec pásovaný, vidíte, jaký jsem znalec. Tak u něj se na chviličku zastavíme po písničce a milí posluchači, pokud máte nějaké nálezy a chtěli byste se pochlubit, jestli už opravdu rostou, nemusíte samozřejmě říkat přesná místa, jenom abychom si tady udělali takovou mapu, kde rostou více v našem kraji, kde méně, budeme velmi rádi s naším hostem, kolegou Josefem Černým, když se nám ozvete, buď to mailem, nebo zavoláte.

0: Dneska je taky takový ideální den na houby, že už takové, si myslím, příjemné počasí, na to člověk se nespotí. Kýve mykolog Josef Černý, který k nám dorazil z Dolního Újezda, je členem mykologického klubu, pozval na výstavu, no a teď se tady probíráme vašimi ne fotografiemi, ale kresbami. Vy opravdu malujete houby. Jak to děláte? Sednete si v lese, koukáte na houbu nebo nafotíte spíš?
1: Ne, nafotím si to a potom, když je čas, tak většinou přes to zimní období se snažím nějakým způsobem tu houby zachytit a používám teda bodové barvy, je to akvarel.
0: No je to opravdu moc krásné. Vy jste vydal i knížku, která mapuje houby Litomyšlska, pamatuju si to
1: ano,
0: dobře.
1: Ano, je to tak.
0: Vaše kresby, tam jsou informace o nich. A které houby vám letos už udělali opravdu velkou radost, které už jste našel?
1: No tak letos se mě podařilo, ne sice na tom Litomyšlsku, ale v Chrudimi pod Hradbami, v takovým prudkým svahu jsem zahlídl něco červeného. Říkal jsem, to není možný, vypadá to na houbu, co to je, tak jsem k tomu slezl a zjistil jsem, že to je štítovka šarlatová, kterou jsem našel poprvé v životě. Ani nevím, jestli ji máme v té naší kartotéce v Dolním Újezdě, ale měl jsem ji opravdu rost, protože vím, že to je spíš houba, která roste v takových těch lužních lesích.
0: To se musím podívat, jak vypadá. Vy to mezi tím popište, tu houbu, štítovka šarlatová.
1: No je to taková křeščí houba s červenou hlavou, bílou nožičkou, roste většinou na nějakých už strouchnělých kusech dřeva.
0: Hezká, už jsem si
1: je hezká, opravdu je to krásná. Mm-hmm. Těch štítovek je hodně, ale tahle je asi z nich nejhezčí. Mm-hmm.
0: Další?
1: Potom, co se mně podařilo letos najít, tak to je hříb medotrpký, ne, že bychom ho jiné roky nebo na jiných výstavách nebo poradnách neměli, ale letos to je první můj a takový úlovek a podařil se mně zámenský parku v Rochově Týnci, zrovna tak různou porku pleťovou. Měl jsem z toho radost, protože v tom suchu a v tom jsem tyhle ty dvě houby teda nečekal. Mm-hmm.
0: Tak vy takhle jezdíte po východních Čechách a
1: to je
0: když někde
1: spíš taková náhoda, že máme nějakou menší turistickou skupinu a v rámci těch vycházek se snažíme navštívit nějaký parky, lesy a tak dále, takže tohle to byla náhoda, že jsme se zastavili v Rochově Týnci.
0: Jaký že to byl hřib?
1: Medotrpký.
0: Ono těch hřibů, teď právě jsem v takové skupině houbařské, ono jich je plno teda na sociálních sítích a tam jsem vám před chvíli ukazovala fotky třeba hřibu i královského, takové ty vzácné hřiby, že jsou už k vidění, že u nás rostou.
1: Ano, bohužel u nás zase to není tak, už jsme přeci jenom pod hůří Vysočiny, jsme ta svitavská pahorkatina, takže u nás tyhle ty takové vzácnější druhý hřibů nejsou, jako je třeba i satan, to u nás běžně není, ale třeba ten milotrubky, ten běžně, on roste tak pod lípami a je to zajímavá houba, bohužel není jedlá, protože jak název napovídá, tak prostě je trpký, není dobrý na jídlo.
0: Dobře, máte tam ještě, vy jste si vzal i notýsek, to mě vždycky velmi potěší s takovou přípravou, kde jste si načrtl ty jednotlivé houby, aby se na některou nezapomnělo, že?
1: Já už musím ve svých letech si to psát. No ještě mám radost, jsem našel límcovku vrásčito prstennou, to taky nebylo Litomyšle, nebo na Litomyšlsku, bylo to v červené vodě a rostla mulčovací kůry vedle chaty, kde jsme byli v létě na týden. Nepoznal jsem ji, vůbec jsem opravdu nevěděl, pátral jsem, co by to mohlo být, pak jedna paní kamarádka z Nového Města na Moravě říkala, mrkni se na limcovky, mohlo by to být a měla pravdu, takže měl jsem z toho radost, protože když je to prvonález, tak vždycky to člověka nějakým způsobem potěší.
0: A límcovka, jak jste říkal, vrásčito prstenná. Límcovka vrásčito prstenná. Taky jsem v rychlosti našla. Co s takovou houbou děláte?
1: No ona je snad jedla, ale já jako jsem ji vzal, pak jsme ji měli i na poradně, aby si ostatní kolegové mohli podívat a zjistili jsme, že ji v kartotece máme. To znamená, že byla někdy během 10 let v Litomyšlsku nalezená, že jsme ji tam na výstavě měli. Za prvé si nepamatuju všechno, za druhý nejsem tam celou dobu, co je mykologický klub.
0: A vy tam založený. Máte celý seznam všech hub, které se tam našly, všech druhů hub?
1: Ano.
0: A kolik jich tam je?
1: Máme teď za Litomyšlsko nějakých 897 jako kartiček, to znamená
0: druhů.
1: Určených druhů.
0: Zajímavé. A vy jste dokonce dělali i výzkum pětiletý, což si myslím, že bude stát za rozhovor. Po písni se na něj vrhneme a taky máme tady už několik dotazů našich posluchačů.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

0: naším dnešním hostem, mykologem Josefem Černým, jsme se shodli na tom, že houby mnohem raději sbíráme, povídáme si o nich, studujeme, než abychom je nějak ve velkém konzumovali a hlavně zpracovávali. Mám pravdu, ano, pane Černý? Tak teď tady dáváme informace od vás, posluchačů, protože před chvílí jsem apelovala na vás, abyste nám dali vědět, kde jste byli na houbách, jestli rostou, nerostou, tak Blanka hlásí, že byli na houbách nad Svobodnou vsí u Čáslavy a bohužel našli jen asi 3 hřiby, byly červivé a pár kozáků. Píše, jsme vášniví houbaři, těšíme se na lepší úrodu, ale i ta procházka lesem stála za to. A pak tady od paní Míly máme spoustu krásných fotografií, už na zpracování vidíme tam pravé hřiby, vidíme tam takové ty podoubáky s hnědými s hlavičkami a myslím, že bude asi se sušit, možná se i bude mrazit. Děkujeme za tyhle snímky a víme, že to je horní Bradlo a okolí. Takže už pomaličku mapujeme, budeme rádi, když i vy ostatní nám dáte vědět, jestli už začínají nebo ještě ne u vás ve vaší oblasti. Můžete zavolat 726 46 48 48 nebo poslat e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Mykologický klub v Dolním Újezdě mapuje houby tady na Litomyšlsku, na Svitavsku a dokonce vy jste takový nadšenci tam, pane Josefe, že jste udělali 5letý průzkum. Tak pojďte nám to přiblížit.
1: Ano, bylo to na základě výzvy nebo nápadu pana Jiřího Koháka, který je velice zkušený mykolog a přišel s tím, abychom určité lesní porosty nebo celky zkusili prozkoumat, co vlastně v těch lesích roste. Takže bylo daný 5letý období, kdy jsme chodili převážně ve dvou lokalitách. Ta jedna je velká lokalita, je to lokalita Vysokého lesu, kde je asi výměra zhruba 1400 hektarů, že to je velký les, a potom menší les, Polom, je to u Dolního Újezda a ten má asi 100 hektarů. Mm-hmm. Zde jsme chodili vlastně po dobu 5 let a ty výsledky těch sběrů jsme zaznamenávali a máme nějakým způsobem to zmapované po celé období roku, takže jsme chodili jak v zimě, na jaře, prostě přes celý rok, i když prakticky třeba ten růst byl minimální, ale máme to zaznamenané. Víme z těch tabulek, které druhy rostly nejdéle, které se nejvíce vyskytovaly a tak dále. Mm-hmm. V tom větším polesí máme za těch 5 let určených 633 druhů, v Polomu 313, což je relativně dost, protože ten Polom 100 hektarový, to je les, který je velice ovlivněný, vlastně, že kolem dokola jsou pole a teď v tom suchém období, v těch posledních 3-4 let,
0: ano,
1: je to opravdu ovlivněno tím počasím a dále kůrovcem, který tam byl dost jako zasáhl, takže se v ně těžil. Takže ten Polom je inačí, je prostě víc závislý na počasí.
0: Než ten druhý větší prostor.
1: Ten větší vysoký les, ten už má svoje klima, už se víc drží, takže, ale všeobecně myslíme si, že v tom Litomyšlsku skoro těch 900 určených druhů je dost. Mm-hmm.
0: A během těch 5 let byly roky, kde opravdu jste si říkali, to je obrovská úroda a naopak některý ten rok byl vyloženě špatný. Hodně houbařů říká obecně, že loni to teda nestálo za moc.
1: Já si myslím, že ty rozdíly nebyly zas tak velké. Bylo spíš rozdíl v tom, kdy jsme ty houby nacházeli. Všeobecně ty houby, taková ta houbařská sezona nebo týdně, se odsouvají z toho letního období na podzim, to znamená září, říjen, listopad. Mm-hmm. Takže to, jestli to ovlivňuje počasí nebo nějaká jiná změna klimatická, nevím, ale opravdu nejvíce houbaři v současné době konec září, začátek října.
0: To znamená, že je šance, že skutečně ještě porostou. Mě to totiž evokuje, i teď nedávno jsem byla na jiřinkářské výstavě a tam jiřinkáři říkají, že to je všechno spožděné, bude to mít určitě souvislost, že jiřiny teprve teď začínají kvést, takže oni budou muset možná ty termíny taky posunovat, protože jak jsou ta vedra, tak ani ty kytky nechtějí růst, nevyvíjejí se, zastaví se a čekají, až bude pro ně příhodnější počasí. U těch hub to může být stejné.
1: Může. byly i dotazy, jestli vůbec letos nějaká houbařská sezona bude. Říkali jsme, že doufáme, že bude, protože to podhoubí vydrží relativně hodně. Byly zkoušky u některých druhů hub, že to podhoubí nechali opravdu ve velkých mrazech, nechali je ozářit kosmickým zářením a ty houby to přežily. To znamená, že ta odolnost toho podhoubí je velká. To, co my sbíráme, to už jsou plody, to už jsou houby. Vlastně jakoby to, co vidíme, je plod. Tím pádem to, co je v zemi, pokud to není narušený opravdu hodně, tak se vzpamatuje.

0: Díky vám posluchačům už tady máme celkem pokrytý náš region směrem na Čáslav, tak tam zatím nerostou. Chrudimsko, Horní Bradlo, Trhová Kamenice, tam to vypadá nadějně podle paní Míly. A Milena z Hnátnice, čili Orlicko, Ústecko, tady vidíme nějaké hřiby, kováře na plechu. Praváci tam jsou, kozáka vidím, možná i křemenáče nějakého, no paráda zkrátka. Takže zdravíme to Orlicko, Ústecko, asi bude tentokrát zatím na první příčce v našem kraji.
1: No, já doufám, že, protože přeci jenom ty Orlické hory tam měly víc vody než my tady, a teď to vypadá, že dost napršelo na Vysočině. Mm-hmm. Takže já doufám, že se to zase trošičku všechno srovná a že je naděje, že letošní houbaření bude takové pěkné, jako bylo třeba loni. Protože teď jsem třeba v té Brunoňském parku našel snad 5 druhů holubinek. Takže to je taková naděje, že se to trošičku rozjíždí a že budou i ty hřibovité houby
0: tak,
1: potom.
0: A já jsem strašně ráda, že jste otevřel holubinkové téma, protože mnoho lidí nezbírá holubinky, má obavu z toho, aby nedošlo k záměně za nějakou tu prudce jedovatou. Jak se v tom orientujete? Vždyť to je takových druhů holubinek.
1: Holubinek je hodně druhů, ale mají své charakteristické znaky. To znamená, je to klobouk a třeň jako nožička. Není nikdy pochva, není nikdy prstýnek. Mm-hmm. Jsou podobné ryscům, rysce mají na rozdíl od holubinek mléko. Takže když se vrátím k těm holubinkám, všechny holubinky jsou vlastně jedlé, nebo respektive nejsou jedovaté.
0: Neublíží nám, holubinka neublíží nám, neublíží.
1: Ale některé nesníme, protože jsou trpké, zapáchají, nebo prostě to znamená, pokud je holubinka, má člověk jistotu, že to je holubinka, ochutná jí a je dobrá, tak ji může vzít a nemusí mít strach.
0: Ano, takže nemá kalich a nemá ani ten prstýnek kolem nožky a jsou různobarevné, které se tady vyskytují nejčastěji.
1: No tak jako nejchutnější jsou asi holubinka namodralá, holubinka mandlová, ono jich je víc druhů nazelenalá, ale rostou vlastně přes celé léto až dlouho do zimy a pokud se někdo naučí sbírat, tak zjistí, že třeba chuťově jsou výrazné, že mají některé lepší vlastnosti jako chuťově než hřiby a hlavně, kdo nemá rád ten sliz.
0: No já to nemám ráda.
1: Tak holubinky nejsou slizké.
0: Mm-hmm. A dá se udělat vyloženě třeba smaženice jenom z holubinek?
1: No na tu smaženici já spíš doporučuji dělat
0: různé druhy.
1: Různé druhy, ano. Domíchat tam prostě všechno možné, než jako jednodruhové.
0: A tak ty holubinky vyloženě, že byste měl jenom holubinky, guláš, nebo co z toho? Co se
1: zase
0: z toho
1: na ten guláš je taky nejlepší.
0: Kombinace.
1: Ono zase třeba na ten guláš jsou lepší tvrdší houby. Holubinky některé jsou relativně křehké. Tak ono by se to jakoby rozsypalo. Jo?
0: No tak takže, co s nima?
1: Takže ne právě do nějakých těch směsí pod maso nebo tak, ale nedělat to třeba jenom guláš jako základ, aby byly houby. Jo? Je lepší to prostě přidat do masových směsí nebo prostě do pomazánky. Aha. A nebo i do té smaženice, ale aby bylo víc druhů, aby v tom byly třeba i ty babky nebo klousci nebo nějaký hříbek, který není zrovna tak tvrdý, aby se musel dělat díl než třeba ty holubinky.
0: A nebo třeba jako se dělají růžovky, jenom na sádle pokmínovat, posolit, osmahnout?
1: Takhle s tím mám zkušenosti, ale já je třeba klidně obolu jako řízky holubinky. Aha. Ty hlavičky, jo. Říznu nožičku a ta hlavička mě to chutná jako víc než
0: není
1: řízek
0: to, není
1: z
0: tam
1: řibu.
0: Ten sliz, jak jste říkal.
1: Ano, ano. Mm-hmm. Je to křehčí, je to hned hotový. Mm-hmm. A je to, není to tak sytý, nebo jak bych to řekl, není to tak hříb je všeobecně těžká houba. Když to ta holubinka ne.
0: Ano, lépe se nám potom usíná, ano, když si to dáme na večer. Ještě poslední věc, pár vět k těm zdravotním účinkům. Vím, že se tím také zabýváte.
1: Tak jako všeobecně ty houby jsou prozkoumány. Prozkoumávají se stále víc a víc. Ta tradiční čínská nebo vůbec azijní medicína, ta využívá už spousty let. U nás je to trošku jinačí, ale už se začí objevovat i u nás ty účinky. Zatím je to spíš jako doplněk stravy, ale teď jsem narazil na článek zdravotnickým deníku, pod názvem Magické houby, bylo to v 9.9.26, kde vlastně se začínají zkoumat ty lysohlávky a jejich látky na účinek na mozkové centra nebo to mozkové propojení při poškození nebo při ozařování, třeba v případě léčby rakoviny. Mm-hmm. A další článek, který můžu teď připomenout i dnes 13., to znamená, že to je velice čerstvý, tam je 34 receptů na houby, takže pokud někdo chce ještě se jakoby doplnit
0: ještě než začnou opravdu růst.
1: Ano, takže prosím vás, podívejte se na text 34 receptů v iDnes.
0: Tak jste udělal takovou upoutávku, i my za to moc děkujeme. Na recepty houbové třeba ještě dojde v některé z našich dalších radioporaden. Moc děkuji za návštěvu a zveme ještě jednou na výstavu mykologickou. Taky se tady dívám do kalendáře, ať to máme přesně.
1: Je to 10. a 11. října v sobotu. I v neděli od 10 začátek a ukončení je v sobotu v 17 hodin a v neděli v 16 hodin.
0: Tak zveme do Dolního Újezda.
1: Ano.

0: Je 11:45, před námi ještě naši předškoláci a otázka pro ně. Třídíte odpad? Víte, do které popelnice patří? Na třídění se dětí ptá Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je třídění?
2: Uklízení.
1: Uklízení čeho?
2: Hlaček.
1: A ty víš, co to je třídění?
3: Třídění je, že třídíš odpadky.
1: A jak je třídíš?
3: Že třeba do zelený patří plast.
1: Do zelený patří plast.
4: A třeba do modrý patří sklo.
5: Já nevím, jestli sklo.
6: Do modrý papír a do zelený patří sklo.
1: Víte, do které popelnice patří plast?
7: Na žlutý.
8: Na žlutý.
1: A víte, do které popelnice patří třeba olej?
9: Do červený.
10: Do červený.
1: Co patří do zelené popelnice?
11: Sklo.
1: Patří do zelené popelnice ještě něco jiného než sklo?
12: Papír.
1: A víte, kam patří nesnědené jídlo?
13: Do kompostu.
1: A co se všechno může dávat do kompostu?
14: Mídlo zkažené i nesnědené.
15: Okurka.
3: Může se tam dávat třeba i jídlo a jsou v tom potkaně a žížaly.
1: A máte doma kompost?
3: Ne, babička. A má tam potkaná a žížaly. A děda zabil.

0: české výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát vás vezmeme do Chocně a bude to výlet hlavně pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Prohlédneme si znovu obnovený chocenský pivovar, ochutnáme neobyčejné francouzské palačinky a chutě Vietnamu nám představí bývalá česká mis Monika Leová. Na gastroturistiku po Chocni vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Taková gastroturistika po Chocni, to by mě také docela lákalo. Nedávno, když ono to tak letí. Jsme tady s Mirkem Hrubanem a náš přenos z Chocně, to už může být třeba 2 roky, viď? Co jsme tam ochutnávali a nejen ochutnávali. Byli jsme v muzeu na zámku tam. Vybavuješ si?
3: Hezký den, přemýšlím tápu Choceň.
2: Peliny,
3: už vím, jogurty,
2: a
3: ano.
2: A pršelo tenkrát.
3: A pršelo, ano. No jo.
2: Tak Choceň jsme teda zvládli, hlavně zveme na nedělní výlety, ty budou stát za to. No a teď pozveme na pondělní odpoledne s Mirkem.
3: Tak stavíme se v Chrudimi, tady kolega Pepa Kopecký si položil otázku, blíží se dohoda kvůli uzavřenému hotelu Bohemia, odpovíme v dobrém odpolední. Budeme mluvit o korunovačních klenotech, opět budou k vidění a k čemu bych určitě pozval, tak to jsou písničky od srdce, které startují už za malou chvíli. Muziku tentokrát nevybíráte vy, posluchači, je tam něco připraveného od našeho hudebního dramaturga, ale věřím, že něco se vám určitě líbit bude, takže napište.
2: No a teď už slyšíte podkres ke slovenské písni Netrpezlivý.
3: Nevím.
2: Kapela Elán. Užijte si dnešní odpoledne a dobrou chuť k obědu přejeme a prosím tě zahraj posluchačkám, které nám tady nabídly tipy na houbový výlet, kde rostou.
3: Kde rostou, jo? No tak výborně, tak těm zahraju rád.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Stavba nového kruhového objezdu

0: Holicích na Pardubicku nabírá zpoždění. Vláda právě teď projednává regulaci kratomu i očkování v lékárnách. Úroda jablek a hrušek bude v Česku ještě nižší, než se čekalo, hlavně kvůli jarním mrazům. A nás čeká oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Dobré poledne. Nová okružní křižovatka v centru Holic na Pardubicku na silnici 1/36 letos nevznikne. Silničáři posouvají stavbu na příští sezonu. Důvodem je zjištění, že jsou pod úrovní křižovatky duté podzemní prostory související s původní historickou zástavbou. Nález potvrdil následný archeologický průzkum. Podrobnosti dodává mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
1: Zahájení realizace stavby nové okružní křižovatky plánujeme na jaro 2027. V rámci stavby proběhne archeologický výzkum, který provede památkový ústav a následně na základě výsledků tohoto průzkumu budou realizovány další stavební práce.
0: Svitavy přijali skoro 150 žádostí o 30 stavebních parcel pro rodinné domy v lokalitě Stará kolonie. Pozemky pro výstavbu dvojdomů nabídne město zájemcům v říjnu. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
2: Na začátku září proběhlo losování, které rozhodlo o vlastnících. Zbylé pozemky pro 6 dvojdomů a 1 solo dům budou prodávány v druhém kole, které by mělo být vypsáno v říjnu.
0: Škoda po nedělním požáru rodinného domu a jeho příslušenství v Počápech. Místní části Sezemic na Pardubicku dosáhla podle předběžného vyčíslení hasičů 3 milionů korun. Uchránit se jim podařilo hodnoty za přibližně 4 miliony korun. Příčina požáru je dál předmětem vyšetřování. ČTK to řekla mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Lidé se budou moct nově očkovat proti chřipce přímo v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou právě teď projednávají ministři. Kromě lékárníků by nově mohli očkovat taky třeba stomatologové. Oni i farmaceuti by ale museli projít odborným kurzem. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO je cílem zvýšit proočkovanost populace proti chřipce.
3: Je to očkování, které je velmi bezpečné a je třeba připomenout, že jsme jedna z mála zemí, která vlastně neumožňuje očkování proti chřipce v lékárnách.
0: Kdy novinka začne fungovat v praxi, zatím není jasné, letos na podzim to určitě nebude. Ministři projednají taky zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18 jako teď. Součástí změn je třeba i zavedení spotřební daně. Po jednání kabinetu se sejde taky koaliční rada, ta se bude zase zabývat návrhem rozpočtu na příští rok. Jablek a hrušek bude letos v Česku ještě míň, než ovocnáři čekali. Úrodu poškodili hlavně jarní mrazy a sucho, oznámil to Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek se má sklidit asi 49 tisíc tun, o skoro 60% míň než loni. U hrušek bude úroda asi poloviční. Ovocnářská unie už dřív odhadovala, že pěstitelé kvůli tomu přijdou na tržbách o víc než miliardu.
4: Počasí.
0: Nás na východě Čech čeká oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, večer bude oblačnosti ubývat. Denní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě stoupne, bio dneska jednička. A to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 12 hodin, skoro 4 minuty, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Nehody teď hlášené nemáme, tak jen přání klidné cesty.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezké poledne přejeme všem, kteří jste naladili vysílání Českého rozhlasu Pardubice, ladíte ve chvíli, kdy začínají písničky od srdce, takže pravidelní posluchači dobře vědí, co bude následovat. Ostatním můžu říct, že v té nadcházející 60 minutovce vyřídíme všechny vaše vzkazy, které nám sem naposíláte, a ke každému z nich připojíme i některou z přichystaných písniček. A kdo nám zahraje, zaspívá, tak třeba Valdemar Matuška, je tady skupina Jelen, Madonna, Jakub Smolík, také Petr Naď, Karel Gott, Brian Adams, Jiří Korn, a startujeme duet Lucie Vondráčkové a Josefa Wagnera. Pohodový poslech.
4: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: láskou nám je líp. Tolik Lucie Vondráčková a Josef Wagner na úvod pondělních poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Jak to u nás funguje, jsem říkal před malou chvílí. Co zbývá připomenout, jsou kontakty, které můžete využívat v následující hodině. Takže telefonní číslo 726 46 48 48 k dispozici. Můžete telefonovat a do vysílání pak říct to svoje přání, ten svůj vzkaz. Nebo nám napište na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz, případně pokud nejste u e-mailu, využijte naší SMS bránu, ta má číslo 90 011 04 a pokud posíláte textovky, tak jenom myslete na to, že na začátek zprávy je potřeba napsat slovo Pardubice, pak uděláte mezeru a pak teprve připojíte vzkaz, který máme vyřídit, a ještě opatrně s tím, jak se rozepíšete, protože do textovky se vejde jenom 160 znaků, takže to je skutečně na krátké, stručné vzkazy. No a my si dáme první pozdrav a bude to dnešním oslavenkyním. Pondělí 14. září, už se koukám do kalendáře, Radka, také Radoslava dnes se slaví a my přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, splněných přání a žádné žaly, samozřejmě, žal ideálně odložit.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Žal se odkládá, Jiří Korn v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. No a teď máme pozdrav pro všechny vášnivé houbaře a houbařky, konkrétně tuto chvíli pro Mílu, také pro posluchačku Blanku a zároveň i pro posluchačku Milenu z Hnátnice. Všechny se pochlubili, jak to o víkendu bylo s houbami a Míla poslala i nějaké fotografie, takže ta už letos nazbírala. Posluchačka Milena, tak ta koukáme, já se hnedka ještě pojďme na té fotografii. Ta tam, myslím, měla nějaké hřiby smrkové. Ano, kováře tady vidím. No, krásná úroda. Za to Blanka teda ta píše, že o víkendu byla na houbách nad Svobodnou vsí u Čáslavy a bohužel našla asi 3 hřiby červavé, jenom pár kozáků. Ale rostou, tedy musím říct, byl jsem se také podívat na horách a rostou, zakopáváte o to. Pak už jsem si pomalu začal vybírat, který se mi líbí a který ne. Ale to, co mi naposílal Otagutvir, ten náš zprávář, těch rysců, co našel a vůbec ta jeho sbírka hub, to je naprosto neuvěřitelné. Takže chcete jenom nalézt opravdu to správné místečko a ideálně někde ve vyšších polohách, někde na těch horách, tam to roste a pomalinku se to dostává i níž a níž. A pokud jste nebyli úspěšní, věřím tomu, že v nadcházejících dnech to bude jenom lepší a lepší. Tak všem zmiňovaným houbařkám veliký pozdrav a těm, kterým se úplně nedařilo. Příběh nekončí, ani houbová sezóna určitě ještě ne, a něco najdete, když ne dnes, tak třeba v příštích dnech. Nech.

rádio, prosím, zahrajte písničku k obědu. Dnes je to smažený sýr s bramborem. Děkuji, Markus. Smažáček, to je taková česká klasika. Tak ať chutná, a nejenom Markusovi, ale všem, kteří ještě vychutnávají dnešní oběd.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

Pěkné odpoledne všem v rozhlase i všem, kteří poslouchají. K pohodě na cestě bychom chtěli poprosit o nějakou pěknou písničku a posíláme ji také naší účetní radce k svátku. Všechno nejlepší a díky za zahrání. Milan a Zdeněk.

Pěknou českou máme zahrát v písničkách od srdce, tak takových tady máme ještě kupu a ta následující, tak ta bude ze Svitav od posluchačky Hanky pro kamarádku Marušku, která se nachladila, leží doma, aby se co nejdřív dala dokupy a mohli jsme vyrazit na houby a je to tady. Tak to přejeme brzké uzdravení a samozřejmě i úspěšný lov v lesích. Zdravíme do Svitav a doufám, že Karel Gott se bude líbit.

12.33, jsme kousínek za polovinou písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice a před námi je další gratulace, tentokrát pro paní Jiřinu H. z Ústí nad Orlicí, která se prý v těchto dnech dožívá významného životního jubilea. Nebudeme říkat kolik, u dámy se to nesluší. Každopádně je tady přání, do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, pohody a radosti v rodinném kruhu, aby si uchovala svůj elán a byla stále tak báječnou ženou. Gratulaci posílají přátelé z Pardubice, jmenovitě jsou to manželé Hlavsovi a Donátovi a prosíme nějakou českou pohodovou. Jakub Smolík jen blázen žárlí zaspívá a my se ke gratulaci připojíme také. Všechno nej, hlavně to zdraví.

Před chvílí mi spola Ben telefonovala paní Marie, úplně nadšení v hlase bylo slyšet, tak jsem hnedka musel koumat, o co jde. Prý u kolegy Kuby Malého ráno byla velice šikovná kajakářka nebo kanoistka, teď abych to nepopletl, Valerie Čapská, která čerstvě oslavila 15. narozeniny, no ale co je důležitější, tak na mistrovství Evropy juniorů ve sjezdu na divoké vodě ve Skotsku se stala čtyřnásobnou mistryní Evropy. Takže paní Marie jí přeje hodně zdraví, ať se jí daří, a nejenom jí, ale všem těm mladým, kteří nás takto úžasně reprezentují, a jak říkala paní Marie, má velikou radost z toho, že máme takhle šikovnou omladinu. Tak snad brzy bude i článek i na našich internetových stránkách, abyste si mohli probrat ty a přečíst podrobnosti a případně také poslechnout záznam celého toho povídání, a my tedy posíláme skupinu Jelen.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami, také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

všem, kteří si dnes nevzali deštník, ať rychle uschneme, to přeje Martina, která píše, že zmokla. No nevím, tady v Pardubicích svítí sluníčko, i když pravda po ránu bylo trošku pod mrakem, možná pár kapek spadlo. Nevím, kde je teď tak deštivo, že Martina stihla takto promoknout, ale my tady přejeme, ať co nejdříve uschne, ať to neskončí nějakým nachlazením. No a pro potěchu posíláme Nezmary.

pondělku, zdravíme do Pardubického rozhlasu, prosíme něco pro povzbuzení k práci, ať týden zvládneme. Písnička pro celý náš pracovní kolektiv, pro vás do rozhlasu a všem, kteří poslouchají, a pozdravte prosím hlavně Hanku. Díky, Jiřka.

Uteklo to jako voda, pondělní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice jsou za námi, skoro celé, ještě nám přeci jenom zbývá trocha času, takže muzika zazní, nicméně vzkazy jsem vyřídil všechny. A pokud se nějaký teď dorazí, tak nevyhazuju, samozřejmě schovávám zase na zítřek ve stejném čase mezi 12. a 13. opět budeme vyřizovat vaše gratulace, přání a pozdravy, takže klidně pište celý den. No a co vás čeká? Za chvilku čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou, po nich osobnosti Česka. Dnešním hostem bude úspěšný paralympijský cyklista Jiří Ježek, takže na něj a na Oskara Hesse se můžete těšit už za pár minut. No a sliboval jsem, že docela ještě nějaká ta muzika zazní, takže nabídnu třeba Petra Nadě a nebude chybět ani Bananarama. Tak, užívejte dál pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Pardubice a přejeme pohodový poslech.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudimská radnice vyjednává podmínky stavby parkoviště před hotelem Bohemia. Prezident Pavel bude jednat s premiérem Babišem o účasti na valném shromáždění OSN. Poslanec Turek se má omluvit hnutí Duha za výroky o parazitech. A nás čeká oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Chrudim se snaží dohodnout na obnovení provozu hotelu Bohemia. Po nedokončené rekonstrukci zůstává zavřený od roku 2013. Od vlastníků město požadovalo stavbu podzemního parkoviště. Ti ale navrhovali jenom levnější povrchovou variantu.
2: Radnice v roce 2013

0: 2023 vypověděla nájemní smlouvu k pozemkům, které pro parkoviště uvolnila. Majitelé hotelu se obrátili na soud, ale neuspěli. S novými vlastníky vedení města vyjednává podmínky zprovoznění hotelu i otázku parkování. Radnice počítá s tím, že by obě stavby mohly být dokončené za 5 let. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: V Heřmanově městci se mění dopravní režim u nádraží. Radnice zjednosměrní příjezd z Jiráskovy ulice a zároveň zmenší parkovací plochu v prostoru křižovatky. Uvolněný prostor tak umožní bezpečný průjezd vozidlům záchranných složek. Prezident s premiérem budou v podvečer jednat o zahraniční politice, hlavně o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Petr Pavel pozval na Hrad i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Českému rozhlasu řekl, že nepřijde. Vztahy mezi prezidentem a Babišovou vládou jsou napjaté už přes půl roku. Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdila mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou ale Turkovy výroky nepravdivé a zasáhli pověst spolku. Sport. Čeští tenisté zahájili společnou přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a v sobotu. Vítěz celého utkání postoupí na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Jako první si tvrdý povrch v libeňské O2 aréně vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jenom zácně.
2: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy. Tam ta hala je celkem vysoká. Moc těch hal takových není. Povrch je příjemný. Trošku ještě nám bude trvat, tady hlavně na ty stropy řeknu, je to strašně vysoký. Ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jim půjde. Počasí.
1: Na Pardubickém kraji čeká oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, večer bude oblačnosti ubývat. Denní maxima 18 až 21 stupňů, na horách dnes naměříte 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě stoupne. Vyjde dnes jednička, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Vážná nehoda v tuto chvíli, tedy 3:30 po 13. hlášená ze silnic Pardubického kraje. Konkrétně na nejvytíženější silnici v regionu 1/35. Je to na výjezdu z Chvojence ve směru na Bíšť. Je to nehoda se zraněním a už tam míří všechny složky integrovaného záchranného systému. Prosím, jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrdák, nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je, mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat, jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou, na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli, třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, anebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bylo jako dočasné omezení.
2: ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsy nebo takovýmu tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivej, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci, jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomej, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozík ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozík vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema, protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče, takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil jsem po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako,
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap. A já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor. On byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil. Dosáhl toho neskutečně moc. Byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice. A miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No, já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
3: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě. Jo.
3: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
2: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
3: Ano.
2: Tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jaký je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík. Prostě.
2: Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole. A vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: Je ten důkaz toho.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok. Ve svém oboru nejlepší top herec třeba v hlavní roli, ano, na celém světě.
1: Přesně
2: jo?
1: Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. No.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky, já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý té řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem, ani jsem netušil jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět. A já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých...
1: Z toho meníčka.
2: Tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození. Takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu. Zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty, na ten podpatek, trošku jsme to upravili. A jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope, většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí tě někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten, někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánský babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No já doufám hezký podzim. Ale nevím, nechávám to otevřený. Absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, kterou po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasažen.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, veď oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Stavba nového kruhového objezdu v Holicích na Pardubicku nabírá zpoždění. Letošní úroda jablek a hrušek bude ještě nižší, než ovocnáři čekali. Marek Eben a Tereza Kostková se po 20 letech rozloučí se Stardance. Letošní řada taneční soutěže bude jejich poslední. A zítra bude slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty až 24 stupňů. Oteplí se. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Vítám vás. Nová okružní křižovatka v centru Holic na Pardubicku na silnici 1/36 letos nevznikne. Silničáři posouvají stavbu na příští sezonu. Důvodem je zjištění, že jsou pod úrovní křižovatky duté podzemní prostory, související s původní historickou zástavbou. Nález potvrdil následný archeologický průzkum. Podrobnosti dodává mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Zahájení realizace stavby nové okružní křižovatky plánujeme na jaru 2027. V rámci stavby proběhne archeologický výzkum, který provede památkový ústav a následně na základě výsledků tohoto průzkumu budou realizovány další stavební práce.
0: Město Holice na Pardubicku plánuje od Správy železnic koupit za 1 000 000 korun pozemky pro rozšíření hřbitova a pro odpočinkovou zónu. V součtu jde o plochu přes 6 600 metrů čtverečních. Změna by kromě jiného umožnila

0: městu vybudovat na hřbitově kolumbárium a technické zázemí. O odkupu parcel bude dnes rozhodovat zastupitelstvo. Jednání začíná v 18 hodin. Při výstupu na rakouskou horu Grundschartner v Cyraltarských Alpách se zranila 47-letá Češka. Po pádu ji musel transportovat vrtulník do nemocnice poblíž Innsbrucku. Její zranění zatím policie neupřesnila. Žena byla součástí čtyřčlenné výpravy, která se při výstupu rozdělila na dvojce. Žena postupovala v čele jedné z nich. Podle dostupných informací se ulomil kus skály sloužící jako jistící bod. Češka pak údajně asi po 5metrovém pádu k předchozímu jištění dopadla zádu. Na skálu. Úroda jablek a hrušek bude letos ještě nižší, než ovocnáři čekali. Aktualizovaný odhad sklizně dnes zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek tento rok pěstitelé sklidí skoro o 60% méně než loni. Můžou za to jarní mrazy a taky extrémní sucho a horko.
1: S nižší úrodou letos počítá i pěstitel Jiří Kopeček z Tulešic na Znojemsku.
2: Letos je toho strašně málo, co jako nezničený mrazy, tak zničilo sucho.
1: Červnový odhad sklizně jablek počítal s necelými 53 tisíci tunami, zářijový odhad je asi o desetinu nižší. Pokračuje mluvčí Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
3: Podle dostupných dat předpokládáme, že sklizeň jádrového ovoce v roce 2026 bude přibližně poloviční oproti pětiletému průměru.
1: Kvůli suchu některým pěstitelům uhynuly i mladé ovocné stromy. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Ruská raketa, která na konci července spadla do pole u obce Tarnava Koloňa, byla pravděpodobně cíleně naváděná na polské území. Deníku Řeč pospolita to po prozkoumání dráhy letu řekl operační velitel polských ozbrojených sil. Marek Eben a Tereza Kostková skončí ve Stardance. Letošní 14. řada bude poslední, kterou odmoderují. Pořadem provázeli od jeho začátku v roce 2006. Nový ročník Stardance začne 10. října, finále odvysílá Česká televize 12. prosince. Kdo Ebena a Kostkovou v dalších řadách nahradí, zatím televize neuvedla.
4: Počasí.
0: Čeká nás chladná noc, polojasná až jasná, během noci se budou místy vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost, noční teploty 10 až 7 stupňů, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý. Úterý bude slunečné, polojasné až skoro jasné, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, denní maxima vyšší než ta dnešní, zítra 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky přes den většinou dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio zítra jednička. Bude znamenat mírnou zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jak už jsme zmiňovali z našeho vysílání, vážná nehoda se stala na Chrudimsku ve směru od Bojanova na Seč. Havarovalo tam osobní auto, skončilo částečně mimo silnici. Podle aktuálních informací už probíhá úklid silnice po dopravní nehodě. A ještě jedna nehoda dvou osobních aut, tentokrát Orlicko-Ústecko ve směru z Ústí nad Orlicí na Kerhartice.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A my na těch silnicích v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice ještě chvíli zůstaneme. Za chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a stavíme se v Holicích, téma, které už tady zaznělo. Holice se oproti původnímu plánu dočkají nového kruhového objezdu v centru města až příští rok. Silničáři totiž zaskočili staré sklepy. Další podrobnosti o tomto objevu, nálezu dodáme už za pár minut. Ani muzika nesmí chybět, takže tentokrát se těšte třeba na skupinu Katapult, na Sandru. Zaspívají také Hana Zagorová nebo Michal David. Přejeme pohodové pondělí, zatem 14. září a připomínám, že dnes slaví svátek Radky, tak všechno nej.
4: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Proč ti na tom tak záleží? To byla Hana Zagorová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a teď už si spolu s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem ještě o něco bezpečněji. Až do konce září vám každý den nabízíme v tomto čase jednu situaci v provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Také zítra se budeme věnovat jízdě na kruhovém objezdu. Tentokrát nás bude zajímat výjezd z levého pruhu. Ale teď už zpátky za muzikou, před námi Krištof s Jarkem Nohavicou, také Sandra. Hezké odpoledne.

0: Pondělní odpoledne zpříjemnili Krištof s Jarkem Nohavicou, vy stále posloucháte Český rozhlas Pardubice a vyrážíme do Holic. Kruhový objezd z provizorních plastových dílů z centra města letos nezmizí. Dlouho očekávaná výstavba nového nástupce nabírá zpoždění, podle silničářů asi o půl roku. Důvodem je nečekaný nález dutých prostor pod úrovní stávající křižovatky, které by mohly ohrozit stabilitu nové stavby a tím pádem i dopravu. Podrobnosti přidá redaktor Ondřej Wolf. Dobré odpoledne. Ne.
1: Hezký den.
0: Jak se na ty dutiny pod křižovatkou přišlo a jakého jsou původu?
1: No, přišlo se na ně teď v létě při přípravných pracech, konkrétně při přeložkách sítí, kdy stavbaři odhalili v prostoru křižovatky staré zdivo. Následný archeologický průzkum prokázal, že jde o pozůstatky starých sklepů z původní historické zástavby. Podle archeologa Východočeského muzea v Pardubicích Tomáše Zavorala jde o domy zaniklé někdy v 18. nebo 19. století.
2: V tom jednom případě je to podsklepený prostor, zaklenutý, který v podstatě pokračuje pod kruhovou křižovatku.
1: Potvrzuje to i fotografická dokumentace archeologů, z té jasně vyplývá, že opuková klenba zachycená ve výkopu má cihlovou zazdívku a v místě jejího porušení je vidět právě ten dutý prostor bývalého sklepa.
0: Co s tím budou silničáři dělat?
1: Podle informací radnice v Holicích je jednou z možností nechat prozkoumat prostor křižovatky georadarem, aby se zjistily další případné dutiny pod zemí a stanovil se další postup. Mluvčí ředitelství silnice dálnic Petra Drkulová potvrzuje, že samotnou stavbu kruhového objezdu posouvají kvůli komplikacím až na příští rok.
3: Zahájení realizace stavby nové okružní křižovatky plánujeme na jaro 2027. V rámci stavby proběhne archeologický výzkum, který provede památkový ústav a následně na základě výsledků tohoto průzkumu budou realizovány další stavební práce.
0: Takže stavební práce na křižovatce stojí úplně?
1: No, zatím pokračují souběžně naplánované práce v těsné blízkosti křižovatky. V létě se třeba dělaly přeložky kanalizačních sítí. Teď se pracuje na plánované obnově prostranství mezi budovou městského úřadu a křižovatkou, což je akce města. Jinak ten nový kruhový objezd v centru na silnici na Lomno 36 by měl být přehlednější bez stávajících odbočovacích pruhů a měl by mít i zeleň. Úprav se dočkají i odbočky do navazujících ulic Holubova a Palackého.
0: Důvody zdržení zahájení stavby okružní křižovatky v Holicích přiblížil Ondřej Wolf. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 14.31, hladíte Český rozhlas v Pardubice. No a po roce se dnes odpoledne znovu otevře korunní komora. 7 klíčníků tam vyzvedne korunovační klenoty, které na další 2 týdny zaplní Vladislavský sál. Právě tam už teď připravují výstavní prostory. Jak se dozvíte z reportáže Terezy Cedidlové, jejich součástí budou i klenoty spojené s pohřbíváním.
1: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie. Vidíme tady císařskou korunu, jablko a žezlo.
2: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
1: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech. Spojujeme s pohřby císaře Ferdinanda I. nebo jeho syna Maximiliána II. V roce 1576, kdy se ten pohřeb konal.
2: Výstava připomene 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn, popisuje Vácha.
1: Výstava je vymezena roky 1526 až 1791. Ten rok 1526 to je rok, kdy byl zvolen za českého krále Ferdinand I. Habsburský a rok 1791 je rok, kdy byly z Vídně dopraveny do Prahy korunovační klenoty, trvale od té doby pak už uloženy v Praze.
2: Vedle svatovícké koruny, královského žezla, jablka nebo historických klíčů, Pražský hrad letos vystaví také královské roucho, které se využívalo při korunovacích českých králů v 18. století. První 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy, pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
3: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
2: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Pardubice, také skupina Olympic ve vysílání v dobrém odpolední ve 14.38. No také dnes nás čeká oblíbená rubrika Co v učebnicích nebylo. Tentokrát vám představí nejrychleji rostoucí dřevinu. Právě teď s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Legenda české country Michal Tučný měl veliké štěstí, když potkal Zdeňka Rytíře a stali se z nich nerozluční přátelé a také spolupracovníci. No a Zdeněk Rytíř zase našel v Michalovi Tučném naprosto ideálního interpreta pro českou country písničku. Tohle byl Kosmický vandr, tedy vzpomínka na rok 1988. Ale zpátky do současnosti. V klubu divadla 29 v Pardubicích do konce října můžete vidět výstavu rozměrných pláten studentky Pražské akademie výtvarných umění Elišky Bartošové. Svoji výtvarnou premiéru nazvala Smívání dne. Co se pod názvem skrývá?
1: Se tam furt prolíná nějaký téma sebepřijetí a sám sebe, skrz intimitu, nedokonalostí a nějakých vlastních rituálů, tak i skrz nějaký to zázemí, z kterého vlastně ten člověk vychází a těch jako denních prožitků, vyzdvihování, že to není jenom vlastně běžná věc. Tak čerpám z vlastního života a to, jak nad věcma přemýšlím a co se mi dějou a přemýšlení nad tím, jako kam a co a jak vlastně prožívám momenty a co je pro mě bezpečné místo a čeho si všímám jakoby těch drobností, které jsou pro mě hodně všeříkající i u druhých lidí, když je vidím. Takže jsem o tom malovala a vlastně jsou tady i starší věci v koupelně, že mi to přijde, že to je vlastně moment, kdy člověk je sám se sebou, bez jakéhokoliv filtru. A ten moment té koupelně do toho jakoby člověk zvenčí běžně nemůže nahlídnout. Mám i sama problém jako připustit si lidi někdy blízko a právě jsem si říkala, že vlastně jako odhalení toho místa té koupelny by mohlo být dobrý o tom malovat.
0: Říká Eliška Bartošová, za námi tedy malá krátká pozvánka do divadla 29 na výstavu jejího díla. A teď už další muzika. Miky Žbirka, za chvilku také Lucie Bílá a pak za 10 minut necelých nás čekají další čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou. Hezké odpoledne. Sní.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
5: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: Hodin.
7: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Od příštího týdne začne deratizace kanalizační sítě v Pardubicích. Ubytování na kolejích Pardubické univerzity mírně zdraží. Armáda chce rozšířit leteckou základnu v Náměšti nad Oslavou. Kraj s tím nesouhlasí, tedy souhlasí. A teploty v Česku v týdnu vystoupají i nad 20 stupňů Celsia. Zítra bude slunečno, maxima až 24 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné pondělní odpoledne z Pardubic. Pardubické vodárny budou od příštího týdne hubit potkany v kanalizaci. Pracovníci odborné firmy rozmístí nástrahy do kanalizačních šachet po celém městě. Deratizace má zabránit přemnožení hlodavců a potrvá do konce října. Jejich množení můžou omezit i samotní obyvatelé, a to třeba tím, že nebudou splachovat zbytky potravin do kanalizace, říká mluvčí vodovodů a kanalizací Pardubice Vendula Horáková.
8: Právě zbytky potravin představují pro hlodavce snadno dostupný zdroj potravy a vytvářejí vhodné podmínky k životu a rozmnožování. Prosíme proto obyvatele, aby potravinové zbytky nevhazovali do toalety ani nevylévali do odpadu.
6: Univerzita Pardubice se připravuje na nový akademický rok, začne přesně za týden. Na vysokoškolských kolejích ubytuje letos až 1500 studentů. Podle ředitele správy kolejí a menzy Jana Brotánka ubytování proti minulému období mírně zdraží, asi o 2,5%.
9: Domnívám se, že cena je stále příznivá. Za dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením zaplatí student přibližně 4000 korun měsíčně. Za dvoulůžkový apartmán se ta cena pohybuje kolem 6000.
6: Hlinsko spustilo příjem žádostí o dotace pro dětské lékaře. Od radnice mají možnost získat 300 000 korun na úpravy ordinací nebo nákup vybavení. Podmínkou je, že budou zdravotní péči na území města poskytovat minimálně 5 let.

0: Armáda plánuje rozšíření základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Na místě chce vybudovat nové hangáry, muniční zařízení i plochy pro leteckou techniku. Armáda plánuje rozšíření jižním a jihozápadním směrem od stávající dráhy. V současnosti shromažďuje všechna potřebná povolení a vyjádření. Se záměrem teď vyslovili souhlas krajští zastupitelé, kteří kvůli rozšíření základny schválili změnu v zásadách územního rozvoje kraje. Tereza Kostková a Marek Eben po 20 letech skončí ve Stardance. Letos budou taneční soutěž moderovat naposled. Oznámili to dnes při představení projektu. O titul krále a královny tanečního parketu se i ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů. 14. řada začne 10. října. V Česku bude tento týden většinou oblačno nebo polojasno, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Už dnes se bude postupně vyjasňovat. Zítra bude v nížinách Čech a na jihu Moravy až 25 stupňů. Nejtepleji bude ve středu s maximy až 27 stupňů, pak se znovu zatáhne a objeví se přehánky, ojediněle i bouřky. Ve čtvrtek by teploty neměly přesáhnout 20 stupňů. Podobné počasí vydrží i na konci týdne. Jak bude zítra? Teď
1: počasí.
0: Se dozvíte teď. Noc bude chladná, polojasná až jasná. Během noci se budou místy vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty 10 až 7 stupňů, nejnižší teploty na horách 10 až 7 stupňů Celsia a vítr slabý. Úterý bude slunečné, oteplí se, polojasno až skoro jasno, ráno místy s mlhami. Denní maxima zítra tedy 21 až 24 stupňů, na horách zítra naměříte 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, bio zítra jednička. To bude mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dnes je velmi rušno na silnicích Pardubického kraje. První nehoda v tuto chvíli hlášená z Pardubická na průtahu obcí Valy u přelouče silnice 1/2. Tam havarovalo osobní auto. Jak víte, vážná nehoda se stala na Chrudimsku na silnici 340 u Bojanova. Tam to stále ještě odklízí. A čerstvá nehoda teď hlášená ze Svitavska. Je to v obci Březina. Srazila se dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pokračuje pondělí. Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. To dnešní má datum 14. září a rovnou doplním, že v kalendáři dnes najdete jméno Radka. Tak posíláme gratulaci a přání všeho nejlepšího k svátku. Vleklý spor kvůli uzavřenému hotelu Bohemia v Chrudimi by mohl skončit. Radnice s majiteli vyjednává, jak patovou situaci vyřešit, tak na to koukneme už za malou chvíli. Co se muziky týká, Ilona Čáková, Václav Neckář, také třeba skupina Slza je před námi. No, my přejeme dál pohodový poslech a užívejte odpoledne s Českým rozhlasem. Hlasem Pardubice.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Šalalalalí, to byl Václav Neckář, za chvilku Korána, Slza nebo Fornon Blond, tolik muziky, no a co se týká informací, které nabídneme, tak ty nejbližší budou o počasí.
1: Počasí.
0: Koukneme na zbytek dnešního dne i na to, co přinese nadcházející týden. To všechno probereme s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Jaroslavem Tučkem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak začneme dneškem. Hezky se ten den vybarvil, vyčasilo se, občas vykoukne i sluníčko. Co nás čeká dál?
2: No tak sluníčko občas vykukuje za tou studenou frontou ještě nějaké slabé přehánky. Oblačnost bude ubývat dál a dál s tím, že na noc se vlastně až vyjasní. No a ty ojedinělé přehánky se budou vyskytovat nebo se vyskytují hlavně v té východní polovině regionu. Teploty, zatím jsme docílili nejvyšší teploty v Mokošíně a to byla teplota 20,6, v Pardubicích jsme měli 20,4, to byly zatím nejvyšší teploty. No a fouká nám vítr od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Takže krásný pondělek, jestli pak bude hezký i zbytek týdne, pojďme na to kouknout.
2: No minimálně ten začátek určitě. Noc bude poměrně chladná, tam máme málo oblačnosti, polojasno až jasno. No a k ránu pak se budou místy vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. 10 až 7 to budou minima, vítr v noci v podstatě nebude foukat vůbec, anebo když, tak bude proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a zítřek bude hodně slunečný, trošku nám to navodí léto zpátky, polojasno až skoro jasno a ty ranní mlhy se budou vcelku rychle rozpouštět. 21 až 24 stupňů Celsia v maximech, na horách 14 až 17 a vítr stále slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a to úterý, ta středa, ta už bude ještě teplejší, tam ty teploty budou dosahovat až 26 stupňů v maximech. Půlka dne bude poměrně slunečná, druhá půlka už pomaličku od severozápadu se bude zatahovat, bude o studenou frontu, která nám zase takový to skoro léto překazí, no a v noci ze středy na čtvrtek nám bude pršet a ty teploty na druhý den na čtvrtek už se budou pohybovat jenom 16 až 20 stupňů Celsia. Zbytek týdne pak přeci jenom bude trošičku teplejší ještě a to tak mezi 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Tak toliko počasí, aktuální informace od meteorologa Jaroslava Tučka. Děkujeme za ně a přejeme hezký den do Hradce. Naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Huta záruční, tolik skupina Slza v pondělním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice v 15.21. Od roku 2013 je hotel Bohemia v Chrudimi zavřený a chátrá. Původní majitelé jeho přestavbu nikdy nedokončili a následovalo kolečko soudních sporů, a to i s chrudimskou radnicí, která požadovala domluvené parkoviště před hotelem. Podle ní se ale začíná rýsovat dohoda. Podrobnosti má redaktor Josef Kopecký. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Celá ta kauza kolem hotelu Bohemia je trošku složitá, zkusí prosím tě ve zkratce připomenout.
1: Původní vlastníci počítali s tím, že hotel přestaví, zvětší a upraví pro kongresové využití. Na to měli tehdy slíbených 40 milionů korun z evropských fondů. Jenže práce se zastavily kvůli policejnímu vyšetřování. Za pokus o dotační podvod později soud udělil několik peněžitých a podmíněných trestů. Změnil se vlastník hotelu, ten odmítal dohodu s městem, že postaví před Bohemí podzemní parkoviště, na které Chrudim uvolnila pozemky. Navrhoval jen levnější povrchovou variantu.
0: Potom ještě následoval soudní spor s městem. Jak dopadl?
1: Radnice se rozhodla pro razantnější krok a v roce 2023 nájemní smlouvu na pozemky vypověděla. Vlastníci hotelu se pak obrátili na soud a snažili se prokázat, že smlouva platí. To ale soud zamítl. Předloni majitelé hotel znovu prodali, koupila ho pražská firma, která se zaměřuje právě na obchod s nemovitostmi a jejich údržbu.
0: No jaké by tedy mohlo být to řešení?
1: Podle starosty Chrudimi za ANO Františka Pilného je dohoda blízko. Firma bude potřebovat pozemky pro stavbu parkoviště a obě strany se teď snaží dohodnout, jak to smluvně vyřešit. Podle Pilného je také domluvený termín, dokdy by měl být hotel znovu opravený a otevřený. A mělo by to být v horizontu 5 let.
0: Říká Josef Kopecký, děkujeme za informace a hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791. To je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila. A chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
3: Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
2: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: nahoru k výškám nás vzala Helena Vondráčková. Je 15.41. Často se mu přezdívá zapomenutý premiér. V Dolní rovni na Pardubicku si ale na svého slavného rodáka a významného prvorepublikového politika Františka Udřela zavzpomínali teď o víkendu u příležitosti 160. výročí od jeho narození. Místní tělocvičná jednota Sokol uspořádala celodenní program s průvodem, výstavou i debatami. Akce se zúčastnili i malí reportéři z Dismanova souboru, kteří si sebou přivezli i vzácnou nahrávku z rozhlasového archívu.
1: V prvním semestru páté třídy jsem vážně onemocněl. Zůstal jsem 2 roky na rodném statku. Doma jsem byl přidržován k dohledu při polním hospodářství.
2: Čekala jsem, že tady bude jenom 1 budova, ale těch budov je tady asi 5, když se koukám z jednoho místa.
3: Je tady vlastně všechno, co by na správném statku mělo být. Jsou tady zvířata, sýpka, žebříky.
4: Všechny jsou to baráky postavený z cihel, ačkoliv některý už nemají omítku, ale furt jsou funkční a předtím jsme tady viděli přebíhat ovce.
5: Tady tohle za těma stromama, to je právě ta Udržalova vila, kde tedy pan Udržal bydlel.
2: Postatku nás provádí pan Jiří Meloun.
5: Kde mimochodem taky byl několikrát na návštěvě i prezident Masaryk, byl i tady v tomhle tom altánku.
3: To je ten, jak tam Udržel psal ty své projevy?
5: Ano, ano, máme tam nějakou fotku, nevím, co přesně psal, ale ano, máme ho vyfoceného, jak tam pracuje s nějakými písemnostmi.
1: Po návratu do Čech zřídil jsem na statku v Dolní rovni semenářství. Chtěl se výhradně věnovat jen kultuře řepových semen.
6: Na 160. výročí Františka Udržala přijela i jeho vnučka Anna Bekárková.
7: Když já jsem byla malá, tak to skutečně ten dědeček pořád tam existoval a víceméně se tvrdí, že to byl on, kdo přiměl prezidenta Masaryka, že teda taky ve svém stáří začal jezdit na tom Hektorovi a často je vidět, jak někde sedějí na tom koni a jsou tam na těch fotkách spolu.
1: A nyní kvůli zajímavosti odbočím na cesty, které odpovídají více sportovní náladě dneška. Šerm šavlí počal jsem pěstovat i podle návodu Tyršových, které tam byly šťastně šířeny vynikajícími sokolskými pracovníky.
6: V rovinské Sokolovně se nachází taková velká opona, která zobrazuje hodně faktorů života Františka Udržala. A je tu například právě ten Sokol, který oře.
4: Jak tady funguje rovenský Sokol? Ptáme se starosty místních cvičenců Jana Kopřivy.
8: Za dob Františka Udržala to bylo hlavně cvičení, ale po revoluci jsme se museli přizpůsobit moderní době, proto tady jsou fotbalisti, florbalisti a teď se znovu vrací to cvičení, všestranost, takže se to vrací zpátky tam, kde ten Sokol původně byl.
1: Nemohl jsem se smířit i s popularizováním vlastních životopisních údajů v rádiu. Ale po vysvětlení přece vyhovuju přání Československého rozhlasu.
6: Z Dolní rovně,
4: Dismančata,
6: Český rozhlas.

Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: O bláznech zaspíval Michal Penk. No a nám se blíží 16. hodina, spolu s ní také Humoriáda. Dnes budou vašimi průvodci Petr a Pavel, tedy Petr Salava a Pavel Kučera. Už teď přejeme příjemnou zábavu, ale do celé přeci jenom ještě chvilka zbývá. Tu budeme věnovat našemu spotřebitelskému servisu. Dnes připomeneme jedno další pravidlo při reklamaci. Záleží totiž na tom, kdo výrobek kupoval. Pokračuje náš spotřebitelský odborník Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan René. Ten dostal k životnímu jubileu navigaci do auta i se všemi doklady. Po čase došlo k poruše, takže výrobek odeslal na adresu prodejce. Po 30 dnech zavolal prodejci, jak reklamace probíhá, jenže dostal odpověď, že on výrobek u nich nekoupil a tudíž se reklamaci ani nebudou zabývat. Pane posluchači, prodávající má bohužel pravdu, protože záruka je poskytována pouze prvnímu kupujícímu a dále je nepřenosná. Výrobek tedy musí reklamovat ten, kdo ho koupil. Případně s dárcem sepište jednoduchý doklad, kde původní kupující převádí spotřebitelská práva na vás a tento doklad pošlete prodejci.
2: Český rozhlas Pardubice, rád.

Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria 15.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ve Svitavách je velký zájem o stavební parcely v lokalitě Stará kolonie město. Na 27 pozemků pro rodinné domy dostalo 144 žádostí. Sousední Hradec Králové má projektanta první etapy nové labské stezky. Státní zástupci by se podle vlády měli odvolávat proti podmíněným trestům za znásilnění nebo týrání zvířat. A zítra bude slunečno, polojasno až skoro jasno, maxima až 24 stupňů. Oteplí se. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné pondělí z Pardubic. Svitavy přijali skoro 150 žádostí o 27 stavebních parcel pro rodinné domy v lokalitě Stará kolonie. Pozemky pro výstavbu dvojdomů nabídne město zájemcům v říjnu. Podrobnosti nám řekla mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
2: Na začátku září proběhlo losování, které rozhodlo o vlastnících. Zbylé pozemky pro 6 dvojdomů a 1 solo dům budou prodávány v druhém kole, které by mělo být vypsáno v říjnu.
0: V Heřmanově městci na Chrudimsku se mění dopravní režim u nádraží. Radnice z jednosměrní příjezd z Jiráskovy ulice a zároveň zmenší parkovací plochu v prostoru křižovatky. Uvolněný prostor tak umožní bezpečný průjezd vozidlům záchranných složek. V sousedním Hradci Králové vznikne nový úsek labské stezky pro pěší a cyklisty. Radnice vybrala zhotovitele projektové dokumentace pro trasu mezi Kamenným mostem v Pláckách a železničním mostem u takzvané Gumokovky. Město už pro stavbu vykoupilo potřebné pozemky a na projekt chce získat krajskou dotaci.
3: Nová trasa nahradí dožitý úsek dnešní stezky na pozemcích povodí Labe, který se obtížně udržuje. Příprava projektu vyjde na 970 tisíc korun. Pokud budou dotační podmínky obdobné jako minulý rok, mohla by očekávaná krajská dotace dosáhnout až na téměř 500 000 korun. Město stavbu koordinuje s plánovaným přesunem železničního mostu i přípravou biocentra na levém břehu Labe. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Státní zástupci by podle vlády měli postupovat podle priority její trestní politiky. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Žalobci by se třeba měli podle kabinetu odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat. Dál by taky měli míň stíhat kontroverzní slovní projevy nebo rychleji řešit případy nutné obrany. Vláda podle Tejce krokem reaguje na příliš dlouhý legislativní proces ve sněmovně.
4: Samozřejmě je jasné, že nemůžeme státním zástupcům

0: ukládat a zavazovat je k tomu, aby jak mají konat v konkrétních případech. Nicméně můžeme seznámit s tím, jaké jsou cíle vládní politiky v oblasti trestního práva.
1: Ministr má s požadavky seznámit vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou.
2: Počasí.
1: Před námi je chladná noc, polojasná až jasná, noční teploty 10 až 7 stupňů. Úterý ale bude slunečné, čeká nás polojasno až skoro jasno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky přes den dobré, tlak slabý až mírně klesne, bio jednička mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Vážná nehoda s vyprošťováním osob, tuto chvíli hlášená z Chrudimska na výjezdu ze Skutče. Je to ulice Bílý Kopeček, silnice 2. třídy číslo 358 ve směru na Skutíčko. Tam je to nebezpečné a nehoda v Pardubicích v ulici Poděbradská. Na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Prosím opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
4: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
3: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
2: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct?
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vracívám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral Velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona, poklona, osivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme? Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano, přímo. Ano, Strossmayer.
2: Aha, a kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No, toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vy račte být takovej jakoby velice povědomej ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct? Ano, jo, dělal.
2: Dělal.
3: Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba, krásná doba. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat.
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo,
3: tak, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Moji nadřízení si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda.
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No ano, ano.
3: Poslyšte. Ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tuhle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? No, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79. rok? 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak to
1: hrával...
0: Tak to musel být Silvestr. To,
1: zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak tam, to bylo
1: odbočení. No, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím, jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5 na D1 neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 no, hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
3: Hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci taky áčko.
1: Máme zapsáno, Stando, mějte se.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích,
2: výborně.
1: I když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Halo?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, halo. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak si s tím řetízkem na splachování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, no, no, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Kdežto, když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, Hergo, tomu to ale myslím. Kam ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka. A fortelně.
9: Ano, ano.
8: My nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano. Já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu predentíně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: No, tak já, jo. No tak já si vás napíšu.
9: Fajn.
8: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlust vysihák.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já tež.
9: To si myslím.
8: Že my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i o pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: Ne, to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina?
9: Ina.
8: No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Helejte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé.
0: Humoriáda.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás, dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a Petr Salva, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad dvacítkou.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě. Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, že by to mohl být.
3: Stranu. Já jsem si nechal naléčit aj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano! Faktická, já jsem si se dneska hodně pozvávu hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že bychom v Praze nepili, taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A další okol se pozveme je také velice dobrý komik Jaroslav Šterco. Dobrý večer, přátelé.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc-jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc-jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál, skupina Opus, ano, tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady krtek od buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On!

0: Bond. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: 6. rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil? Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Pane Zbojkovic, zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhera, pan Donutil je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby a za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Činasky.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, máme zapsáno. František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Uher, zdravím vás, pánové, a Říkánka, abyste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava, je tam Kučera a Salava.
4: No, pánové, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme.
4: Díky.
9: Kterého s Moravankou, pan Salava, určitě by měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně.
9: A
6: vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně, no. On by... Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní, díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme, dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila, posluchačka Českého rozhlasu, 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm. A všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnul, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit dalšího baviče a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně, no. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk? To je dobré, také sami tam hlubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. Také, ne, no. Ale je to tak, no už jsme v Evropě. chlapě, no. Ludy, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstlo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužan na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Hotové. Nebo to dělaj, to se žil taky v lánžoky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednu peněženka z tabelky pryč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, važe vám na nuša. Ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítil a nevěděl vlastně, že aj krade. Ha! Zase ji můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelkaj podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak by ho všelkaj aj zima, moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak by ho náledí, tak se bude už kubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. A kdo by říká, že kapr nekouše, kapr džudžlá, no. Další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, Lude? Tetino, kde jste byla na dovolené? Taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okupal jsem se v barelu Šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela sivá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty milí, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatlil přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, bude to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník zem za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMSkujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. Mm-hmm. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště, couvajíc. Takže taková vycouval hodina, doslova. To jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, trohý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak, díky na celou.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolnek, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale no, nepochází od tamtu, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano. Dobrý den, pane doktore.
7: Dobrý den, pane Náhlovský. Posaďte se.
8: Tady, děkuji vám.
7: Se. Kdy jste tady u nás byl naposled?
8: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
7: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
8: To ještě žádný úkon neudělal, jako.
7: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
8: Jo, aha.
7: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
8: 120 korun za zeptání?
7: Ano.
8: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
7: Tak drahý, no tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
8: A taky velký návaly, ne?
7: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
8: 70%?
7: No.
8: A já byl bez na rentgenu v prosinci před válcem.
7: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... Helejte se víc, tak já si vás teda... Já si vás poslechnu. Vy vyhrňte něco, nebo...
8: Vyhrňte něco.
7: Vyhrňte, jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
8: Já dýchám.
7: Si fix nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
8: Já umím jenom z mělka.
7: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic. Helejte se. To není radostný pohled.
8: No to...
7: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
8: Ne.
7: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
8: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
7: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány holt nevyvinuli, no?
8: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
7: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
8: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brýle, ty oči zvětšejí.
7: Brýle zvětšejí oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
8: Helejte
7: se, vidíte tu tabulku?
8: Tady? Jo, vidím, to vidím.
7: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
8: 3.
7: Výborně.
8: 7.
7: Správně.
8: 6. 3.
7: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
8: To je nějaký ščr nebo co, ne? To je azbuka?
7: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
8: Zrak
7: v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
8: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
7: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
8: Zdrav, 1950.
7: No.
8: Tak já mám tady 2000, teda, pane, a tu 50 si nechci jako ryško.
7: To je v pořádku, ano, ano.
8: Jste mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
7: To se prohnete.
8: To se prohnu.
7: To se prohnete. Meniskus je drahej.
8: To je nedrahej.
7: Na to nebudete mít, ježiš. Ale helejte se.
8: To jsou statisíce.
7: To jde opravdu řádově statisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
8: Takže já budu mít koleno na hypotéku.
7: Na hypotéku, ano, ano.
8: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
7: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5000. Josef Málovský.
1: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou. Naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Holice na Pardubicku plánují od Správy železnic koupit za 1 000 000 pozemky pro rozšíření hřbitova a odpočinkovou zónu. Ubytování na kolejích Pardubické univerzity mírně zdraží. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku mohla výrazně zpřísnit, schválila to vláda. A zítra se oteplí, bude slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou, vítám vás. Univerzita Pardubice se připravuje na nový akademický rok. Začne přesně za týden. Na vysokoškolských kolejích ubytuje letos až 1500 studentů. Podle ředitele správy kolejí a menzí Jana Brotánka ubytování proti minulému období mírně podraží asi o 2,5%.
2: Domnívám se, že cena je stále příznivá. Za dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením zaplatí student přibližně 4000 korun měsíčně. Za dvoulůžkový apartmán se ta cena pohybuje kolem 6000.
0: Město Holice na Pardubicku plánuje od Správy železnic koupit za 1 000 000 pozemky pro rozšíření hřbitova a odpočinkovou zónu. V součtu jde o plochu přes 6600 metrů čtverečních. Změna by kromě jiného umožnila městu vybudovat na hřbitově kolumbárium a technické zázemí. O odkupu parcel bude dnes rozhodovat zastupitelstvo. Jednání začíná za hodinu. Domov u Fontány v Přelouči zkrátil pobyt v odlehčovací službě. Ta pomáhá lidem, kteří se doma starají o své seniory a potřebují si od péče odpočnout. Jeden pobyt může trvat nejvýš 30 dní v kuse, potom musí následovat přestávka. Zařízení tak chce pomoct více rodinám, protože o službu je velký zájem. Pro nenadálé případy má domov taky lůžko okamžitého přijetí, říká ředitel Martin Šveřepa.
3: Kdy osoba, která je doma, má pečující osobu a ta náhle nemůže pečovat, ať je to změnou zdravotního stavu nebo něčeho takového, tak takovou osobu my přijímáme na to lůžko okamžitého přijetí do 72 hodin.
0: Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Ta zavádí výrazné zpřísnění pro prodej kratomu. Nově by ho třeba mohli koupit jenom lidé od 21 let. Policie by taky mohla dočasně uzavřít prodejny, které kratom nabízí. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO oznámil, že se chce zaměřit na zpřísnění trestů za znásilnění anebo za týrání zvířat. Šéf rezortu kultury Otto Klempíř z motoristů vládu seznámil se záměrem rozšířit stávající hranice památkové rezervace Holešov. Jednání o možném očkování v lékárnách pak vláda odložila. Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při nakládání s veřejnými penězi a s majetkem. Vyplývá to z aktuální kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle něj v letech 2022 až 2024 IKEM porušil zákon třeba u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů korun. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. IKEM považuje výsledky kontroly za závažné, říká jeho mluvčí Barbora Brunclíková.
4: Jeho kontroly reagoval přijetím řady nápravných opatření a v řadě případů se jednalo o částečně chybějící dokumentaci u vybraných vzorků. Současné vedení od počátku svého fungování pracuje na zavedení funkčního vnitřního kontrolního systému.

0: systému. Cílem bude nejen kontrola dodržování směrnic IKEM a zákonných požadavků, ale rovněž zavedení preventivních účinných mechanismů.
1: Počasí.
2: Před námi je chladná noc, bude polojasná až jasná, během noci se budou místy vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty 10 až 7 stupňů, teploty na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Vítr slabý. Úterý bude slunečné, oteplí se. Čeká nás polojasno až skoro jasno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Denní maxima zítra vyšší než ta dnešní 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a bio zítra mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehoda hlášená z Chrudimska, silnice 358 na výjezdu ze Skutče ve směru na Novou Ves se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
3: Vítejte u pondělního souhrnu aktuálních událostí. Holice se oproti původnímu plánu dočkají nového kruhového objezdu v centru města až příští rok. Přineseme podrobnosti a důvody. Přesně před dvěma lety, v polovině září roku 2024, zasáhla Českou republiku povodeň, tak zavzpomínáme na tuto neblahou událost a také povíme, co se stalo v našem regionu 14. září v historii. I tomu se budeme věnovat a nabídneme písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Pavla Bobka, na B40, na Marii Rotrovou, na kapelu Žentoura nebo na Beatles.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: byla Darina Rolincová, písnička Ak náhodou, a ne úplnou náhodou, ale naprosto cíleně zůstala po zprávách ve studiu Petra Beránková. Je připravena shrnout vám události dnešního dne, pondělí za ten 14. září.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné pondělní odpoledne z Pardubic. Nová okružní křižovatka v centru Holic na Pardubicku na silnici 1/36 hotová letos nebude. Silničáři posouvají stavbu na příští sezonu. Důvodem je zjištění, že jsou pod úrovní křižovatky duté podzemní prostory související s původní historickou zástavbou. Nález potvrdil následný archeologický průzkum. Více od našeho reportéra Ondřeje Wolfa dozvíte kolem 17:45. Chrudim se snaží dohodnout na obnovení provozu hotelu Bohemia. Po nedokončené rekonstrukci zůstává zavřený už od roku 2013. Od vlastníků město požadovalo stavbu podzemního parkoviště. Ti ale navrhovali jenom levnější povrchovou variantu. Hlinsko na Chrudimsku spustilo příjem žádostí o dotace pro dětské lékaře. Od radnice mají možnost získat 300 000 na úpravy ordinací anebo nákup vybavení. Podmínkou je, že budou zdravotníci péči na území města poskytovat minimálně 5 let. Pardubické vodárny budou od příštího týdne hubit potkany v kanalizaci. Pracovníci odborné firmy rozmístí nástrahy do kanalizačních šachet po celém městě. Deratizace má zabránit přemnožení hlodavců a potrvá do konce října. Jejich množení můžou omezit i samotní obyvatele, a to třeba tím, že nebudou splachovat zbytky potravin do kanalizace, potvrdila mluvčí vodovodů a kanalizací Pardubice Vendula Horáková.
3: Právě zbytky potravin představují pro hlodavce snadno dostupný zdroj potravy a vytvářejí jim vhodné podmínky k životu a rozmnožování. Prosíme proto obyvatele, aby potravinové zbytky nevhazovali do toalety ani nevylévali do odpadu.
2: Čtvrtý pardubický obvod chce vysadit stromy v Pardubičkách a části Studánka. Radnice si nechala vypracovat analýzu, podle které na řadě míst chybí dostatek stínu. Nejmín zeleně je v okolí průmyslového areálu, krajské nemocnice a mezi Kyjevskou a Zelenou ulicí. Nové stromořadí obvod plánuje například ve východní ulici podél železnice. Komorní filharmonie Pardubice dnes zahájí novou sezonu uvedením nového koncertního křídla značky Steinway & Sons. Nástroj za víc než 5 milionů poprvé zazní v Sukově síni domu hudby, a to při zahajovacím koncertu. Hrát na něj bude maltský pianista Dmitry Iškanov, skladby Roberta Schumana a Ludvika van Beethovena. Podle ředitele filharmonie Pavla Svobody patří nový nástroj mezi špičkové koncertní klavíry, které najdeme v předních světových sálech.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pondělní den v kraji a kruhový objezd z provizorních plastových dílů z centra Holic na Pardubicku letos rozhodně nezmizí. Dlouho očekávaná výstavba jeho nového nástupce totiž nabírá zpoždění. Podle silničářů asi půl roku. Důvodem je nečekaný nález dutých prostor pod úrovní stávající křižovatky, které by mohly ohrozit stabilitu nové stavby a tím také dopravu. Podrobnosti v našem dnešním ranním vysílání zjišťoval od redaktora Ondřeje Wolfa moderátor Jakub Malý.
1: Jak se na ty dutiny pod křižovatkou přišlo a jakého jsou původu?
2: No, přišlo se na ně teď v létě při přípravných pracech, konkrétně při přeložkách sítí, kdy stavbaři odhalili v prostoru křižovatky staré zdivo. Následný archeologický průzkum prokázal, že jde o pozůstatky starých sklepů z původní historické zástavby města Holic. Podle archeologa Východočeského muzea v Pardubicích Tomáše Zavorala jde o domy zaniklé někdy v 18. nebo 19. století.
3: V tom jednom případě je to podsklepený prostor, zaklenutý, který v podstatě pokračuje pod kruhovou křižovatku.
2: Potvrzuje to i fotografická dokumentace archeologů, z té jasně vyplývá, že opuková klenba zachycená ve výkopu má cihlovou zazdívku a v místě jejího porušení je vidět dutý prostor bývalého sklepa.
1: Co s tím budou silničáři dělat?
2: Podle informací radnice v Holicích je jednou z možností nechat prozkoumat prostor křižovatky georadarem, aby se zjistily další případné dutiny pod zemí a stanovil se další postup. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová potvrzuje, že samotnou stavbu kruhového objezdu posouvají kvůli komplikacím až na příští rok.
4: Zahájení realizace stavby nové okružní křižovatky plánujeme na jaro 2027. V rámci stavby proběhne archeologický výzkum, který provede památkový ústav a následně na základě výsledků tohoto průzkumu budou realizovány další stavební práce.
1: Takže teď stavební práce na křižovatce stojí úplně?
2: No, zatím pokračují souběžně naplánované práce v těsné blízkosti křižovatky. V létě se třeba dělaly přeložky kanalizačních sítí. Teď se pracuje na plánované obnově prostranství mezi budovou městského úřadu a křižovatkou, což je akce města. Jinak ten nový kruhový objezd v centru na silnici 1/36, tedy v centru Holic, by měl být přehlednější, bez stávajících odbočovacích pruhů a měl by mít i zeleň. Úprav se dočkají i odbočky do navazujících ulic Holubova a Palackého.
1: Tak to byly novinky přímo z Holic od našeho reportéra Ondřeje Wolfa.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Rozhlas Pardubice.

0: Tam 14.9. jsme zažili tedy většina z vás nejspíš v roce 1947, to bylo 33 stupňů Celsia. Nejchladnější den je zase datován k roku 1977. Tehdy bylo na začátku, respektive v polovině září, jenom lehce nad nulou, 0,8.
1: Počasí.
0: Nic moc, vidíte. No, dnes to poráno také vypadalo celkem tak, že nebude úplně teplo, nakonec se obloha ale vyjasnila a rozjasnil se krásný pondělní den. A nás tedy zajímá v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové u Jaroslava Tučka, jak to bude se dneškem vypadat dál a také samozřejmě, jak to bude postupovat třeba v úterý.
2: Oblačnost bude ubývat dál a dál s tím, že na noc se vlastně až vyjasní. Ojedinělé přehánky se vyskytují hlavně v té východní polovině regionu. Zatím jsme docílili nejvyšší teploty v Mokošíně a to byla teplota 20,6. V Pardubicích jsme měli 20,4, to byly zatím nejvyšší teploty. Noc bude poměrně chladná, tam máme málo oblačnosti, polojasno až jasno. No a k ránu pak se budou místy vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. 10 až 7 to budou minima. No a zítřek bude hodně slunečný, trošku nám to navodí léto zpátky, polojasno až skoro jasno, ty ranní mlhy se budou v celku rychle rozpouštět, 21 až 24 stupňů Celsia v maximech, na horách 14 až 17 a vítr stále slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Středa, ta bude ještě teplejší, tam ty teploty budou dosahovat až 26 stupňů v maximech. Půlka dne bude poměrně slunečná, druhá půlka už pomaličku od severozápadu se bude zatahovat, no a v noci ze středy na čtvrtek nám bude pršet a ty teploty na druhý den na čtvrtek už se budou pohybovat jenom 16 až 20 stupňů Celsia. Zbytek týdne pak přeci jenom bude trošičku teplejší ještě a to tak mezi 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme do Hradce Králové, napřed námi teď další písničky, které nestárnou. Tady je kapela Gentour a přidají se i Beatles, She Loves You.

0: 26 kg za Pardubice, přesně o půl šesté, také den v kraji a pardubičtí kanoisté slaví velký úspěch. Valerie Čapská se totiž na mistrovství Evropy juniorů ve sjezdu na divoké vodě ve Skotsku stala čtyřnásobnou mistryní Evropy. Z náročného šampionátu si navíc odvezla ještě další dvě medaile, a to z klasického závodu. A rozhovor s ní pořídil redaktor a moderátor Jakub Malý v dnešním Dobrém ránu. Najdete ho už teď na webu pardubice.rozhlas.cz a ptal se mladé závodnice, co teď prožívá.
1: No, tak jako je tam velký štěstí, bych řekla, jsem z toho fakt nadšená. Zároveň tam jakoby vidím tu práci prostě, kterou jsem do toho naložila, takže řekla bych, že se to vyplatilo.
2: Která z těch medailí má pro tebe největší cenu, dá se to říct?
1: Tak cenu pro mě mají velkou všecky, ale asi bych řekla, že největší pro mě má cenu ta ze sprintu, ta zlatá vlastně, kdy jsem vyhrála o 3 sekundy, což je fakt hodně, takže jsem z toho nadšená doteď, no.
2: Jestli se nepletu, tak mistrovství začalo pro tebe 2 stříbry, je to tak?
1: Ano, začalo to 2 stříbry, vlastně v tom klasickém dlouhém závodě, ten trvá okolo 20 minut, takže to je fakt náročný. A první stříbro jsem měla z individuálního závodu, vlastně na té kánoji. A pak jsem se svojí parťačkou Terkou Marouskovou vyhrála další stříbro taky v tom dlouhém závodě vlastně na deblu, takže to bylo suprový.
2: A přece jenom stříbro není zlato, tak hledal v tobě takový ten červíček a říkala jsi, mohlo to být lepší, mohlo to být na zlato po těch 2 stříbrech?
1: Tak vlastně já jsem do toho šla s tím, že jsem vlastně jakoby nevěděla vůbec, co od toho mám očekávat, protože přece jenom bylo to moje úplně první takový nějaký mistrovství, prostě mezinárodní závod, takže jsem vlastně neměla moc žádný ambice a vlastně když tam bylo to stříbro, tak byla jsem z toho jakoby nadšená, ale furt tam byl takovej ten pocit, že vlastně teďka jsem vyhrála stříbro, tak proč ne zlato, no?
2: A zlato přišlo právě v tom sprintu, tak jaký byl ten okamžik, ta chvíle, kdy jsi zjistila, že jsi mistryní Evropy, co se v tobě odehrálo?
1: Tak bylo to skvělý samozřejmě, prostě úplná jako euforie, teďka dojdete do toho cíle, víte, že jste zajeli prostě skvělou jízdu a už jenom čekáte na ty výsledky a pak prostě zjistíte, že jste jako mistryně Evropy a je to prostě skvělý, jako je to nepopsatelný.
2: Jak vypadají oslavy někoho, komu bylo v té době 14 let, rychlé špunty nebo jak se slaví?
1: Tak my jsme slavili asi tak jako s kamarádkama, že prostě do cíle jsme dojeli, teďka objímačka, všecko prostě, slzy tam taky proběhly nějaký a pak s rodičema prostě jsme to oslavili i doma, jako, takže...
2: Asi tam ještě úplně nebyl prostor si to užít, to zlato, protože pak přicházely další závody, nebo jak to bylo?
1: Tak vlastně já jsem dojela ten závod na kánoji, potom tak jsem měla zhruba tak hodinu pauzu a jela jsem vlastně další, takže tam furt byly prostě nějaké jakoby jiné podměty, ale... Řekla bych, že to asi vyplatilo, protože pak jsem měla dobrou náladu do těch obojích dalších a bylo fakt super.
2: Ten program, jak slyšíme, byl docela nabitý. Jak je těžké se soustředit, aby člověk zvládnul všechny ty závody, právě uhlídat to všechno v hlavě?
1: Jako řekla bych, že na psychiku je tenhle sport docela náročný. Vlastně je to takové hodně docela o stresu, protože u toho sprintu, jak je to divoká voda, nevíte, může se vám to něco pokazit a snažíte se to vlastně zajet co nejlíp, ale řekla bych, že je to docela o náhodě a o štěstí, ale je tam hodně vidět ta připravenost, takže řekla bych, že je to docela velký tlak, no.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: jedna nemilá vzpomínka. Před 2 lety, v polovině roku 2024, tedy v září roku 2024, zasáhla Českou republiku povodeň. No, v Pardubickém kraji stoupla voda mimo jiné na Chrudimsku, a to konkrétně v Rosicích u Chrasti, kde se třeba vylila z koryta řeka Žejbro a evakuovat se muselo 12 domů. Opravy většiny z nich trvaly měsíce, jak zjistila redaktorka Milena Vápeníková.
1: Přestože místní lidé jsou na zvýšenou hladinu řeky zvyklí, v roce 2024 přišla voda v rozsahu, který nikdo nečekal. Vzpomíná dnes Lenka Kohoutová, která se s manželem a 3 dětmi také musela evakuovat.
2: Popravdu jsme to moc nečekali, protože ty povodně jsme tady zažili víckrát. To vlastně nejhorší, co se tady stávalo, když potom přišla větší voda, tak si to zkrátila, takže tekla voda tady po silnici, ale do domů se to nikdy nedostalo a vlastně nebyly žádný závažnější škody.
1: V roce 2024 vytrvale pršelo několik dní a zvýšení hladin řek se čekalo. Přesto v Rosicích nejčernější scénář nepředpokládali.
2: V průběhu soboty a průběhu noci, tak jsme si říkali, je to dobrý, tak vlastně to bylo to nejhorší, ale pak vlastně jsme se probudili, když jsme nějak tak šli zkontrolovat třeba kolem 10. hodiny řeku, tak potom jsme viděli, že ta řeka zase jde nahoru.
1: Takto jsme zachytili aktuální situaci před 2 lety v našem vysílání.
3: Tady jsou klíče od baráku. Tady, co já mám. A tady je vedle.
4: Chcete jít pomoct, kluci?
5: Celý nahoru.
3: Nebojte.
4: Tak zadní nohy už tady jsou, nebojte se. Držím. Nebojte, držím.
3: Zamknout.
6: Vy jste teď evakuovali invalidního pána Tomáš Freiberg, dobrovolný hasič z Rosic.
7: Jednoduché to není, ale je to dobrovolná práce a děláme to srdcem.
1: Voda se dostala nejen na zahradu a k domu, ale pochopitelně i dovnitř. První dny Kohoutovi především vyklízeli a zachraňovali to, co ještě zachránit šlo. Návrat k běžnému bydlení ale nebyl otázkou několika týdnů.
2: Možná bych řekla, že to trvalo přes rok. I teď si myslím, že pořád tady mám takový nedodělky a v podstatě to předěláváme postupně. Pořád ještě co dělat.
1: Povodeň zasáhla také fungování celé rodiny. Myšlenka, že by dům u řeky opustili a odstěhovali se jinam, se sice na chvíli objevila. Nakonec ale zvítězilo pouto k místu a rodinným kořenům.
2: Asi ta rodina, jsme se naučili trošku i fungovat jinak, i nějak si tak trochu víc říc, i když samozřejmě je to těžší, přece jenom jsou to 3 děti, jeden už je dospělý, dcera téměř taky dospělá, syn vlastně chodil do 3. třídy, takže ten byl nejmenší. Toho občas ještě tak jako musíme ujišťovat, že opravdu se nic nebude dít, když bude prostě delší dobu pršet, protože přece jenom asi na něm to trošku psychicky nechalo i nějaký strach, že se toho obává, ale myslím si, že trošku jsme se i víc si semkli, i nějak tak jsme se naučili víc možná odpočívat, rozložit ty síly i tím, že si pomáháme, tak jakoby známe se líp.
0: Celé vyprávění a vzpomínky Lenky Kohoutové na povodeň před 2 lety jste mohli slyšet i v pořadu na nedělní vlně z Pardubic pod titulem Křižovatky. Najít ho můžete i teď, a to na webu pardubice.rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Chata můj hrad.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Penelope Rocoso a písnička Stay, tedy Zůstaň. Tak vy také zůstaňte při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Teď pro vás máme dvě pozvánky a také pohled do historie. Ta jedna je na koncertní sezónu Komorní filharmonie Pardubice, kterou zahájí slavnostní inaugurací nového koncertního klavíru dnes v 19 hodin. Během programu zazní Schumannův klavírní koncert a mol a také Beethovenova symfonie číslo 6 pastorální. Další koncerty potom budou následovat 15. a 16. září, tedy zítra. A pozítří. Institut paměti národa zase o 6:30 vás zve na neznámého hrdinu Přemysla Pitra. Je to přednáška Magdaleny Faltusové a tématem besedy bude osobnost Přemysla Pitra, křesťanského vychovatele, humanisty a také pacifisty, který svou neúnavnou činností ve prospěch ohrožených dětí pomohl změnit k lepšímu osudy stovek z nich. A teď se podíváme i do historie, třeba do roku 1363 to hostil arcibiskup Arnošt z Pardubic na své pardubické tvrzi českého krále a císaře římského Karla IV. V roce 1910 bylo zase v Pardubicích ustaveno aviatické družstvo. V jeho čele stál inženýr Josef Prokop, starosta města a členy výboru. Potom byli například profesor Kopštejn, inženýr Fejfar anebo baron Kraus. Pardubice mimochodem byly kolébkou letectví a tak si aviatické družstvo dalo do vínku vytvořit podmínky pro odborný výcvik začínajících aviatiků. No a ještě 14. září roku 1998 to začala v Pardubicích fungovat dvě stanoviště Pardubické záchranné služby. Jedno v Pardubičkách a druhé na Dukle. Český

0: zpívala Iveta Bartošová a před námi už je nabídka toho, co vás v našem vysílání čeká zítra. Dětský domov v Moravské Třebové si v těchto dnech připomíná 100 let od svého vzniku. Co všechno se změnilo, vám řekneme zítra. Kvůli opravě plynovodu na Studánce mají padnout dva vzrostlé stromy a místní se proti tomu postavili. I k tomuto tématu chystáme podrobnosti. Náš regionální stopař se vydá do Chrudimi a živě se nám přihlásí z akce, která se jmenuje Bezpečné nakupování po internetu s Lukášem Wolfem. Pořádá ho spolek Hurá na výlet a také ještě dvě pozvánky. Zítra bude třeba Světový den první pomoci a tak od 9 do 13 hodin se můžete účastnit v Králíkách na Velkém náměstí ukázek z činnosti dobrovolných i profesionálních složek integrovaného záchranného systému České republiky, v rámci kterého proběhne i měření krevního tlaku a krevního cukru. A v České Třebové v Městském muzeu od 17 hodin můžete přijít na seminář o železnici.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudimská radnice vyjednává podmínky stavby parkoviště před hotelem Bohemia. Sousední Hradec Králové má projektanta první etapy nové labské stezky. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy dnes otevřelo korunní komoru ve svatovítské katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Budou přístupné lidem. A zítra bude slunečno, polojasno až skoro jasno, denní maxima až 24 stupňů. Oteplí se. Pěkné pozdní pondělní odpoledne z Pardubic. Zprávy má Petra Beránková. Chrudim se snaží dohodnout na obnovení provozu hotelu Bohemia. Po nedokončené rekonstrukci zůstává zavřený už od roku 2013. Od vlastníků město požadovalo stavbu podzemního parkoviště. Ti ale navrhovali jenom levnější povrchovou variantu.
2: Radnice v roce 2023 vypověděla nájemní smlouvu k pozemkům, které pro parkoviště uvolnila. Majitelé hotelu se obrátili na soud, ale neuspěli. S novými vlastníky vedení města vyjednává podmínky zprovoznění hotelu i otázku parkování. Radnice počítá s tím, že by obě stavby mohly být dokončené za 5 let. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: A v Chrudimi bude pokračovat obnova sloupu Proměnění páně. Barokní památka na hlavním náměstí patří mezi městské dominanty. Restaurátoři v loni dokončili práci na čtveřici soch, opravené jsou i kašny. Další etapa má stát 1,5 milionu korun a termín dokončení je stanovený na prosinec. V sousedním Hradci Králové vznikne nový úsek labské stezky pro pěší a cyklisty. Radnice vybrala zhotovitele projektové dokumentace pro trasu mezi Kamenným mostem v Pláckách a železničním mostem u takzvané Gumokovky. Město už pro stavbu vykoupilo potřebné pozemky a na projekt chce získat krajskou dotaci.
3: Nová trasa nahradí dožitý úsek dnešní stezky na pozemcích povodí Labe, který se obtížně udržuje. Příprava projektu vyjde na 970 tisíc korun. Pokud budou dotační podmínky obdobné jako minulý rok, mohla by očekávaná krajská dotace dosáhnout až na téměř 500 000 korun. Město stavbu koordinuje s plánovaným přesunem železničního mostu i přípravou biocentra na levém břehu Labe. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy dnes otevřelo korunní komoru ve svatovítské katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou už od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si klenoty budou moct prohlédnout školáci, od soboty 19. do pondělí 28. září bude výstava přístupná veřejnosti. Loni si klenoty prohlédlo víc než 51,5 tisíce návštěvníků, včetně dětí ze škol. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po dnešním jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů přitom dřív navrhoval, aby zakázku za 192 milionů dostala soukromá firma Dekonta. Kabinet ale bod kvůli neschodám přerušil. V bývalém vojenském prostoru je asi 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu 2028.
1: Počasí.
0: Před námi je chladná noc, polojasná až jasná, noční teploty klesnou k 10 až 7 stupňům Celsia, na horách 10 až 7 stupňů taky, vítr slabý. Úterý bude slunečné, polojasné až skoro jasné, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehoda hlášená ze Svitavska 35 v katastru Moravské Třebové a Boršovského lesa. Je to tedy před tunelem Hřebeč na 35. Čekejte zdržení, je tam porouchané osobní auto. Policie to tam řídí.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 na cestách s Petrem Voldánem.
2: Je pondělí po 18. hodině a vy máte správně naladěno, pokud jste příznivci pořadu Na cestách. No a dnes budeme cestovat z Pardubic do světa. Z Pardubic konkrétně z Pardubického zámku, kde teď už stojím na nádvoří, stojím před vraty, takže se potřebuju dostat za hostem dovnitř. Použiju starý způsob, zvonek tu nevidím, otvírají se vrata, těžká, a za nimi můj dnešní host. Vítejte u mikrofonu.
3: Dobrý den, vítám vás na Pardubickém zámku, respektive v té jeho části, která je pro návštěvníky velmi zajímavá, protože budeme scházet do hlubokého zámeckého sklepení, které je plné pokladů.
2: No, poklady, to nás zajímá. Slyšeli jste teď dnešního hosta pořadu Na cestách, profesor Petr Vorel, historik, numizmatik, který působí jak ve Východočeském muzeu v Pardubicích, tak také na Pardubické univerzitě, protože je to vlastně správce numizmatické sbírky taky. Takže vy máte prachu dost.
3: Já mám prachu dost, ale jak jste řekl, jsem jenom jejich správce, to znamená, mě nepatří. A je to vlastně záležitost, která už vlastně mám na krku od relativního mládí, kdy jsem zdědil správ této sbírky po řediteli Františku Šepkovi, ale jinak už zase předávám, takže jsem ve věku, kdy už je potřeba myslet na další generace.
2: No, já jsem se objednal na zámek do téhleté části schválně, protože budeme dnes cestovat. Mým záměrem je dostat se od tolaru k americkému dolaru. Jaká ta cesta je? Jak se cestuje s penězi nebo bez peněz? To si povíme. A my hned po písničce budeme cestovat s platidly, s mincemi, s poklady s profesorem Petrem Vorlem. Tak zůstaňte s námi.

0: Prachy. Si.
1: Dozněla první písnička, no a já teď na jedné straně vidím nápis Peníze si do hrobu nevezmeš a na druhé straně jsou zlaté mince a tady je kostra.
2: To není kostra, to je symbol smrti, která vám vezme všechno a ty peníze po vás zůstanou. To je stará myšlenka samozřejmě od středověku, takže to rčení peníze si do hrobu nevezmeš, to není náš výmysl, to jsme jenom použili pro název celé numizmatické expozice na Pardubickém zámku, ale je to jedna z těch starých zkušeností, že prostě ten hmotný majetek je něco, co po nás zůstává, tady co si do hrobu nevezmeme a není to v zásadě to nejdůležitější.
1: Říká dnešní host pořadu Na cestách profesor Petr Vorel. My jsme na Pardubickém zámku, jak už jste slyšeli, jdeme dál po schodech do podzemí. No a teď už jsme v části, kde vidíme nejrůznější mince, takže my můžeme cestovat i v čase. Začínáme čím tady?
2: No tak naše expozice má více části. My dneska cestujeme zatím dolarem, ale vlastně ono i ty naše peníze mají jednak krásnou historii, jednak jsou velmi pěkné a to i ve srovnání s čímkoliv, co máte v Evropě. A pak je tady jeden zajímavý prvek, který si málo kdy všimne, ale na českých penězích dlouhá staletí dominuje symbol svatého Václava. Ano, jako vlastně toho našeho teda společného prapředka, že prvního světce českého, takže ho máte na nejstarších českých mincích, na těch denárech a máte ho dneska i na 20 koruně, že? Takže ono vlastně, ten symbol se tam táhne mezi staletími, ale málo kdo si to všimne.
1: No, abychom se tu nezasekli, jsou tu samozřejmě nádherné bankovky, některé i pamatuju, protože to už není až tak dávno, jsou tu nějaká Hradčana, jak se jim říkalo, nevím, jak jste jim říkali vy jako odborníci.
2: Tak Hradčana se říká pořád, že to je vlastně symbol té 100 koruny, na který jsou Hradčany, ale vy jste se chytili těch papírových platidel, ono podle mého názoru jsou mnohem zajímavější ty kovový, ty starý, který byly opravdu ze zlata a ze stříbra. To je to, co tady vlastně je to nejcennější, ty papírový, to mají lidi doma, že jo, schovaný. Tady to je zajímavé, že to je všechno pohromadě a že můžete zaspomínat, jak jste prostě platili toho 25 korunou s Janem Žižkou, že jo, nebo tak, ale jinak z hlediska teda jako historického vývoje jsou tady mnohem důležitější ta stará platidla, že jo, starších období a tady už se také dostáváme k tomu tématu tolaru-dolaru, protože tamhle v té vitrině na druhé straně, která je vlastně měnována tolarovému období české měny, tak tam máte i ty nejstarší tolary, které se vlastně razily u nás v Čechách. Jo? To jméno tolar vzniklo vlastně v Čechách a rozšířilo se postupně do celého světa.
1: No my vlastně musíme předeslat, aby si to někdo od začátku nevykládal špatně, že my jsme ten dolar vlastně tak nějak předznamenali spíš tady od nás, z té české země, tím názvem, ani ne tak jako tou podobou anebo něčím podobným.
2: No tak to je jasné, že jo? Samozřejmě v tomto případě jde o transfer toho jména. Ten taky není náhodný, že jo? Proč třeba se ty mince jmenují libry nebo koruny, nebo prostě máte spoustu různých měn světa, ty mince byly nějak nazývány, ale proč zrovna to lokální označení Joachim Thaler Golden Grosch, to znamená zlatníkový stříbrný peníz z Jáchymova, se stalo označení pro ty světové měny. To není úplně triviální záležitost a ono to souvisí s mnoha historickými událostmi, ale ten počátek vlastně skutečně souvisí s specifickou státoprávní strukturou českých zemí, s vývojem vlastně právních otázek v Čechách, s tím, že my jsme byli v, jako myslím, České království ve středověku a ještě i na počátku raného věku jedním z nejvýznamnějších vývozců stříbra vůbec ve světě. Jo? Bez toho vlastně by nemohla být tak prosazována moc posledních přemyslovců nebo Lucemburku. Bez českého stříbra by Karel IV. Nemohl být císařem. Jo? Takže prostě to je tak zásadní věc z hlediska historického vývoje, že i do toho zapadá to, že ještě na počátku 16. století jsme byli skutečně velmocí v exportu stříbra.
1: Je pravda, že vlastně tu cestu toho tolaru k dolaru odstartoval rok 1520, kdy mohly naše ražené mince se vydat na tu trasu?
2: Tak ono to je všechno složitější. Ten rok 1520 je tam zásadní v tom, že na počátku toho roku, konkrétně to bylo 6. ledna 1520, přijal Český zemský sněm usnesení, podle kterého mohlo být z Čech vyváženo stříbro, v daném případě šlo o stříbro Jáchymovské, ale pouze v podobě ražených mincí.
1: Z Jáchymova přes Sasko a další země evropské a Asii šel stolar na své cestě k dolaru?
2: No ono to trvalo samozřejmě několik století. To se podíváme potom vedle v té místnosti, kde tenhle ten příběh máte vlastně doložený i v podobě teda jednotlivých mincí, jak to vypadalo, nejen ty tolariáchy Moskva, ale jak to potom vypadalo, když král Šliky z toho vlastně vymístil, převzal tu správu mincovny, král Ferdinand I. Habsburský, jak se to potom vyvíjelo dál, jak na to reagovaly německé země, kdy dochází k tím zásadním změnám a pořád se bavíme o Evropě, ale ten transfer vlastně i toho jména tolar a i té formy těch velkých stříbrných mincí v tom mezinárodním obchodě, tam je klíčová role Holanďanů, že? Kteří samozřejmě, Holandsko je země placatá, žádný stříbro tam netěží, takže zcela nelogicky se v průběhu 17. století a ještě na konci 16. stávají hlavními stříbrnými tolary, které vůbec obíhají v Evropě tolary holandské, ale to je právě proto, že Holanďani byli schopni monetarizovat ve velkém ty importy z těch amerických zdrojů, že? To znamená z Jižní Ameriky, ze střední, z těch velkých dolů, které byly objeveny kolem roku 1540 v bolivijském Potosí nebo v Mexiku Zacatecas, že to jsou všechno vlastně mezinárodní jako záležitosti a jako zrovna proto to Mexiko pro nás bylo zajímavé, že pro Pardubické muzeum, které samozřejmě má dominantně velkou sbírku českých mincí raně novověkých, ale dlouhodobě vlastně jsem tady těch počátků mého působení budoval právě ten model té expozice těch měn tolarových. Proto jsme byli schopni zhruba teda před 10 lety i připravit velký projekt mezinárodní, kde jsme vlastně připravili tu myšlenku nějakým způsobem propojit ty české tolary s tím světovým dolarem. Ono to vlastně není obecně známo, že to jméno pochází z Čech.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Každou neděli po 8:30 ráno v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. My dnes cestujeme s Petrem Vorlem, profesorem, který působí jak na univerzitě v Pardubicích, tak také v muzeu v Pardubicích, a my jsme teď v podzemí pardubickém pod Pardubickým zámkem. Všude kolem jsou mince, ale my s nimi a za nimi cestujeme, nejenom mince, ale i bankovky, abych to upřesnil. No, pane profesore, vy už jste nakousl a je na vás vidět, že to Mexiko máte hodně rád, i proto, že tam tudy vlastně prošel ten náš tolar až do té formy dolar. Vy máte i spolupráci s Mexikem, takže tam jste asi dost často.
2: Tak zas tak často ne, ono to je přeci jenom daleko, je to dlouhá cesta, takže v Mexiku jsem byl dvakrát i s tou stejnou výstavou, ale když jste to nakous, tak vlastně já se tím tématem zabývám dlouhou dobu, už vlastně v roce 2013 jsem vydal ve Spojených státech knížku, která se tak jmenuje, že od stříbrného dolaru českého k americkému dolaru, to vyšlo na univerzitě v New Yorku. Vlastně začali jsme připravovat se na rok 2020, kdy vlastně, jak jsme tady na začátku se řekli, jsou ty symbolicky narozeniny toho dolaru, že jo, takže ono to souvisí s tím rodokmenem, čili už v roce 2017 já jsem tuhle výstavu připravil, měli jsme vernisáž na Manhattanu ve Spojených státech v Českém národním domě. Myslím, že to mělo docela úspěch. Nejsložitější bylo dostat tu výstavu do Ameriky. To jsme s vedením muzea s panem ředitelem Libánkem vymýšleli prostě jakým způsobem ten transport provést, takže nakonec formát výstavy se odvíjel od velikosti mého kufru, aby tam šli smotat vlastně ty panely a mohl jsem to převést vlastně v letadle celé, ale to jsou složité věci, to nebudu tady jako prozrazovat a tajemství. Ale vlastně současně jsme vlastně připravovali další jazykový verze, samozřejmě českou, že jo, ta byla po Čechách, francouzskou, ta byla v Paříži dvakrát už v tom roce, v roce 18 ve Štrasburku, a taky španělskou, která měla už vlastně vernisáž právě v roce 2018 v Real del Monte, což jsou vlastně stříbrný doly, kde má pobočku Univerzita v Pačuce, kde jsme vlastně tu výstavu prezentovali přímo v těch místech, kde se to stříbro těžilo. To bylo na tom dvoře, kam vlastně oni vyváželi to stříbro rudu a pomocí teda amalgamace z ní dostávali stříbro, takže pro mě to byl velmi intenzivní zážitek, kdy jsem si procházel vlastně ty památky mexické i ty těžby stříbra, které tam mají zachovaný z toho 16. století líp než v Evropě, protože se tam o to nikdo nestaral, takže to tam nebylo zbořený, nebylo to přestavěný a jsou tam nádherně dochovaný i ty technologické zařízení z té doby, jo, původní. Takže ale jsem jenom odběh. Takže vlastně teďka ta výstava cestuje po Texasu, kde měla veliký úspěch, takže se tam vlastně na několika destinacích, byla v Houstonu, byla v několika dalších místech, La Grange, Innis, takže teď vlastně se toho ujali třeba to muzeum Houstonu české kultury, tam je jako silná krajanská organizace, tak jsme tam tu výstavu nechali a oni vlastně vozí po jednotlivých destinacích a prezentují tam.
1: Já myslím, že to je výborná reklama nejenom Pardubicím, Pardubickému kraji, ale i celé České republice. Chápu, že jste plně zaujat svojí profesí i svým koníčkem. Ale co jste viděl z toho Mexika jiného než doly a peníze?
2: Tak mě zajímaly samozřejmě především doly, peníze a stříbro, ale že u těchto akcí tam nejste dlouho, tam nemůžu zase zůstat měsíc v Mexiku, mám jiné povinnosti, ale taky jsme něco stihli, tam je důležité mít kontakty na tu místní komunitu, prostě pokud nemáte sebou člověka znalého toho prostředí, tak se dostanete velmi brzy do nějakých problémů. Čili my jsme tam samozřejmě na té univerzitě měli lidi, kteří nám řekli, kam můžeme chodit, kam ne. Podle jejich rady jsme zajeli na některé památky, že jo, takže tam samozřejmě jako historik zajímali Teotihuacán a tyhle ty památky těch indiánských kultur, ale i jsem viděl teda ty technické památky, které oni si jich necenějí, protože pro ně to je něco koloniálního, že jo, oni tam je především ten zájem skutečně zaměřen velmi intenzivně na oživování starých jazyků, že jo, ne už ta španělština, ale ty domorodý jazyk indiánský, aby se znovu oživili na péče o ty předkolumbovské památky, a to, co je koloniální španělský nějaký 16. 17. století, to pro ně není zajímavé. Pro mě naopak. Takže já jsem sám byl tím, kdo vlastně při přednášce na to téma, který jsem tam měl na univerzitě, tak jsem je upozornil na to, jakou mají 30 kilometrů od té Pačuky, jakou tam mají výjimečnou památku, že prostě to jsou hutě, jako stříbrný hutě, které jsou položeny v takový nádherný údolí, kdy protýká potok, to potřebovali na pohon všech těch kol, tak jsem jim tam vysvětloval, jak to vlastně fungovalo. A teď vlastně jsou tam ty odkaliště. To v Evropě nikde nemáme, to všechno vlastně tak, jak se ty výrobní zařízení zdokonalovaly, tak oni to starý vždycky vyházeli, udělali si nový, ale tam to zůstalo zakonzervované prostě v podobě, o který nikdo ani tady v Evropě neví, že to tam přitom stavili Španělé, že to je evropský, to není, že by to dělali Indiáni. Jo? Takže takhle jako i jsme se dostali samozřejmě i jinam, ale většinou teda jsou to věci, které byly takhle tematicky vysloveně jako vyžádané.

0: Dozněla písnička, my jsme na cestách, cestujeme právě tady ze sklepení pod Pardubickým zámkem s profesorem Petrem Vorlem z Penězi a za penězi. No já tu sebou mám, i když je kolem všude spousta pokladů, tak mám svůj kufřík, ten vy znáte, otvírám a vyndávám tady truhlu. Pan profesor se usmívá.
1: Truhla plná peněz s pokladem, ano.
0: Vy musíte mít poklady rád.
1: Poklady mám rád jako historický pramen, protože jsou velmi cenným pramenem nálezy mincí, ale problém je v tom, že dneska, jak jsou ty detektory, tak spousta těch pokladů prostě mizí, že nálezci rozkradou místo, aby je dali tam, kam patří.
0: Tak mě napadá, když jsme na cestách, je to i mimo naše území, hlavně třeba i to východočeské, kde to je populární vzhledem k těm různým bitvám, třeba 1866 a podobně, že se hledá cokoliv kovového, nejenom mince. Děje se to i v jiných zemích?
1: Tak samozřejmě detektoráři vlastně působí všude možně, akorát, že záleží na tom, jak jsou nastaveny zákony, že u nás je problém v tom, že vlastník pozemku je prakticky bezmocný, že proti tomu. Třeba v Británii tam to funguje úplně jinak, to jsou otázky nějaký koncese, kterou jako detektorář máte a pak musíte dodržovat nějaká pravidla a pak vám skutečně patří třetina hodnoty nálezu, třetina patří státu, třetina majiteli pozemku. U nás to není nějak reglementováno, ale pokud jsou jako detektoráři kultivovaní a jsou takoví mezi nimi, ano, to zase musíme pochválit, tedy spolupracují s muzeem a vědí, co mají dělat, tak se vlastně ta věc řeší. Takže jestliže najdou skutečně depot mincí, tak většinou to nálezné, které dostanou, odpovídá té tržní ceně, protože nálezné se u mincí počítá podle vědecké hodnoty a to je mnohonásobně řádově vyšší než ta cena tržní. Jo? Takže vlastně je to i pro toho nálezce je to výhodnější skutečně postupovat podle zákona, jednak mu pak nehrozí ten damoklův meč toho trestu. Ke mně se to pak dostává jako k soudnímu znalci, když určuju, jakou škodu způsobil nálezce tím, že rozkradl depot mincí, podle toho dostává ten flastr potom. Tak vlastně pokud postupuje podle zákona, tak v podstatě dostane stejnou částku, jako kdyby vlastně to prodal na trhu, ale nehrozí mu tam to nebezpečí zákony o postihu.
0: No já myslím, že z tohohle pokladu byste nezbohatl.
1: To je krása, to bychom si dali, jako kdyby jsme byli děti.
0: Kdybychom byli děti. Jsou to mince, ovšem čokoládové.
1: Ano.
0: Je to jakási reminiscence k euru. Tam už vidíme na zadní straně něco, co může někomu třeba, když to dostane do ruky, připomínat i něco, co podobného je vidět na dolaru.
1: Tak na dolaru to je to známý symbol písmene S, který má buď jednu syslou nebo dvě sisle čárky. A to je vlastně téma hrozně právě zajímavý pro to spojení s tím Mexikem. Já tady se k tomu ještě asi vrátím, protože Mexiko je pro dolar zcela zásadní, jednak z hlediska teda těžby stříbra a jednak i potom z hlediska vzniku toho symbolu, toho dolaru, který všichni znají. Ukážu vám ho pak na konkrétních mincích, protože to je symbol, který se v Americe začal používat podle mexické mince, podle mexického stříbrného osměreálu, kterému ti evropští původně osadníci říkali tolar nebo dolar, protože to znali ze svých zemí, takže každé velké stříbrné mince říkali tolar nebo dollar, v angličtině dalder holandsky, takže oni i těm mexickým osměreálům, kterým se jinak říkalo v Mexiku peso, že oni ten termín dolar neznali, tak jim ti američtí osadníci říkali normálně tolar a tím se to dostalo potom i do, vlastně když vznikla americká měna po vzniku Spojených států, tak formálně to ustavení toho dolaru máme potom v mincovním nařízení z roku 1792, kde to je přesně definováno a ta značka tam potom zůstala, ale to vlastně spousta Američanů také vůbec netuší. I když třeba by jim mohlo vrtat hlavou, že Mexičani do dneška, máte to na mexických mincích, pro svoje peso používají stejný symbol. Máte to vlastně i u portugalských eskut, nebo to je všechno odvozeno od stříbrného osměreálu, který tady vidíte, který vlastně plnil tu funkci obchodního dolaru. U nás se mu říkalo dolar španělský, že jo, nebo těm francouzským eky stříbrným, podle kterých byl jeden z návrhů, že bude se jmenovat ta euroměna eky, že jako European currency, tak těm se u nás říkalo vavřínový dolar, prostě všechny velký stříbrný mince byly tolary nebo dolary, akorát, že měli třeba různou platební sílu.
0: My jsme se tedy dostali na konec té cesty až do těch Spojených států. My si vlastně tu cestu můžeme ukázat i na rodokmenu, který tady svítí za mými zády, takže popojdeme. Tady jsou symboly těch mincí. Je to něco podobného, a abych vám to připodobnil, jsme přece jenom v rozhlase, tak vážení posluchači, dívám se na jakýsi strom života, který máte možná i doma, protože jste si udělali takový soupis předků a hezky jste si to namalovali, takže my tu máme rodokmen dolaru a když se podívám na začátek, tak tam vidím letopočet 1486 a na konci potom, co tady je nejčerstvější?
1: Tam jsou současné mince, to znamená, tady obměňujeme.
0: Vidím tady australský dolar, to je 1966, pak tady asijské dolarové měny, tady už je spousta států, cestovatele to bude zajímat, takže to jsme v Hongkongu, na Tajvanu, Singapur. My jsme samozřejmě Spojené státy, Kanada, jsme u těch dolarových měn, ale co je zajímavé, tak jsme třeba v Zimbabwe taky, na africkém kontinentu. Asii jsem už zmiňoval, střední a jižní Amerika, zajímavé destinace.
1: Nejzajímavější, nejsilnější z těch dolarových měn v současné době, to asi taky málo kdo ví, kajmanský dolar, to znamená dolar kajmanských ostrovů, ten je silnější než ten americký. A zrovna taky ty kajmanské dolary jsou velmi krásné. Můžeme se pak podívat do vitríny, kde máme všechny ty dolarové bankovky světa taky k vidění, takže ty skutečně jako vypadají jako nejhezčí. Mají tam krásné motivy z přírodní a podobně, barevné jsou, ale přitom jako i z hlediska třeba tisku velmi kvalitní, nejsou to nějak jenom jako obrázky žvíkaček, jako některé z těch bankovek, těch inflačních třeba, že jo, který jsou.
0: A které jsou jako ze žvíkaček, podle vás?
1: No, tak to jsou třeba ty zimbabské, že tam probíhá taková inflace, že se jim prostě každý rok třeba přibude 9-0. Jo, k té měně, takže tady máte triliony, že, dolarů zimbabských, to jsou prostě už jenom potom takový jako bankovky, no i to, dá se to připodobnit skutečně k těm bankovkám, třeba té německé inflace po první světové válce, kde to byly triliony marek, že to se chodilo s balíkama peněz pro chleba, takže tam to je něco podobného. Jakmile ta země je prostě rozložená a je tam neřízená inflace, tak prostě ty peníze ztrácejí hodnotu.
0: Nemáte pocit, když se tady dívám po těch nádherných mincích, které tu jsou, že tímhle tím způsobem, že máme společnou měnu, se ztratila trošku rozmanitost těch mincí?
1: No tak to nastává vždycky, když dochází k nějaký měnové unifikaci. Ono to je samozřejmě primární záležitost ekonomická. Na to ekonomové se vás neptají, jestli se vám peníze líbí nebo nelíbí, ty plně nějakou konkrétní funkci. A ono se to vlastně vždycky pak nějakým způsobem transformuje, že my máme teďka českou korunu, měli jsme československou, ty bankovky jsou moc pěkný, ta měna je nám pořád užitku, ještě pár let asi to potrvá, ale i třeba v té euroměně tam máte třeba taky mince, si každý stát razí svoje. Takže ono to je zase pro mě hrozně zajímavý, já jako relativně hodně cestuju, takže i ty euromince vidím v různých zemích a ono to neplatí, že byste třeba v Rakousku měli euromince rakouský. Tam je ta směska tak bohatá prostě, že tam najdete litevský a něco všechno, že slovinský, prostě ta podoba těch peněz samozřejmě je zajímavá, je z hlediska výtvarného zajímavá, ale jako z hlediska ekonomiky to není to primární. Ta ekonomická funkce jejich, ta je ta hlavní a jako to se nás nebudou ekonomové nebo ty banky ptát, jestli chceme peníze takový nebo takový, prostě důležité, aby jich bylo dost.
0: Důležité je, aby jich bylo dost, ale jak jsme byli na začátku, do hrobu si je stejně nevezmeme.
1: To nevezmete, to je pravda, ale je faktem, že když se podíváte na to, jakým způsobem lidi se snaží nějak prostě ochránit před tou inflací, tak stávají se teď velmi populárními ty uncové ražby, jo? To znamená z drahých kovů, zlato, stříbro. To v minulých letech nebylo, prostě tyhle ty mince pro sběratele, ty se většinou razily jako třeba mince paměti, v nějaký nominální hodnotě, že jo, máme třeba 10 000 korun zlatou, pořád ještě obíhá, nebo ve stříbře máme ražený 500 koruny stříbrný, ale teď vlastně se produkují v ohromném množství unce, to je trojská unce, 31,1 gramu stříbra nebo zlata, různý formy ražeb, takže jako by teda vlastně i ty státy přecházejí k tomu vytváření paralelní měny v těch drahých kovech, jehož jednotkou je ta unce. Jo, že vlastně obchodujete a zaplatíte třeba 50 uncí stříbra, jo? Nebo takže jako by se teď vytváří ta měna, která vlastně není ohrožena inflací, protože těch drahých kovů je určitý limitovaný množství a spotřebovávají se v průmyslu, že jo? Třeba v tom zbrojním průmyslu, to je teď ohromná spotřeba drahých kovů na všechny ty rakety a radary a na všechno tohle. Takže to je vlastně to, co my třeba známe už ze středověku i z raných novověku, kdy vždycky existovaly dva paralelní měnové systémy. Jedním byly takzvané běžné mince, to znamená ty, který vyráběl panovník a který třeba mohl inflačně znehodnotit, když je začal razit hodně a z nekvalitního kovu. A druhou úroveň vytvářely tzv. Hrubý mince, což byly zlatý dukáty v našem případě a stříbrný tolary, které neměly žádnou nominální hodnotu, ale platili tolik, kolik v nich je obsaženo drahého kovu. A to jsou teďka ty unce.
0: Já když si to představím a pořád se vracíme do dob různých panovníků, tak jsme na cestách, tak si představuju, jak takové peníze putovaly, jakým způsobem formálním.
1: Tak to většinou nevezl jeden kupec, to byly řetězce, kdy v rámci každého řetězce si každý vzal teda svůj podíl nějaký, že v tomhle byli jako dominantní Italové na konci středověku, kteří byli schopni vlastně z toho Janova, z Benátek vlastně to vozit po moři někam teda těma průlivama až prostě do vzdálenější končin, tam to od nich převzali někde třeba v ty Perzii zase další kupci a ty to vezli dál až do Číny, jo? Ale to nebyl většinou jeden cestovatel, většinou to bylo takhle a vyžadovalo to samozřejmě politický krytí, to znamená zajištění toho průjezdu.
0: A taky nějaké utajení, ne? No tak, protože jako, chňapkové byli vždycky.
1: Chňapkové, ale ty vám skočili na pěšího poutníka a kdyby nesl pytel stříbrných mincí, tak by ho obrali i oni. Takže většinou spíš to bylo naopak. My máme třeba dobře popsaný, jakým způsobem transportovali peníze výběrčí papežských odpustků, ty kolektoři, že jo? Jako, že to byl skutečně vůz, který byl okovaný železem, že jo? Provázeli ho vojáci normálně a tam se ty peníze objížděl střední Evropu, vybíral peníze, že jo? Tedy vezli pak do Říma, takže skutečně to cestovali s tou vojenskou ochranou. Ale pochopitelně oni v té době věděli, že převoz peněz je věc velmi citlivá, takže už vymýšleli převody bezhotovostní. Čili když už jsme v té době tolarový, v 16. století, tak už normálně fungovaly třeba velký bankovní domy Fuggerů nebo Gartnerů, dalších některých těch podnikatelů, ti italští bankéři, to normálně fungovalo formou teda úpisů, směnek, že měli pobočky. Takže když jste cestoval třeba do Paříže, tak jste si mohl zajet do Prahy, mluvím o 16. století. Tam jste si složil třeba 100 dukátů, dostal jste od Fuggerů směnku, jenom papírovou na vaše jméno, kterou nikdo jiný nemohl využít, a tu jste si v Paříži vyměnil za dukáty ve Francii, jo? Takže, nebo za analogicky zlato francouzský. Takže takhle to normálně fungovalo, a když vás procesně někdo zabil, no tak rodině ty peníze zůstaly, protože směnka byla neproplacená. Jo? Čili tohle to byla normální jako možnost, jak to dělat. Pochopitelně peníze bylo nutné transportovat ve velké množství v hotovosti pro výplatu vojska. Vojáci vám neválčili, když jste je nezaplatil. Že jo? Takže
0: a směnku nebrali.
1: Směnku nebrali, takže to máme vojenský pokladny, tam taky jako máme některé příklady právě krásný, že v době šmáklácké války v polovině 16. století, kdy vlastně vyhráli protestanti s katolíkama, ale mezi tím jim nepřítel vybral tábor a tam byly peníze pro vojáky. Že jo? Takže vyhraná bitva skončila prostě porážkou, protože nebylo vojáky čím zaplatit, přišlo ty peníze a tím to skončilo. Takže tohle to je taková trošku specifická kapitola, ale pokud jsme mimo vojsko a mimo obchodníky s drahými kovy, který potřebovali taky transportovat do ty Číny, jste potřebovali fyzicky dovést to stříbro, jo, jinak vám směnka nebyla k ničemu, tak tam to bylo většinou skutečně pod velkou vojenskou ochranou. Asi jsou posluchačům dobře známý takzvaný zlatý vojenský konvoje lodní, kterými se snažili Španělé dovážet zdroje stříbra z Jižní a z Latinské Ameriky vlastně ze střední do Evropy. V té oblasti, kde se to stříbro těžilo, někde v tom Mexiku, tam bylo velmi levné, že bylo hodně, že jo, a teď vlastně oni spíš tam potřebovali železo, že, který museli zase dovážet, že tam neměli ty zdroje tak velký, takže tam ta cena stříbra byla velmi nízká, ale pokud se převezlo do Evropy a co nejdál na východ, tak ta cena byla hrozně vysoká, proto třeba Španělé nevozili už v 16. století, od ty poloviny století, ono se začalo vozit až kolem toho roku 1540 z Mexika a z Bolívie, tak ho nevozili do Sevilly, jako do Španělska, ale do Nizozemí. Španělé drželi v Nizozemí nebo do Neapolska, které bylo taky španělský v té době. No a co nejdál na východ, aby ho mohli vozit z Nizozemí potom přes polský přístavy z Gdaňsku a dál na východ do Ruska, a nebo potom z toho Neapolska tou námořní cestou, oni se pak dostávali i přes ty suchozemské karavany prostě do ty Číny, a tam Čína prostě neměla své zdroje stříbra, že jo? Nejbližší byli v Japonsku a Japonci ho zakazovali vyvážet až do doby šogunátu, čili vlastně pro nás je to hrozně zajímavé. Zajímavý, že už v tom pozdním středověku nebo raném novověku vztahy mezi Čínou a Japonskem významně ovlivňovaly ceny drahých kovů v Evropě a tím i poptávku po těch drahých kovech a zisky těch obchodníků, že? I těch našich, českých.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na cestách s profesorem Vorlem v pardubickém podzemí a z Pardubic, z podzemí zámku, cestujeme s mincemi, za mincemi, prostě také s platidly do celého světa. A teď už znovu stojíme před rodokmenem dolaru. Já už jsem tady citoval některé ty destinace z té současné doby, kde dolarové měny ještě fungují. Je to zajímavé, neuvěřitelně, náš čas se ale krátí, tak já se ještě zastavím u zajímavé mapy. Evropa v systému mezikontinentálního obchodu se stříbrem v druhé polovině 17. století. Tady jsou ty trasy úplně jasně naznačené. Evropa, dál tady vidím Perzie, Indie, Čína, obeplutí také cestuje se kolem Afriky, na severu kolem Skandinávie, na pevninu. No řeknu vám, když se říká někdy těm penězům oběživo, tak obíhá teda hodně.
2: Obíhá hodně, ale v tomhle případě šlo o využití toho extrémního rozdílu v ceně zlata a stříbra. Jestli jenom pro srovnání, jenom třeba v této době v tom Španělsku, v té Sevě, když přivezli stříbro, tak tam byl směnný poměr zhruba 1:16. Za gram zlata 16 gramů stříbra. Ve stejnou dobu v Číně to bylo 1:4. Takže si představte, když vlastně se teda stříbro byli schopni dostat z té Evropy, odkudkoliv, že tam to se snažili vyvážet potom ve Velkým Britové, že proto třeba zakládají nahoře Archangelsk, dnešní ruský, aby oni se dostali vrchem přes Skandinávii prostě a suchozemskou trasou potom do Perzie. A to byly snahy evropských obchodníků najít bezpečnou cestu, kterou by oni mohli, aniž by je okrádali nějaký ti místní vládci, kteří si z toho chtěli brát svůj podíl, tak zajistit bezpečné cesty. Proto oni zoufale hledali nějakou cestu, prostě jak se dostat, i podporovali územní expanzi Ruska, aby car potom zajistil kontrolu těchto obchodních cest. Takže na severu, na jihu zase tam je vidět, že tam původně tomu dominovali Italové, ale tyhle ty aktivity převzali velmi rychle Holanďani, jakožto námořní velmoc, která původně byli spojenci s Británií, protože válčili společně proti Habsburkům, pak se stali zase nepřáteli, že, protože bojovali o ty území. Tady, že třeba tam je klíčový Surát, že, v Indické, který vlastně byl takovým centrem, odkud se to stříbro sváželo i z různých vzdálenějších končin, ale v těch asijských zemích tam to zase fungovalo tak, že tam přijela plná loď evropských tolarů stříbrných a oni to i hned přetavili. Takže my třeba nemáme vůbec z Indie nebo z Perzie nálezy evropských mincí, i když třeba podle seznamu lodních nákladů víme, že to byly stovky tisíc dolarů, které se tam v sudech nebo v pytlích, když se sebral na to, v čem to vozili, tak skutečně to byly sudy, pytle, truhly, tak jak to vidíte v těch pirátských pokladech, tak to tam navezli a tam oni z toho razili zase jejich platidla, jo? Jako nějaký, oni to měli slitky značený nebo čínský, japonský, oni neměli mince našeho typu, oni platili vlastně slitkama, které byly označeny ryzostí a hmotností. Jo, takže tam to začíná až 19. století moderní mincovnictví našeho typu. Jo, takže vlastně tohle to byl ohromný biznis, takže když už tam teda byli schopni dovízt na lodích to stříbro, no tak zpátky vezli zlato, ale protože zlato má menší objem, menší hmotnost, no tak tam přibrali nějaký to koření a nějaký takovýhle ty další věci, že jo, který teda se dali v Evropě taky dobře prodat, ale veškerýho takovýhleho zboží, ať už to byly drahý látky, nebo prostě koření, nebo prostě něco, tak tam jste měl velký náklady na to, aby to udrželi suchý nebo něco, když to u těch drahých kovů to nehrozilo, že tam to bylo jedno. Když to koření, když vám tam nacákala voda, no tak to bylo po něm. Takže i z hlediska dopravních nákladů, tohle to bylo nejjistější a nejvýnosnější bylo obchody s těmi drahými kovy.
1: Říká dnešní host pořadu Na cestách profesor Petr Vorel, se kterým jsme cestovali, myslím si, nesmírně zajímavě, a tak mě zajímá taky, co si vozíte vy z cest, kromě tedy mincí.
2: No taky někdy i bankovky, když jsou pěkný. Tady máme zrovna třeba ten kajmanský dolar, že jo, jsme se vnitěli.
1: Nesklamal jste?
2: Ne, nesklamal, ale tak jako samozřejmě mince, bankovky, ty se dají běžně nakoupit na sběratelském trhu, to nemusíte jenom vozit z těch zemí. Tam spíš, když je opravdu nějaký pěkný, ražený, lesklý penízek, tak si ho schovám, ale vím, že když bych potřeba do sbírky, tak to je jednodušší sehnat v té nabídce, že jo, normální běžný obchodní, to je sběratelská činnost. Takže z cest, když někam jedu, tak si vozím samozřejmě zážitky, jako z toho Mexika, jak jsem vám tady připodobnil, ten můj, že jo, objevitelský zážitek velmi silný a samozřejmě kontakty na jako známý a prostě lidi, na který se pak můžete obrátit, když tam jedete znova.
1: No a než skončíme, tak ještě jednou otevřu kufřík. Jednak mám pro vás jeden dárek.
2: No děkuju, ty nám, koníček.
1: No jsme v Pardubicích, i když samozřejmě perník, nevím, jestli máte rád, ale protože jsem Pardubičák, tak perník.
2: Ano, samozřejmě, pardubický perník mají všichni v Pardubicích rádi, chtějí nebo nechtějí, ale mají.
1: Takže ať se vás peníze drží.
2: Děkuji, budu se snažit.
1: Ať se vám dobře cestuje, já vám moc krát děkuju i za posluchače.
2: Taky děkuji a mějte se pěkně, nashledanou.
1: No a Petr Voldán se s vámi těší opět za týden v pondělí mezi 18. a 19. na vlnách Českého rozhlasu Na cestách.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky,

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Příští týden začne deratizace kanalizační sítě v Pardubicích. Čtvrtý pardubický obvod chce vysadit stromy v Pardubičkách a na Studánce. Prezident Pavel přijal na Pražském hradě premiéra Babiše. A zítra se oteplí. Bude slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty až 24 stupňů Celsia. Zprávy má Petra Beránková. Dobrý podvečer z Pardubic. Pardubické vodárny budou od příštího týdne hubit potkany v kanalizaci. Pracovníci odborné firmy rozmístí nástrahy do kanalizačních šachet po celém městě. Deratizace má zabránit přemnožení hlodavců a potrvá do konce října. Jejich množení můžou omezit i samotní obyvatelé, a to třeba tím, že nebudou splachovat zbytky potravin do kanalizace, říká mluvčí vodovodu a kanalizací Pardubice Vendula Horáková.
2: Právě zbytky potravin představují pro hlodavce snadno dostupný zdroj potravy a vytvářejí jim vhodné podmínky k životu a rozmnožování. Prosíme proto obyvatele, aby potravinové zbytky nevhazovali do toalety ani nevylévali do odpadu.
1: Čtvrtý pardubický obvod chce vysadit stromy v Pardubickách a části Studánky. Radnice si nechala vypracovat analýzu, podle které na řadě míst chybí dostatek stínu. Nejmíň zeleně je v okolí průmyslového areálu, krajské nemocnice a mezi Kyjevskou a Zelenou ulicí. Nové stromořadí obvod plánuje například ve východní ulici podél železniční trati. Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovítském katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvili třeba i o aktuální situaci ve světě a kybernetické bezpečnosti.
3: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
1: Jde třeba o zákon ke znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Prezident se v poslední době dostal s vládou do sporu třeba kvůli své účasti na summitu NATO v Ankaře, anebo vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. A pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, to dnes schválila vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku místo současných 18. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
4: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
1: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba hospodářská komora.
0: Počasí.
1: A před námi je chladná noc, polojasná až jasná, noční teploty v nížinách i na horách 10 až 7 stupňů. Zítřek, tedy úterý, slunečné, polojasné až skoro jasné, maxima 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, rozptylové podmínky zítra přes den dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio bude na jedničce. To znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Zdržení čekejte na nejvytíženější silnici v regionu 1/35, Svitavsko 35 před tunelem Hřebeč, úroveň Boršovského lesa. Je tam porouchané auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dalo by se diskutovat nad slovem sudý, ale vy jste si vybrala slovo lichý pro dnešek.
2: Ano, má totiž trošku víc významu.
1: A taky jste potkala jednoho pana lichého a tak jste si řekla, že zapátráte po původu tohoto příjmení a po významu tohoto slova.
2: Ano, já jsem ho nejen potkala, ale taky jsem s ním mluvila a zjistila jsem, že se o něm dá říct nomen omen.
1: Tedy, že je takový, jaké je jeho příjmení.
2: Ano.
1: Tak co to znamená slovo lichý v tomhle slova smyslu?
2: Tak už od středověku, pokud se používalo v souvislosti s lidmi, tak to znamenalo, že je někdo bídný, ničemný, špatný, podvodník, nespravedlivý, falešný, neupřímný.
1: To tedy znamenalo slovo lichý dřív. No, tak ještě, že jste přežila setkání s panem lichým, co dnešní význam?
2: Ten se trošku posunul a pokud se používá v souvislosti s člověkem, tak spíš znamená, že je někdo osamocený, jediný, ojedinělý případně, zkrátka, že je sám.
1: Mimochodem, na začátku jsme zmínili to sousloví nomen omen. Možná, že i to by posluchače zajímalo, kde se vzalo a co vlastně znamená. Původně z latiny, předpokládám.
2: Ano, ano, z latiny. A v podstatě to znamenalo, že to jméno je znamení. Že říká, jaký ten člověk je. Vyjadřuje přímo charakteristiku. A někdy se takovýmhle jménům taky říkalo mluvící jména.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavka!

0: Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
1: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
0: V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Stavbaři křižovatku vybudovali na křížení s Kolovratskou ulicí, kde měli řidiči problémy s najížděním na hlavní silnici. Od pátku bude v plném provozu. Zatím je podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic v takzvaném režimu předběžného užívání, protože ještě chybí kolaudace. Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je více než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanici, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel. Sport.
0: Čeští tenisté zahájili přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a sobotu o postup na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Tvrdý povrch v libeňské O2 aréně si vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jen vzácně.
3: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy. Tam ta hala je celkem vysoká. Moc těch hal takových není. Povrch je příjemný. Trošku ještě nám bude trvat tady. Hlavně na ty stropy zeknu, je to strašně vysoký, ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jim půjde. Počasí.
0: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 se z Prahy do Plzně už nehodu na 2. kilometru odklidili. Kolona na Pražském okruhu ve směru Ruzině-Plzeň, regulují se vjezdy do tunelů. Na D1 z Vyškova do Brna od Rohlenky na 206. kilometru nesouvislá kolona. Hlavně nákladních aut až k omezení na 196. kilometru. A podobně na D2 z Bratislavy do Brna. Nákladní auta od Olympie na 3. kilometru až k omezení u D1. A na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic se u odbočky na Miroslav objíždí srážka dvou osobních aut. Provoz je řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohleto zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, a nebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bylo jako dočasné omezení.
2: ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsy nebo takovému tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivej, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci, jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomej, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit v humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel. No.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema, protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče, takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil jsem po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap. A já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor. On byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil. Dosáhl toho neskutečně moc. Byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice. A miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No a já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem později, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. Ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20 kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal a vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
1: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych sebe nejlepší protetik na světě. Jo.
1: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
2: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
1: Ano, ano, ano.
2: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně, já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako s zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jaký je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: Ten důkaz tohle.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok. Ve svém oboru nejlepší top. Herec třeba v hlavní roli ano. Na celém světě.
1: Přesně jo. Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc, ne.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý tý řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme fakt jako, my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem, ani jsem netušil jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět. A já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých,
1: z toho meníčka,
2: tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty, na ten podpatek, trošku jsme to upravili a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope, většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí tě někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten, někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánský babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No já doufám hezký podzim. Ale nevím, nechávám to otevřený. Absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, kterou po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasežen.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

čteš v ulicích, tvoje vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Přísnější regulaci kratomu schválila dnes vláda. Silničáři otevřeli další část obchvatu Rakovníka. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer.

0: kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
1: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová a hospodářská komora. Řidiči mohou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavět ještě třetí část obchvatu, říká její ředitel Aleš Čermák.
2: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
1: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v italské Modeně si připsali třetí výhru a mají tak jistý postup do osmifinále. Svěřenci Jiřího Nováka se ve skupině ještě utkají s týmy Itálie a Slovinska. Počasí. V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova je hlášena překážka. Na 36. kilometru leží v odbočovacím pruhu nádoba. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se za sjezdem na Zběroch tvoří kolona. Mezi 42. a 44. kilometrem něco překáží ve vozovce, je to mimo kamery. Pozorně dojíždějte, kolona začíná kousek za sjezdem na Zběroch. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky nehody na 278. kilometru. Průjezdný je jeden pruh, provoz je plynulý. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni na exitu 23 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je u sjezdu na D5 do Plzně a blokuje jeden pruh. Místo je průjezdné, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Škoda. Auta, která nesou jméno jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů naší historie.
1: Znáte značku Škoda?
2: Znám, no.
3: Jistě auto.
4: Vlastně jezdím.
5: Myslím, že to je auto.
6: No, to víte, že znám.
1: Kterou Škodovku máte nejradši?
2: Oktávku třeba.
5: Felicii.
7: My máme Fabii.
4: Jo, mám vždycky nejradši auto, s kterým jezdím.
5: Fabii, kombi.
1: A odhadnete, jak dlouho značka Škoda existuje na českém trhu?
2: 100 let.
5: Vůbec, ale vůbec netuším.
8: Dřív to byl Odin Clement, pokud si vzpomínám. Takže by to mohlo být tak, no, více jak 100 let.
7: Já bych řekla, určitě po válce už existovala.
2: Tak předtím to byla Lorina Clement a je to od roku 1897 nebo 8.
0: Všechno to začalo v roce 1866, kdy nastoupil do plzeňské strojírny hraběte Valdštejna jako vrchní inženýr plzeňský rodák Emil Ritter von Škoda. Byl tehdy poměrně mladý, pouhých 27 let, ale měl oproti jiným velkou výhodu. Poměry, z nichž pocházel, nebyly v skutku chudé. Jeho dědeček byl kovářem, ovšem ne tak ledajakým, zaměstnával 20 dělníků. Otec to dotáhl dál, stal se z něj zámožný plzeňský měšťan. Mudr František Škoda, krajský lékař, šéf zemské zdravotní služby, člen první správní rady měšťanského pivovaru a také poslanec Říšského sněmu. A jeho mladší bratr Josef, Emilův strýc, se stal věhlasným profesorem lékařské fakulty na Vídeňské univerzitě. Pečoval o tu nejbohatší a nejprestižnější klientelu. Měl známosti, kontakty a informace z nejvyšších kruhů a z první ruky. Emil Rytíř Škoda studoval na několika technických vysokých školách, pak si odbyl praxi v cizině. Byl naskušený ve Francii, Anglii, ve Spojených státech amerických. Poznal prudký rozmach strojírenství a průmyslového podnikání v Magdeburku a v Brémách a možná by rád mimo českou kotlinu zůstal déle, jenže vypukla prusko-rakouská válka a milý Emil byl jako příslušník nepřátelského státu z Pruska vypovězen. Domů se vracel bez nadšení a celkem netečně přijal místo, které mu otec doma v Plzni vyjednal. Už zmíněné místo u hraběte Valdštejna. Jeho předchůdce František Belány se totiž rozhodl osamostatnit. Belány mu přišel mladý, neskušený nástupce vhod. Bylo přece jasné, že v Plzni přežije jenom jeden strojírenský závod a to musí být ten, který řídí ostřílený starý vlk Belány. Ten cucák určitě Valdštejnovi strojírnu pohřbí. Stal se však pravý opak. Jen co se nadějný mladý muž začal ve Valdštejnových strojírnách rozkoukávat, hned přemýšlel o tom, co a kde by se dalo dělat lépe. Bylo mu jasné, že se strojírna musí modernizovat, jinak nemůže obstát v konkurenci. Jenže než by se hrabě pouštěl do nějakých novot, raději Škodovi strojírnu prodal. Emil byl rád, že může podnik řídit podle svých představ a hned se pustil do úprav. Kde na to vzal? No, zkrátka, rodinné finance. Strýček Josef mu nechal připsat 1 000 000 zlatých na účet u nejsolidnější rakouské banky. I tatínek něco přidal. A taky se uměl výhodně oženit. Dědeček jeho nastávající, Hermíny Háhenkamové, provozoval v Plzni úspěšné povoznictví. Měl na 200 koní a zajišťoval dopravu do všech důležitých míst západní poloviny Čech. Kapitál do začátku je jistě dobrá věc, ale pak mladého muže čekala jen a jen tvrdá práce. A tak 12. června roku 1869 vznikla Škodovka. Škoda z malé továrničky s 33 dělníky zakrátko udělal obrovský podnik se světovou reputací. Než se v ní ale začala vyrábět auta, uběhla ještě notná spousta vody.
9: Jsme v hale, kde se vyrábí Fabie, Skala a nově nabíhající Kamiq. Máme ještě druhou halu, montážní, a tam se vyrábí aktuálně Octavia a Karoq.
1: Redaktorku Světlanu Lavičkovou provázel Marek Jancák, zodpovědný za výrobu vozu Škoda Auto.
10: Kolik těch aut tak za den z Mladé Boleslavy odjede?
9: Budeme počítat oba závody a je to kolem 3,5 tisíc.
10: A my teď stojíme vlastně uprostřed té haly M1. A když jsme sem docházeli, tak kolem nás nejenom kroužily takové ty ještěrky, ale také vozítka úplně bez řidičů, která přivážela různé součásti těch škodovek. Víte, já si tady trochu připadám jako ve sci-fi filmu.
9: Sci-fi filmy mnohdy jdou ještě dál, nicméně vy jste viděla transportní prostředky, které jsou automatické bez řidiče, protože logistika je první oblast, které se nabízí, automatizace.
10: Kolem nás na různých běžících panelech jsou přivážena auta v různém stádiu dohotovení.
9: Sériová montáž v dnešní době je reprezentována linkou, tedy řekl bych řetězovou výrobou, i když vy tady nevidíte žádný řetěz, to jsou právě ty skidy, o kterých jste hovořila, protože celá linka se pohybuje spolu s pracovníky. Umožňuje tak specializaci jednotlivých pracovníků na konkrétní operace. Čili nemusíme kvalifikovat personál proto, aby zvládl stavbu celého vozu, stačí, když zvládne jeho část. Vůz za ním pak přijede.
10: Stačí, když umím namontovat volant a dělám to stále, když to zjednoduším.
9: Přesně tak, teoreticky, prakticky to není naše přání. Dbáme i na různorodost prací, zase s ohledem na zdraví a zkušenost pracovníků.
10: Tak sem do té montážní haly přijedou z různých částí výroby jednotlivé segmenty a tady to všechno dáte dohromady.
9: Přijede jeden velký segment a to je karoserie. Ta přijíždí z lakovny, poté co byla předtím ve svařovně a ostatní komponenty jsou od dodavatelů. Interních, v případě škodovky to je celý podvozek a samozřejmě řady externích dodavatelů, to jsou další montážní díly. Celá montážní linka je rozdělená zjednodušeně řečeno do 6 přímých linek a mezi těmito linkami se příčně pohybují karoserie. A teď právě vjela tato karoserie do té druhé části, do toho druhého segmentu. Už v ní je kokpit, elektrická instalace, většina věcí, které zákazník obvykle nevidí, tedy kromě toho kokpitu, a přicházejí na řadu díly motorového prostoru a díly, které pak už zákazník uvidí.
10: Co se tam montuje úplně naposledy?
9: Naposledy probíhá programování vozu, což není fyzická montáž nějakého dílu, ale je to, řekl bych, podstatná část pro oživení vozu.
10: Když od vás vůz sjede, projíždí to auto někdo, nebo to všechno dělají chytré stroje?
9: Nejsme ještě tak daleko, aby veškerou kontrolu dělali stroje, ale část kontroly už provádějí. Výrobek je v průběhu celého procesu násobně kontrolován. Jednak z toho důvodu, že řada těch oblastí už není pak přístupná, pochopitelně. Projíždí také řadou funkčních zkoušek. Jednou z těch největších je určitě jízdní zkouška. Každý vůz jede na zkušební poligon a každý vůz také projíždí vodním testem, kde ho sprchujeme, řekněme, silou tropické bouře.
10: A jak to vypadá s crash testy?
9: Crash testy se provádějí převážně ve vývojové fázi, ale je naší povinností pravidelně certifikovat některé funkční části vozu, takže se, řekněme, i prvky pasivní bezpečnosti testují, to jsou třeba airbagy v pravidelných intervalech.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Emil Škoda byl vynikající technik a také výjimečná osobnost. Osobně řídil provoz, chtěl být u všeho, o všem rozhodovat. Říkalo se o něm, že byl autokrat a cholerik. Býval v práci od rána do noci, neuznával hry za zády, všechno řešil chlapsky a na místě. Nesnášel výmluvy a lži, práce pro něj byla vším. Nejraději přijímal zakázky, které jinde odmítli jako nerealizovatelné. Bral to jako výzvu. Vyráběl odlitky pro stavbu lodí, obchodních i válečných, stroje pro pekárny, cihelny, pily, plynárny, vodní pumpy, vodovody, chladící zařízení, rekonstruoval staré dílny, přistavil novou slévárnu, strojírnu, ocelárnu, kovárnu, vlastní železniční dráhu a zbrojovku, vyvážel zboží do ciziny. S novým stoletím vznikla akciová společnost Škodovy závody. Emil, rytíř Škoda, v nich i nadále zůstal prezidentem a generálním ředitelem. Ale moc si toho neužil. Po 50 se u něj začaly projevovat důsledky permanentního duševního a tělesného vypětí. Lékaři doporučovali klid, cestování, zejména na jih a k moři, cestu do lázní. Poslechl. 8. srpna 1900 však ve vlaku poblíž Celchalu ve Štýrsku cestou domů z lázní náhle zemřel. Bylo mu 61 let. A teď je na čase vyprávět si příběh automobilu, který nese Škodovo jméno a má ve znaku okřídlený šíp. Jenže to musíme přivést na scénu další dvě postavy. Je to k nevíře, ale český automobilový průmysl vděčí za svůj vznik a rozkvět dvěma kamarádům, kteří začínali jako opraváři velocipedů v malé pronajaté dílničce s 5 dělníky a jedním učněm. Dva Václavové, Laurin a Klement.
2: Tenhle automobil se ještě tak trochu podobá kočáru.
3: Je to vlastně první typ automobilu, který byl sériově vyráběný. První dva kousky vyrobili už v roce 1905, od roku 1906 už je vyráběli sériově.
4: Prozrazuje Michal Velebný, koordinátor restaurátorské dílny Muzea Škoda.
3: Jak už vyplývá z toho názvu Voiture, to je z francouzského vozík, tak opravdu i ta ergonomie byla tomu podobná. Sedělo se, aby byl dobrý rozhled nad dopravní situací, nad pobíhajícími psy a dětmi.
2: Pojďme se podívat dál. Já mám, přiznám se, slabost pro kabriolety a tady je opravdový bledě žlutý fešák.
3: Je to Škoda 1101 provedení Roadster. Těm automobilům se podle častější karosářské varianty přezdívalo Tudor. Byly to velice úspěšný exportní artikl, většina z nich byla vyvezena do celého světa.
2: Jedním z nejatraktivnějších a možná i zákaznicky nejoblíbenějších aut byla Škoda Felicia.
3: Je to nejoblíbenější veterán současnosti. Bylo to auto, které bylo vyráběno na podvozcích vyráběných v Mladé Boleslavi. Ty karoserie k tomu dělali v pobočném závodě v Kvasinách. Většina jich skončila jako úspěšný exportní artikl v zahraničí.
2: Pak určitě byla úspěšná i taková ta sportovnější auta, jako byla 110 R Coupé nebo potom Škoda Garde a Rapid.
3: Erko, co dá říct, že je takový druhý nejoblíbenější veterán v současné době. Erka byla velice populární.
2: Mnozí z těch veteránů, většina jich má dokonce SPZ-ku, jela by, šla by nastartovat?
3: Většinu z nich tady můžeme nastartovat a projet se. Vždycky je to auto potřeba projít, rozhýbat, ošetřit a pak se může vyrazit.
2: A s čím si vyrazíme my?
3: Můžeme buď to s letošní jubilantkou Škoda Octavia z roku 1959, anebo s jejím nástupcem Škoda 1000 MB.
2: Já bych zvolila tu Octavii.
3: Tak jdeme na ní.
2: Smetanová Octavia typ 985.
3: Ten typ 985 to je interní označení té modelové řady. Obchodní název byl Octavia.
2: Tady na té palubní desce, tady už jsou přístroje a páčky, které člověk ani nezná.
3: Na přístroje desce je několik ovládacích prvků, spínací skřínka, kterou zapneme zapalování. Je tady páčka přepínačů ukazatelů směru, je tady táhlo otevírající kapotu přední. Máme zde i sytíč, tenkrát ještě nebyl žádný automatický sytíč. Člověk, když bylo venku chladno, tak musel ten sytíč povytáhnout. Má také ještě mechanický starter, čili klíčkem se jenom zapne zapalování, ale starter se uvede do chodu zatáhnutím do záběru.
1: Václav Klement se narodil 16. října 1868 ve Velvarech. Brzy mu zemřela matka a tak se musel postavit na vlastní nohy. Vyučil se knihkupcem a usadil v Mladé Boleslavi. V té době do Evropy vtrhla nová móda – cyklistika. A on jí propadl stejně jako spousta jeho vrstevníků. Zakoupil si kolo od firmy Seidl a Neumann, jenže bylo vadné. Pan Klement je chtěl reklamovat a tak poslal firmě slušný dopis. Česky. Firma mu ale odpověděla, že reklamaci nepřijme, pokud nebude zákazník používat pro ně srozumitelný jazyk. Tahle nehoráznost panu Klementovi hnula žlučí a řekl si, ať jdou ti nafoukaní Němci k šípku. On se bez nich obejde. A tehdy natrefil na svého vrstevníka Václava Laurina. Pocházel kousek od Turnova, vyučil se v Mladé Boleslavi a začínal jako zámečník. Měl výjimečný technický talent a byl manuálně zručný. Tichý a skromný člověk, který veškerý čas zasvětil technice. Dali to dohromady a založili si vlastní opravnu jízdních kol. Netrvalo dlouho a firma Laurin a Klement začala kola sama vyrábět. Dali jim vlasteneckou značku Slavia. Při pobytu v Paříži Václava Klementa okouzlila motorová dvoukolka, takzvaná motocykleta. Jednu si rovnou koupil a pak s přítelem Laurinem vyrobili svou vlastní, originální konstrukce. Slavia, historicky první motocykl tuzemské výroby a ve své době nejdokonalejší motocykl ve střední Evropě, byla hotova na prahu nového století. Dobrá pověst podniku Laurin a Klement se rychle rozšířila po celé Evropě a co víc, rozvíjela se dál. Zanedlouho se na trhu objevil i první osobní automobil české výroby, Voatireta, hotová technická senzace. Z malé opravničky kol vyrostla za 10 let prosperující firma s několika stovkami zaměstnanců, která vyráběla také nákladní vozy, poštovní vozy, sanitky a stala se tak největší automobilkou Rakouska-Uherska.
2: Vstupujeme do depozitáře prototypů a sportovních vozů.
3: Zde máme chronologicky prototypy od konce 60. let až do roku 2006 a sportovní a závodní vozy, které psaly tu slavnou historii od roku 1950 až tady poslední, tady máme VRCčka z roku 2003.
2: Přímo u vchodu, to je onen známý upír z Feratu.
3: Pokud máte přebytek krve, můžete nasednout. Je to prototyp Škoda 110 Supersport, který vznikl už v roce 1971. Absolvoval několik výstav autosalonů, ale tehdejší politická situace takhle extravagantním autům tady v Čechách nepřála. Bylo to období normalizace, takže velice záhy putoval do firemního muzea. Ale o 10 let později Teodor Pištěk a Juraj Herz hledali vhodný vůz pro hlavní roli filmu Upír z Feratu, čili požádali o spolupráci Škoda Muzeum. Podle návrhu Teodora Pištěka vůz dostal ten tmavý kabát, ty přidané spoilery, tyhle ty úpravy provedli pracovníci výzkumu a vývoje zde v Boleslavi a vůz absolvoval rally Škoda v roce 1981, kde se přímo v tom soutěžním provozu natáčely ty filmové sekvence. Sednout si dovnitř není nic jednoduchého, protože nemá žádné dveře. Tady se odklápí celá horní část karoserie, včetně čelního skla a střechy. Pro snadnější nastupování se ve finální fázi posouvá i celý volant a štít přístrojů.
2: Když tam teď budu chtít vlíst, jako kdybych nastupovala do rakve.
3: Zavíráme, volant se dostává na svou pozici, pozor.
2: A už jsem tady. No a jaký je tady nejúspěšnější sportovní Škoda vůz?
3: V podstatě každý vůz, který tady máme, tak si od někud přivezl nějaký ten vavřín. Určitě musíme zmínit právě Škodu 130 RS, která v roce 1981 vyhrála mistrovství Evropy značek na automobilových okruzích.
2: Když se podívám na ty různé prototypy, tak si řeknu, mnohdy je to škoda, že třeba nespatřili světlo světa.
3: Máme tady několik prototypů, které vznikly ve své době třeba už jenom pro upoutání pozornosti na tom, kterém autosalonu. Bylo to třeba v době, kdy nějaký nový projekt naběhl do sérové výroby krátce předtím. Nový měl přijít na řadu třeba za 2, za 3 roky, tak aby se upoutala pozornost, tak vznikla nějaká zajímavá studie. To je případ tady toho vozu Škoda Tudor, dvoumístné kupé na tehdejším Superbu první generace. Další prototypy, takovéhle studie třeba, měly nějaký zajímavý tvar, zajímavou tvář, ale úplně se nehodily do portfolia naší značky. Staly jenom jako zajímavé stylistické cvičení.
2: A co je tohleto žluté autíčko?
3: Škoda Joyster, prototyp, designová studie z roku 2006, která posloužila v té době spíš pro upoutání pozornosti. Pojďte se podívat na ten krásně provedený interiér.
2: Atypická klika u dveří.
3: 2006, ale už tam máme náznaky konektivity, náznaky digitálních displejů a těch prvků, které vídáme v dnešních vozech Škoda.
2: Tedy teď bych nasedla a odjela a už bych jiné auto snad nikdy nechtěla.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za první světové války byla výroba automobilů a motocyklů omezena. Klement ale vyreklamoval zaměstnance automobilky z odvodů na frontu díky tomu, že ve firmě zavedli výrobu munice a zbraní pro armádu. Společnost Laurin a Klement relativně prosperovala díky tomu, že šikovně rozšiřovala podnikatelské aktivity. Měla vlastní elektrárny, cihelnu, pilu, statek, mlékárnu, sodovkárnu, obuvnickou dílnu a tak dále. Na svou dobu zde dovedli k dokonalosti nejen vlastní fyzikální a chemické laboratoře, ale také, jako jediní v Rakousku-Uhersku, disponovali vlastním elektrickým počítačem s děrnými štítky a s výstupem na psací stroj. Díky tomu zde mohli už tehdy vyhodnocovat výkonnost zaměstnanců nebo třeba zmetkovitost výroby v řádu několika hodin. V červnu 1924 zachvátil areál firmy požár. Velká část technologií lehla popelem. Přestože se podařilo továrnu obnovit, společnost se ocitla v existenční tísni. A navíc bývalý knihkupec se strojním zámečníkem neměli sami dost prostředků na modernizaci výroby, proto nedokázali držet krok s tehdy silnějšími konkurenty, Pragovkou a Tatrou. Téměř do roka a do dne se však našel strategický partner. Plzeňský strojírenský podnik s tehdy poněkud klopotným názvem Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni. A to je počátek velkovýroby osobních vozů v Mladé Boleslavi. Zprvu nesli název Laurin a Klement Škoda, ty nově vyvinuté pak už pouze Škoda. Ať už se později boleslavská továrna jmenovala jakkoliv, například v poválečných letech socialismu AZNP, automobilové závody Národní podnik, vždycky to prostě byla Škodovka.
2: Stojíme před vozem Laurin a Klement.
3: Tak je to vůz Laurin Klement Škoda 110. V názvu jsou jak zakládající firma Laurin Klement, tak nástupnická Škoda. Je to vůz z roku 1928. Tímto názvem se označovaly vozy, které byly vyvinuté ještě za Laurina Klementa, ale vyráběné už po fúzi v roce 1925 s firmou Škoda. Tenhle ten vůz je trošku specifický v naší expozici, protože je v něm umístěna virtuální realita. Je to jediný vůz, do kterého tady v expozici smíte, čili na sedněte a projeďte se v Prahou v roku 1925. Teď dostanete virtuální brýle.
2: Takže já vám je nasadím a takhle si, když tak můžete povolit nebo utáhnout podle toho, jak budete potřebovat a pak vám dám sluchátka, takže neuvidíte, neuslyšíte, jo? Pořádku.
4: V pořádku.
5: Pánové mě vítají, že byla Laurin a Klement. Dozvídám se všechno o tom autě, právě nastartováno a jedu. Projíždím starou Prahou, lidé mávají, my její mě cyklisté. Možná žádného nesejmu, blížím se k Hradčanům, ale tady už bych se měla zastavit, protože tady je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu, tady odsud z Pražského hradu.
1: Škoda Populár byla modelem, kterým se mladoboleslavské Škodovce v polovině 30. let podařilo definitivně prorazit do čela českých automobilek. Malý vůz, který mohli dle dobových reklam dobře ovládat i dámy, se stal prvním masově vyráběným modelem v Československu.
6: Auto reví Škoda. Představujeme 70 skutečných výhod vynikajících nad průměr. Vědecké konstrukční směrnice, prvotřídní materiál a dokonalá výroba jsou podmínkami těchto výsledků. Proto vozy Škoda vyhovují všem požadavkům. Proto výhody vozů Škoda nenaleznete u žádných jiných vozů stejné třídy. Jejich výrobní, běžící pás je nekonečným pásem úspěchu a vítězství. Věnujte pozornost všem bodům, aby úspěch vozů Škoda mohl být i také vaším úspěchem. Lidové noviny, 20. dubna 1930.
1: Přibyly i další vozy, jejichž jména známe i dnes. Škoda Rapid, Favorit a Superb. Menší z těchto modelů přežili ve výrobě i za druhé světové války, během které se ovšem automobilka musela do jisté míry přizpůsobit válečným požadavkům. Některé typy Superb například sloužily pro Wehrmacht jako vojenská velitelská vozidla. Po válce se výroba aut od původní Škodovky oddělila a vznikly automobilové závody Národní podnik, již zmíněné AZNP. Nejmasovějším modelem Škodovky v prvních poválečných letech se stala Škoda Tudor, z anglického Two Doors, vůz pouze se dvěma dveřmi. Dovolit si ji ale mohl jen málo kdo. Našetřit si později na Škodu 1000 MB, Škodu 1200, Spartaka nebo později Octavii, i to stálo spoustu odříkání. Škoda 100, 110, 105, 120 a 130, favorit. Ještě je všichni máme v paměti. A povídat by se o nich dalo ještě dlouho.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas. Zprávy.
5: Roste zájem o doučování dětí, pomáhají i některé neziskové organizace. IKEM podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákon při zadávání zakázek. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Sociálně slabším rodinám pomáhá s doučováním zdarma třeba organizace Člověk v tísni. Zájem je ale tak velký, že v Praze má podle vedoucí jejich vzdělávacích služeb Adély Pospíchalové kapacity nyní naplněné.
6: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním.

0: milionů korun. Podle NKÚ nemocnice třeba zadávala veřejné zakázky bez soutěže nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká. V IKEMu podle kontrolorů taky chybí ucelená evidence vyřazeného majetku. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadečkové zdravotnické zařízení porušovalo i rozpočtovou kázeň.
1: Opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vlastních vnitřních předpisů. Bez zásadních změn hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu.
0: U hráze Slapské přehrady se dnes uzavřel sjezd do vody. Kvůli klesající hladině nebude možné používat sjezd na levém břehu řeky. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitelé lodí můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz.
2: Počasí.
0: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Opatrně teď na D8, na 58. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je odstavené porouchané nákladní auto. Na D11 mezi 20. a 5. a 21. kilometrem ve směru na Hradec Králové u Velenky je uzavřený levý jízdní pruh. A na D11 zůstaneme mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové je kvůli pracím na silnici vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

jsem za sto let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ,

běžel čas a mně unikly souvislosti, no nedivte se, prosím vás. V takový krásný společnosti

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Töpfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
2: Jiří Anderle.
3: No.
2: To je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty, světový grafiky.
3: To bylo jste... už 88 jsem to tam
2: 80,
3: viděl. Ne, 98.
2: 98.
3: Ta grafika je z roku 79.
2: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
3: No.
2: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
3: No, je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
2: Posledních pěti století. To bylo krásný.
4: No co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
2: U mě taky, to... ale já jsem se nechtěl vytahovat.
4: Ne, já jsem dělal
2: návodky loupení dneska.
4: Každý ráno na vás
2: každý
4: koukám.
2: Ráno?
4: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
2: A víš, že já
4: na
2: taky?
4: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
3: Jo.
4: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
2: Tomášku,
4: tenkrát...
2: nevytahuj se,
4: ne,
2: to já
4: ne.
2: Nemám ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty jsi herec, je to tak?
3: Ale vůbec ne.
2: Ne.
3: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
2: Jo, takhle.
3: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
4: A to už byla ta střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
3: ne, to byla na Vinohradech, na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takový, to vám musím říct, když profesor Tomášek s tak zanícením nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že nesmysl, protože renesance je od slova rinascita, znovu zrození a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florenci a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
2: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
3: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
4: Dožena.
2: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby. No, dohnal a předehnal.
3: Ironie chtěla, že to se psal rok 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
2: No.
3: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
2: základ
3: jsem byl jako
2: všeho.
3: Základ všeho. A
2: přesně.
3: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste za sebou pořád škycák a kreslete všude a všecko.
2: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Kdy ty jsi projel Černým divadle,
3: srdcem.
2: Jak jsi dostal k hraní?
3: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužiju. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
3: Když jsem dostal pozvánku na Bienále zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo?
2: No,
3: já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? Mo říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
2: To je krásný.
3: No. Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický Ještě. Král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
2: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. Aby to nebylo, rozumíš? Ono to platí doteď. No to je fur. A bude to platit, dokud budeme stejně stát.
3: Protože jednou jsem to říkal Jaroslavu Vysaj, Fertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země, tady se úspěch neodpouští. No ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomího udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzu. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
2: To je.
4: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
3: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili, vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký, plastový flašky Coca-Coly, jo.
2: No.
3: My jsme na to čuměli. No a potom nad tím, ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou, ne abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
4: To je úžasný.
3: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No tak potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu, vždycky do bráničského sklípka na pivo.
2: Jo.
3: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil, že s Ostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
2: To je hezký.
4: Úžasný.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili, totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, se nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj Orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten Orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takový dobrosrdečný pan Chabus, říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Soňa s nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, Ježíško, si to Jiříku přived, to je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat, přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, Ježišmarja, utek. On to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde tak takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny?
2: Já se tam pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože jo, já, co já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů, klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí, ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby, že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování, jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě, tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: No to jsou krásný kamenný bloky 30x30 cm,
2: no právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku, nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič, když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Prašti, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks, to jsme vyklidili a dali jsme si se matraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna, no a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No, prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petřín a dolů na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda, když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou, tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl v druhém ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis: Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo, překrásná soka Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No, na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Armstrong, další v takový krásný společnosti, v níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hurá lida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal s tím, aby nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespad do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo. Protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
4: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle.
2: Ano. Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout, přijde strážník a hned ti dá lísteček, a za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinární problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který, to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialavým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, je přesně 23 hodin a začíná pondělní noční linka Českého rozhlasu. Naše téma zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Někdy ztratíme něco, co se dá snadno nahradit. Jindy ale zmizí věc, která pro nás měla zvláštní hodnotu. Připomínala nám blízkého člověka, důležitou chvíli nebo kus našeho života. Ztratili jste někdy šperk, fotografii, dopis, oblíbenou knihu, rodinnou památku nebo třeba něco úplně obyčejného, co pro vás ale znamenalo mnoho? Jak se to stalo? Hledali jste ztracenou věc dlouho a doufáte ještě dnes, že se k vám třeba nějakou náhodou vrátí? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nezmizely, si budeme povídat právě dnes. Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Možná je to drobnost pro někoho bezcenná, ale vy byste ji za nic na světě nevyměnili. Dnes se v Noční lince vzpomínáme na věci, které jsme kdysi ztratili a dodnes nás zamrzí, když si na ně vzpomeneme. Je s náma paní Jitka, která volá do Zlína od Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Pozdravuji vás v pořadu a všechny posluchače, kteří poslouchají tuto noční linku. A na toto téma jsem se tak nějak přesvědčila, abych volala. Já ráda vás moc poslouchám, skoro pokaždé, ale volám málo. Asi dvakrát nebo třikrát jsem zavolala. A tentokrát toto téma, tak tématu. Měla jsem v životě celkem závažné ztráty a první největší ztráta, která mě potkala, bylo to tak asi 2 roky po mé svatbě v roce 64 minulého století. Byla jsem s manželem u mých rodičů. Manžel potom odjel, zůstala jsem tam s malou dcerkou, přepírala jsem drobné prádelko, potom ještě jsem pomáhala rodičům něco tam na takovém políčku za domem, jsme sklízeli obilí. No a najednou jsem zjistila, že nemám snubní prstínek. No, prostě nastalo zděšení, všichni jsme prstínek začali hledat. Nejprve v zahrádce, kam jsem vylévala vodu, potom přepírání, potom na tom políčku. No, prstínek prostě zmizel, byl pryč. Bylo v něm vyryto jméno mého manžela Zdeněk s datumem narození, tedy vlastně svatby naší. No, takže prstínek se nenašel a slyšela jsem v

0: té době dost se říkávalo, když se ztratí prstínek, tak to může znamenat nějaké neštěstí, ztrátu třeba manžela, no ale stalo se opravdu, že po letech manžel, potom bylo to, když měl 40 roků, dostal těžkou nemoc, onemocněl a v krátké době zemřel. A prostě zůstala jsem bez manžela a bez prstínku. Manka mě dala takový starší prstínek, který měla když je blízdob z Vídně. Říkávala, no ale ten, pak jsem zjistila, že nebyl zlatý, řekli mě v kalenotech, že je to double, že není zlatý, ale já jsem ho přesto nosila, ale potom po čase, až už to už jsem měla druhého manžela, také vdovce, a měla jsem si oblíbila nějak ty kroužky. Měla jsem moc ráda, se mě líbívaly náušnice ve tvaru kroužku v uších. Uši jsem neměla píchlé, tak ve 40 letech jsem si nechala píchnout uši. Pěkné kroužky, taky tak kryté kolem dokola, střední velikosti. No ejhle, stalo se mě, u manželové maminky jsme byli. No jeden kroužek byl pryč, ztratil se a nenašel. A nevím, jakým záhadným způsobem jsem potom nějak ztratila i ten druhý. Teď nosím kroužky, trošinku větší, taky se mě moc líbí a už je mám zablombované. A aby se mě nestratili. No a jedno ještě, abych to zkrátila, se mě ztratila nová peněženka. Na Silvestra přesně 11 jsem v ní měla nová peněženka, krásná hnědá. A tajně jsem doufala, že se najde, protože tam byl lísteček od botu, od opravě botu. No, peněženku nikdo nevrátil, jako pochopitelně. Tak to byly tak tři věci v mém životě, které byly. A nejzávažnější z toho byla ta první ztráta toho prstinku, toho snubního. To mám pořád v paměti a bydlí tam poblíž, nebo bydlí v tom místě, bydlí má sestra a tam mě říkávala, tolikrát už jsme tam přerývali zahrádku, všechno, ale prstinek nikdy jsme nenašli. No pravděpodobně tam už je někdy v zemi a kdo ví, která generace nebo lidi ho tam někdy najde. Tak to tak bylo všecko a děkuji za vyslechnutí.
1: Změnilo vás to nějak, dáváte si od té doby na podobné věci větší pozor? Máte s tím problém, jste taková chaotická, jako třeba já? A nebo jak je to?
0: Dávám si pozor, třeba co se týká té peněženky, tak to si dávám velký pozor, protože já přesně vím, já jsem ji měla tehdy v košíku, v tom nákupním, i s tím zbožím. A jak jsem si pak asi zaplatila peníze, tedy zboží si dala do tašky, tak asi toho někdo využil a já jsem se tam vrátila do té prodejny. To byla taková větší prodejna potravin, ale nikdo nic nevěděl, prostě nebyla tam, tak to si dávám a náušnice mám zablombované, to jako jo. No a prstýnek, ten snubní, ten druhý vlastně už, ten nosím pořád a je to v pořádku zatím. Tak.
1: Děkujeme, paní Jitko, děkujeme za vaše sdílení o ztrátách.
0: A já moc děkuji za vyslechnutí a jsem rád, že jsem se dovolala.
1: Budeme se těšit na příště.
0: Ano, děkuji moc a dobrou noc přeji všem. Naslyšenou.
1: Někdy nás mnohem víc než velká ztráta mrzí docela malá věc, protože se k ní váže někdo nebo něco důležitého. Co jste kdysi ztratili vy a dodnes se říkáte, kéž bych to ještě našel? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje 23 hodin 16 minut. Já vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo.
1: Halo.
0: A je tam paní Nora. Jsou věci, které můžeme koupit znovu, pak jsou takové, které žádné peníze nenahradí. Právě na ty dnes vzpomínáme. Paní Noro, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: Nejdříve chci poděkovat za pozdrav ze včerejší noční linky paní Veronice. Já jsem si totiž tak zvykla na noční linku, že ji poslouchám prakticky každý den a jsem moc ráda i za ty písemné vzkazy, které jednotliví moderátoři čtou. Líbí se mi stručné vzkazy od pana Bedřicha, velmi takové vtipné vzkazy od pana France z Chaloupky pod lesem z Bílých Karpat a velice ráda poslouchám písemné příspěvky paní Daniely z Prahy. Mohla by je posílat i častěji. A teď k tomu tématu. No já jsem, protože včera jsem slyšela, jak pan Borek říkal o sobě, jaké bude téma, tak jsem si na to hnedka vzpomněla. A přestože to není věc, kterou bych vědomě ztratila, tak já jsem vědomě o ní přišla, já jsem se jí vědomě zbavila. Ale do dneška mě to připadá, jako kdybych tu věc ztratila. A sice, asi to je 15-16 roku, co jsme dělali novou kuchyň, jsme se rozhodli, nebo já jsem se teda rozhodla, že si udělám novou kuchyň, čili nové zařízení tam bylo, museli jsme vyměňovat posuvné dveře, protože staré byly vyvyklané. Podlahu jsme tam museli taky dělat novou a tak jsem musela probírat i nádobí, protože jsem si říkala, za ty roky se tam zhromáždilo něco, co jsme tolik nepotřebovali, protože bylo kdysi období, že nebylo k dostání hrnků, dostali se koupit v obchodech většinou z čínského dovozu takové pofiderné hrnky, na to možná všichni pamatujete. A tak jsem tam měla už z posledních let, potom ten jsem dostala od té dcery, ten jsem dostala od toho, z toho piju čaj, z toho zase ten si dělal kávu, v tom si dělal druhý člen rodiny, čaj a podobně. Takže jsem to tak probírala a tak jsem některé věci potřebovala vytřídit. A měli jsme tam ještě, co si pamatuju od dob svého narození, z hraného dětství, polevníček, tak jak jsme vždycky tady žili s mými prarodiči a s mými rodiči a s bratrem, čili nás bylo 6. A když se sešla rodina, tak ten stůl v naší jídelně se dal roztáhnout, že se tady sešlo, mohlo se tam kolem toho stolu vejít 12 až 15 lidí na takový dlouhý obdélník. A tak jsme měli takový porcelánový polevníček. On byl jako mísu na polévku. On byl takový kulaťoučky, neměl za ty hrany, nebyly takové ty ostré, ale bylo to zaoblené, jako by taková kulička, nahoře byl ten otvor, ale nikdy jsme na něm nepoužívali pokličku. To se možná kdysi, jak jsem byla malá, nebo kdy, rozbila to, ani nevím. Ale byl takový rozkošný a měl nahoře na těch zaoblených stranách dvě ouška, za které se to pěkně chytlo. A tak já vždycky jsem vzpomínala, jsem si říkala, no tak polevníček nebudeme potřebovat, on stejně nebyl moc velký, já nevím, jestli to bylo na litr a půl, ale vždycky zajímavé, že nás 6 se z toho polevníčku najedlo. A tak jsem měla potom celou dobu před očima ten polevníček, jak se donesl tady na ten stůl a nás 6 kolem stolu sedělo a z toho polevníčku ta horká polévka kouřila, ať to byl nějaký vývar s nudličkama se zeleninou, ať to byla průhledná polévka s květákem, kterému jsem říkala polévka z bílých myšek, ať to byla nějaká bramborová polévka, prostě holčecky. Byla to taková součást toho našeho stolu, všech 6, jak jsme tam seděli a všichni z toho jsme si společně mohli nabíračkou pěkně nabírat. No a když já jsem nějaké to nádoby vytřídila, tak jsem to dala do takových bedníček a nechala jsem to odvést do azylového domu, že se jim to tam asi bude hodit. A potom tak v průběhu několika let vždycky jsem si říkala, Teď mám tam ještě jeden servis a druhý servis příborníku, ale ty mají takové velké ty polevníky, to se mě nechce používat. Proč já jsem ten polevníček dala pryč? A tak vám můžu říct, přestože jsem ho nestratila, já mám ten pocit, že on se ztratil z mého života. Pak jsem se dozvěděla, že v tom azylovém domě se ani moc o to nádobí nestáli, čert ví, kde to skončilo. A tak já vždycky na tenhle ten kus toho stolování našeho vzpomínám a říkám, polevníčku, polevníčku, odpusť mě to, že jsem se tě takhle zbavila. Ty jsi byl takový hezký, on byl takový roztomilý, takový rozkošný tím svým zaobleným tvarem. A ten hrubý porcelán tak krásně držel tu teplotu té polévky, takže jste cítili u stolu vždycky to teplo, nejenom z toho jídla, ale takové té soudržnosti v té rodině.
0: No. Vy jste to, paní Noro, povídala jako pohádku. Pohádka o polevníčkovi, to bylo hezké, no.
1: Ano, já
0: máte
1: vím, že
0: pocit,
1: se...
0: paní Noro, že si dnes uchováváme méně památek než naši rodiče a prarodiče?
1: Nebo polevník, má starenka řekla, Norenko, jak už jsem byla větší, vezmi ten polevníček, je už nalitá polévka, odnes ho do jídelny, když to nechtěla nést sama a ona nesla potom něco jiného. Takže já skutečně na ten rozkošný, baculatý polevníček vzpomínám. Možná, že je mu někde dobře, kdyby někomu posloužil a je mu taky dobře. Tak paní se Noro, s vámi loučím a mějte se taky hezky.
0: Dobře, tak zase někdy naslyšenou zavolejte, budeme rádi, budeme čekat. Prstýnek po babičce, stará fotografie, dopis z mládí nebo třeba obyčejná oblíbená hračka. Někdy má i taková rádoby obyčejná věc neobyčejný význam. Co takového se během života zatoulalo vám? Na to se dnes ptáme, volejte, telefon je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste převrátili celý byt vzhůru nohama, prohledali kapsy, skříně, zásuvky, ale marně. Po čem jste pátrali opravdu dlouho a nakonec jste se s tím museli rozloučit? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako pan Jarda, který volá z Kladna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Zdravím všichni, kteří jsou napřímo. A no, já jsem přišel, teda o jednu věc jsem přišel opravdu svojí blbostí, a to byl snubní prstýnek. A no, svojí blbostí. Já řeknu, jak to bylo. No, my jsme s manželkou byli v té době spolu necelý dva roky. Manželka byla v jiném stavu a její kamarádce, která se vdávala zhruba rok a půl před ním, se narodila holčička. A ten manžel té kamarádky, ze kterým se moje žena taky znala, i já, byli to naši kamarádi, ti manželé, byli malinko, ta tablanka byla stejně stará, tam ta kamarádka, a ten Jarda byl snad o rok starší než já. No a takže prostě jsme čekali, když se, protože moje žena byla v jiném stavu a ta Blanka byla víc, tam už se čekalo každou chvíli, když se narodí to dítě, a tenkrát se ještě nevědělo, co to bude. Ultrazvuky nebyly a skutečně narození dítěte bylo skutečně překvapení, co to bude, jo. Dneska už od 4. měsíce už každý ví, že to bude chlapeček nebo holčička, ta poezie celá je víte kde, no. Si teda já myslím. Aha. No a tenhle ten chlup přišel prostě za námi najednou, už jsme spali, já jsem měl ranní směnu, já jsem v té době dělal na dole, jako zámečníka, a takže jsem chodil na směny, ale měl jsem ranní, takže jsme v pohodě spali a někdy ve 2 hodiny v noci zvonek. A on to tenhle ten Jarda, ten manžel té Blanky, té kamarádky, v ruce měl flašku z poloviny vypitou egyptského koňaku, to tenkrát byl velice drahý alkohol v té době, protože běžně se byly ty koňaky, takový ty různý náhražky a rum a tak dále, ale byly tady dobrý značky, byl tady arménský koňak, gruzínský koňak a egyptský byl úplně, ten byl na špici. No a já moc natvrdý teda nejsem sice, já jsem pivář, no ale jako na oslavu takhle nebo zvrtěno dát někomu k svátku budíš. No to jsem jako přišel a tak mám holku, jo, musíte to se mnou oslavit, obě jsou v pořádku, já jsem byl teď v nemocnici, se zeptal, otravoval jsem na vrátnici, tak mi to řekli, samozřejmě mi tam nepustili, ale no a teď, no tak jsme ho pustili dál teda, no a ale on už jí měl pěknu, teda jaký opičku, jo. No a my jsme byli celkem rozespalí, no tak ještě jsme si dali s ním nějakou tu, to já jsem říkal, no ale já jdu ráno na šichtu, no tak jsme si dali jednoho frťana, no a moje žena teda byla v jiném stavu, takže taky nepěla, no a on to statečně dopil a usnul nám na gauči v obýváku. No a tak jsme šli spát taky, říkali se necháme ho spát, no. A já jsem stával v 4:30 do práce a přesto jsem to měl teda zhruba nějakých kilometr, tak jsem jezdil autem, protože já jsem línej na krok, to je o mě známý. A říkám to do teďka každému. Takže, no a tak jsme stávali a teď já říkám, no hele, on se ti to jarda vyspí a ona říká, já ho tady nechci. On je nalitej, jo, buví, ještě buví, jestli se tady nepozrací a tohle, jak pojedeš do práce, vem to okolo něj, on byl do stejné obci, takže nebyl problém, jest kolem jeho baráku, kde bydlel teda, u rodičů té tří manželky. No a tak jsme toho naložili teda, narvali jsme ho do auta, no a já jsem ho se pokusil, jak před tím barákem je jejich, jsem ho teda jako horko těžko zbudil, ale já jsem rád chodil do práce před stínem, protože připravit si trošku práci a tak dále, zeptat se nočního, se tam novýho dole, co nás čeká do práce a tak. No, zkrátka, jak jsem šel do té, tak jsem zjistil, že jsem si nesundal smilný prstýnek. A víte co, když člověk dělá zámeční činu a občas svařuje a tak dále, tak mít na ruce něco kovovýho. Za prvý je to zakázaný předpisama, a za druhý můžete klidně, taky vám to může utrhnout prst díky prstýnku, jo. Takže já jsem ten prstýnek zásadně, když jsem šel do práce, tak jsem ho vždycky nechával doma. No a teď jsem ho měl na ruce a byl jsem ve vrátnici, jo. Tak jsem ho rychle strčil do kapsy u bundy. Měl jsem takovou lehkou podzimní bundu, jenom si silnou, tak jsem ho šoupnul do té kapsy. No a asi v tom fofru jsem ho asi šoupnul vedle kapsy. Protože ten prstýnek už pak nebyl, no. No takže jsme, bohužel jsem na to přišel potom někdy odpoledne, no a to už bylo pozdě, prohledal jsem všechny kapsy, jestli jsem si ho nedal do kapsy ukalo, nebyl. Takže bohužel, no a jsme se ženou 56. rok a vzali jsme to i bez prstínku teda, no.
0: No tak prstýnek bývá často spojený s člověkem nebo tou nejdůležitější životní událostí. Tak tomu rozumím, že vás to mrzí. A řekněte, koho to mrzelo víc, jestli vás nebo ženu?
1: No mě to mrzelo, protože, no tak, žena v podstatě řekla, vidíš, kdyby si, no v podstatě jsme že to jako tolik nemohli, že jo, já jsem říkal, neměli jsme to kluka pouštět, prostě jsme mu říkali, měli říct, že to postavíme zítra odpoledne, teď jdi domů a od toho 20, protože on už opravdu byl na hraně, jo, to bylo vidět a on ještě k tomu dost jako netvrdý alkohol pil, no a já jako nejít kvůli tomu do práce. Pro mě bylo vždycky první priorita bylo teda jít do práce, bohužel. Jako někdo, víte co, někdo třeba přišel a řekl, já dneska nejdu, napiš mi tam dovolenou. Kor potom, když jsem dělal jako vedoucího a tak dále, ale to pro mě prostě bylo naprosto nepřijatelné, no tak no prostě v svojí dozosti takovýhle způsobem jsem přišel o takovouhle věc, no tak o symbol se dá říct, jo. No ale je to opravdu jenom symbol, podstatný je to, jak člověk k tomu přistupuje, no.
0: Přesně tak, říkáte to dobře. Výrazně jsme ale přesáhli čas, Jardo, takže já se nebudu doptávat, ale poděkuju vám, konec konců slyšeli jsme to od začátku až do konce ten příběh. Uvidíme, jestli bude mít nějaké pokračování, jestli se někdy nějakým záhadným způsobem najde. Přáli bychom vám to, ale myslím si, že už je to hezkou řádku let.
1: Všichni zdraví. Vás taky, Ruško, hlavně vám, ať se všichni utíká a mě radši moc ne. A mějte se všichni krásně. Užívejte si ještě zbytek léta, no už se nám blíží to období, který já nesnáším, no. Ale co se dá dělat. Mějte se všichni pěkně a dobrou noc.
0: Některé ztráty bolí chvíli, jiné si člověk vybaví i po desítkách let. Která věc vám dodnes chybí, protože s ní odešel i kousek vašich vzpomínek? Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu jede dál. O čem je? O věcech, které jsme ztratili. Občas si na něco dáváme takový pozor, až to schováme tak, že už to nenajdeme. To místo je prostě dokonale bezpečné. Stalo se vám někde něco podobného? Našli jste svou ztracenou věc třeba až po letech? Budeme se ptát paní Soni, která je s námi. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, krásnou noc, zdravím všechny. Já to vezmu ve zkratce. Jako holka, možná jsem chodila tak do čtvrté, do páté třídy, o prázdninách, my jsme byli se sestrou dvojčata, nám máma koupila o těch prázdninách nové střevíce, že budeme mít v září do školy. No. A my jsme se sestrou neměli nic jiného na práci, než že půjdeme do lesa na borůvky, když byla máma v práci. A já jsem neměla nic jiného na práci, než si obout ty nové střevíce. Tak jsme šli za dědinu do lesa, sbírali jsme borůvky a najednou se před náma objevil nějaký chlap, prostě nějaký pán. No a my jsme začali utíkat. A my jsme utíkali přes lán obilí. No a já jsem utíkala a v tom obilí jsem ten jeden střevíc ztratila. Ale prostě strach nás hnal pořád dál, tak jsme utíkali až do dědiny. Já teda nevím, jak jsem to s tou jednou botou jako bosky mohla doběhnout. No a s tím, že na druhý den půjdem, že tam bude určitě v tom obilí cestička, kudy jsme utíkali a že ten střevíc najdem. No, na druhý den jsme se teda vypravili, no jo, kudy jsme běželi, kde je ta cesta, nebo vyšla paní pěšníka, tak jsme chvilku hledali, no nenašli jsme samozřejmě, kde v obilí, že jo. No a já celou tu dobu do konce prázdnin jsem to doma mámě neřekla, že jsem ztratila tu botu. A asi týden před koncem prázdninama jsme chtěli do města něco nakupovat a ona vezme si ty nové boty. A já, ne, to budu mít, až půjdeme do školy. No. A den před konce prázdninama jsem musela s pravdou ven, že prostě nemám botu, že jsem ji ztratila.
0: No, a jak na to reagovala?
1: No, dostala jsem jakýsi vylágoš, nové boty mi nekoupila, takže se strašila v září v nových botech a já samozřejmě ve starých. Ale potom asi tak za 4-5 roku jsme uklízeli na půdě, a já jsem tam našla tu krabicu s tou jednou novou botou, jako, ta tam zůstala. Ale potom aj, jak se seseklo obilí, my jsme šli na tu louku, nebo na to pole, hledali, boty se nenašlo, takže to jenom takový krátký jsem si teď na to vzpomněla, jako děcko, jak jsem hledala botu a nebylo to nic vzácného, ale myslím na to někdy, že jsem ji ztratila.
0: Zní to skoro jako pohádka o Popelce, jenom střevíček nezůstal na schodech, ale na poli nenašel.
1: Žádný princ nenašel, možná nějaký kombajnista to pak semlel, kde si do obilí, nevím. Takže tak jenom bezkratce jsem chtěla se podělit do takový příběh, který už je hodně dávno. Jo.
0: Nevíte, kde je teď ta střevíce? Už jste ji dávno vyhodila, nebo by se ještě někde našla?
1: Jo, my jsme se odstěhovali vlastně z té vesnice a dům se prodal, takže už jsem ji nenašla. No, tak
0: ji máte končím. V vzpomínkách celý ten příběh. Děkujeme za něj.
1: Jo, já všechny zdravím, moc ráda vás poslouchám. Není to dlouho, co jsem se připojila tady na ten Český rozhlas, ale baví mě to a ráda někdy, když se dovolám, tak jsem ráda a poslouchám ostatní příběhy, takže všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Dobrou noc.
0: Říkáte, že nevoláte často, ale budeme rádi, když to zkusíte co nejdřív. Bylo to zajímavé. Předměty sami o sobě možná velkou cenu nemají, ale jejich příběhy mohou být k nezaplacení. Jaký příběh se skrývá za věcí, kterou jste ztratili vy? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v Noční lince. Dnes je o malých pátráních po věcech, které zmizely z našich rukou, ale nikoli z našich vzpomínek. Zavolejte mi a povězte, co jste kdysi ztratili a dodnes vás to mrzí. Stejně jako to teď udělal pan Pavel ze Žedlochovic. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý před půlnocí, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych měl takový dvě věci. Jedna věc je, že jsem, když jsem byl na učilišti, tak jsem si tam půjčil od našeho učitele hudby, tak jsem si půjčil tamburínku a zobcovou flétnu, protože jsme to tak nějak potřebovali tady na nějaké divadelní představení. Mhm. Tak jsem si to půjčím a jak jsem jel vlakem semka na Moravu z té Prahy, tak jsem to zapomněl v tom vlaku. Tak samozřejmě, že už to už se nikde nenašlo, to nebylo k dohledání, jak třeba dneska by to možná šlo, kdyby si člověk zavolal, zjistil si číslo, zavolal si nějaké ty ztráty, nálezy, tak třeba by to šlo, ale tenkrát prostě ne, no, já jsem si to dal tam na vrch, jak jsou ty šprušlé a vystupoval jsem a vzpomněl jsem si až pozdě, no. Tak to byla taková ztráta, která mě docela mrzela, protože to byla škoda, pak jsem to musel, myslím, uhradit, nebo to.
0: Aha. Ale tak... Kolik to bylo?
1: Ježiš, to já fakt nevím, to už nevím.
0: To už je dávno. Ale
1: tenkrát to bylo na učilišti a když jsem řekl, jak to, tak po mně nechtěli nějaký horetní části, jo. My jsme si tam jako na tom učilišti ani nějak nevydělali, jak ta knihařina nebylo zrovna nějak, jako že by člověk měl tenkrát nějaké velké peníze. No a potom se mi stalo, to nebyla vyloženě ztráta, ale to bylo takové spíš to, že já jsem tady má kamarád ze sklepa si udělal takovou hospůdku, takovou sklepní prostě záležitost a takový klub, jakoby, a já jsem tam byl, já jsem tam u něho spal tenkrát, na baráčku jsem tam byl v nájmu a takže jsem tam byl skoro každý den a on tam měl pozvaného kamaráda, který se říkal Leopardo da Vinci, a on, že píše básně, a on jakože že si nechal vytisknout takovou sbírečku malou, a A5 to byla, a měl tam nějaké ty své věci. A já jsem říkal, no, potom já toužím, že by mě třeba někdo umožnil, aby jako vytiskl prostě nějaké své věci, a on jako, jo, že to není problém a že by to mohl udělat taky nějakým takovým stylem, tak jak on. Tak jsem mu přinesl druhý den všechny moje štěry velké sešity, kde jsem o tučňáku někde to spíš, no, myslím, očiště jsem začal psát tady ty básničky, ty rýmovanice. Bylo jich docela hodně, tak měl jsem takový 4 velký sešity a tak jsem mu je dal a on, že si to počte a že z toho vybere a když tak něco otiskne, no, a od té doby, co odešel, tak už jsem ho neviděl. A samozřejmě ty sešity taky ne, tak to mě hodně mrzelo, jakože že už jsem se s tím nikdy nesetkal, no, ten barec už tam nikdy neukázal. Tak jsem říkal tomu kamarádovi, který měl tu hospodu, a on říkal, no, to je, jako, že za to nemůže, ale že se tam objevoval, ale od té doby, co jsem mu dal ty sešity, tak prostě se tam už taky neobjevil, že byl taky z toho překvapený, no.
0: A Pavle, budete povídat do třetice všeho dobrého nějaké další věci, nebo se mám ptát?
1: Já myslím, že už nemám.
0: Dobře, tak já se doptám, byla nějaká věc, kterou se ztratil a potom našel?
1: Ano, byla, ale to jsem nenašel já, to našel někdo jiný. Já jsem ztratil třeba občanku a tak, jako doklady, a to bylo hrozný, ta představa, že to všechno budu muset si zaplatit a že všechno budu to muset obnovovat znova, jako zdravotní kartu, občanku. No prostě ZTPčko, tu průkazku, co máme my, invalidí, jo, ten zdravotní. No a takový věci. A jednou jsem takhle šel prostě tady u nás v takovým parčíku, u zvonice a přišel ke mně pán a říkal, jsi Kořilek, že? My se známe. A říkám, tak se vidíme, protože on dělal ve sběrných surovinách tam při výkupu. Tak říkám, tak se on pre. A jmenuješ se Kořilek teda, říkám, jasně. A nechybí ti něco, nestačil jsi někdy něco. A už jsem začal brečet, ne?
0: Ano?
1: Protože to bylo takový jako, že mě to prostě dostalo. Už jsem věděl, že to určitě bude, že to budou určitě ty doklady a že všechno tady to utrpení, že mě mine, tady to zájmění všeho nového a tak mě to předal a že to našel tam právě na tom startu, na v tom parčíku, tak mě to předal, tak to bylo takový, ježišmarja, to jsem si oddychl tenkrát, no.
0: Dobře. Tak Pavle, děkujeme, skončili jsme šťastně, uvidíme, co další volající, další posluchači. Vám poděkuju, popřeju nádhernou noc a zase někdy v noční lince. Možná jste byli dítě a přešli o milovanou hračku, možná se to stalo teprve nedávno. Na kterou ztracenou věc jste nedokázali zapomenout bez ohledu na to, kolik let už uplynulo? Uslyšíme si po půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Ztratili jste nějakou fotografii, nějaký dopis, nějaký hrníček, nějakou rodinnou památku nebo něco úplně obyčejného, nějakou malůvku, která pro vás mnoho znamenala? Hledali jste ztracenou věc dlouho a našli jste, kde byla? Nebo pomohl vám někdo hledat tak dlouho, dokud se ta věc neobjevila? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nikdy nevymizely, si budeme povídat až do jedné hodiny. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, dospívala 7 minut po půlnoci. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Možná máte jednu ztrátu, kterou si občas vyčítáte. Kdyby si tehdy dával větší pozor, pořád bych to měl. Co vám při této větě vytane na mysli? Krásnou noc přejeme. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, tady volá Marie.
0: Paní Marie, vítejte a povídejte. Co máte
1: letos k tématu? To bude teď v září 60 let. To jsem ztratila tak 50

0: 9 vlastne. Čiže 60 roku by sme bývali, byli leto spolu.
1: Pani Marie, jestli můžu poprosit, kdybyste udělala krok doprava, doleva, nebo lépe mluvila do toho sluchátka, protože neslyšíme nejlépe.
0: Ano. Teď už se slyšíme.
1: Je to o něco lepší.
0: No, že to je asi 59 let, co jsem byla rok vdaná a ztratila jsem snubní prstínek u nich, u manželových rodičů. Rezali jsme dříví. A jak jsem od něj brala ty špalíky a odhazovala, tak normálně jsem o tom ani nevěděla, že mě sjel. Až pak jsem na to přišla, když jsme asi dořezali, nebo prostě ještě ten den, ale jako už jsme měli pořezaný. No tak maminka jeho, to je jasný, že já jsem z toho byla nešťastná, oni z toho byli nešťastní. No, tak maminka jeho normálně pod tím měli uhlí ještě pod tím dřívím, tak odházeli pak to dřevo pryč někde ještě zase jinde a normálně přesejvala přes rok uhlí, přes nějaký tok, jestli na něj přijde, jenomže ho nedopřesila. Protože mezi tím zemřela brzo, bylo i 50 roků, takže prstínek někde tam zůstal. Teď už je kůna, co se to řezalo, zbouraná, mají to majitelé jiný, asi už třetí, takže prostě je po prstínku, ale mám to pořád v hlavě. A tak jsem si koupila nové, no to je jasný, ale letos zase jsem ztratila, bylo mě strašně. Viděli jsme, byli jsme s dcerou a s vnučkou v jednom bazaru a tam měli i nový prostě, jak bych to řekla, bižutérii a zlato, stříbro prostě. A to zlato a stříbro měli nový. No a mně se tam zalíbil takový, já jsem najemný prstinci vždycky byla, takže ten mě tam zalíbil s modrým skličkem, takovým matným, malým. No ale nekoupila jsem si ho. A když jsem vnučka viděla, že mám jako mrzení, že ho nemá, že jsem si ho nekoupila, tak já nevím, jestli už ten den, nebo druhý den se sebrala, jela tam přes 20 kiláků a koupila mě ho a dala mě ho k Ježíšku na stromeček. Já z něj měla takovou strašnou radost a měla jsem ho asi 4 nebo 5 roku, ale to jsem měla brojleři, takový jako slepice na jídlo, jo, od malých kuřátek a jak jsem každý den to od nich čistila, tak taky ten prstínek mě sjel a já na to přišla pozdě, no to je jasně, že se, když to tak řeknu, mnohý nenajde. Tak docela taky mám mrzení, protože mě se líbil a ještě tím, že mě ho vnučka koupila, tak jsem z toho měla radost, no. Bohužel.
1: Tak dvě stejné věci, to je asi rarita. Snad to nebude do třetice všeho dobrého. Pořídila jste si pak nějaký třetí šperk?
0: No, to mě dala zase dcera, že on byl malej a měl ho po zesnulej švagrovej. Ona taky zemřela mladá a prostě ona ho podědila. A nebo oblíkla ho, tak mě ho dala. Ale to už jsem si dala tak napevno na prostředníček, aby mě nesjel.
1: No. To jste udělala dobře. No, byla nějaká věc, kterou jste někdy ztratila a našla? Nebo byla nějaká věc, kterou vy jste někde našla a vrátila majitele? Nemusela být vaše?
0: Ne, to jsem nenašla, ale ztratila jsem už dvakrát na ušnici zlato po mamince. Jednou jsem ji našla teda v posteli a jednou jsem šla do obchodu a říkám, jako jsem šla po cestě a teď říkám, ježiň, tohle je jak náušnice. Vrátila jsem se a už jsem ji nenašla. A pak, když jsem šla z obchodu, tak jsem šla pomalinku. A ona to byla teda moje. A já na to nepřišla, takže jestli se mi ztratila den předem, nevím. A nevšimla jsem si toho. No, tak jsem mi dala opravit, protože samozřejmě jsem na ně asi já, nebo někdo šláp. Tak jsem mi dala opravit a mám je v krabičce, protože to bylo po mamince, tak už prostě to nenosím.
1: No, tak
0: asi to pak někdo veme.
1: Neuštice se k vám nakonec vrátila, dostala druhou šanci. Děkujeme za ty tři střípky do dnešní mozaiky, do dnešního vyprávění na téma, co jsme kdysi ztratili a možná po letech našli nebo nenašli. Zdravíme vás, paní Marie, zavolejte zase příště, když budete mít co říct k tématu.
0: No, děkuju moc a všem posluchačům, který ještě poslouchají.
1: Něco se ztratí při stěhování, něco při cestování a něco zmizí tak záhadně, že dodnes netušíme jak. Máte i vy jednu takovou nevysvětlitelnou ztrátu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste něco nechali ve vlaku, zapomněli na dovolené, nebo vám to prostě jednoho dne zmizelo z domu. Která taková chvíle vás dodnes mrzí? Je s námi pan Pepa? Pamatuju si to dobře, Pepo?
1: Po 33 letech mě opustila má druhá žena. No a měl jsem tam knihovnu a v té knihovně jsem měl založený takový sešitek nebo prostě vydání. Bylo to asi 180 stránek, polovičku a čtyřky a tam byly prostě dějiny útvarů, u kterých jsem sloužil, u 3. leteckého stíhacího pluku v Brně a potom u vrtulníkovýho. Tak tam bylo popisované některé ty příhody. Tak nejzajímavější tam byl Karel Smíšku, který teda, když jsme bydlili na Svobodárně, jeli tankisti z Výškova, tak se nechal na košu prostě do kasáren ten kilometr a půl svěst, to bylo jedno je po první.
0: Pepo, takže spolu s odchodem manželky zmizela i kniha, na které vám záleželo. Pochopili jsme to dobře?
1: No, tak ta knížička, ta právě popisovala tady ty příhody z těch, co jsem sloužil. Potom v 70. roce jsem už nastoupil ty rolinkama, ale tam jako litevský mechanik. A jedná se tady o ten příběh, že najednou se v Brně objevil jako tank za divadlem a policajti hledali, kdo jako co to, kdo s ním přijel. No, nikomu nechybělo, až pak se zjistilo, když Karel Smíšku vyšel z divadla, a to tak, že si z Výškova vzal tank a z Výškova si zajel do Brna do divadla. Tak to byl takový příběh, říkám, ale on měl více takové.
0: Dobře, to je krásné, to by bylo krásné někdy se touto knihou prolistovat. Víte jim teda, kde jí nakonec je konec?
1: Prosím?
0: Kde ta kniha tedy je?
1: No, když mě žena zemřela, tak její dcera všecko vyhodila tady, takže to je, no, co pro mě vyhodila její telefon a ten můj se za 3 dny pokazil, tak jsem musel si jít koupit novej, no takže to, no tak likvidovali jsme byt a prostě když já jsem si potom přestěhoval, došla paní za synem zpátky, kde teď tady bydlím, tak bydlíme tady 2 důchodci, no. Mě tak už, já říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: No. Tak výjimečně to nebyl teda prstýnek, ty dneska vévodí dnešní noční lince mezi těmi ztracenými věcmi. Tak vaše kniha, kdo ví, jestli se najde, měl jste tam nějaké věnování, kdyby náhodou to bylo někde?
1: Ne, to prosím vás.
0: Nějakém antikvariátu?
1: Ne, to ona vyhodila do toho do sběru. Říkám, kdyby aspoň to dala tady, co jsem chodil, no prostě na deskách, tam bývají odložené jako knihy, které si může, kdo chce jako zapůjčit a přečíst takový čist, co, no, co jako nikdo nechce, tak no, ale to byla knihovna, prostě něco tady z toho mám, jako to mě si zachránil třeba Lokit Moravy.
0: No Pepo, jsou vlastně obecně ty knihy velmi zvláštní věc, zvláštní věcí, člověk k ním někdy přilne úplně stejně jako k jiným osobním památkám a to i přesto, že nám to vlastně léta v té knihovně stojí a už vlastně ani nejsou ke čtení, ale přesto jsou součástí našeho života. Děkuju vám za sdílení. Kéž by se stal zázrak a nějakým způsobem by se k vám ta kniha vrátila. Vím, že jste říkal, že se vyhodila, ale zázraky se dějí. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy. Zešla paní z Zlína, do noční linky.
1: No tak.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let, a desce četrou ta.

0: překrásná písnička. Za 3 minuty, 1:30. Noční linka Českého rozhlasu je stále s vámi Jarka Barboříková a přidává se další. Kdo volá? Přichází paní. Prosím, představte se.
1: Milá.
0: Ano.
1: Postavte moju.
0: Ano, ano, paní Lidka je u nás. Téma, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Jakou odpověď pro nás máte?
1: Jarisko, já vás srdečně vítám. A co ráda je vás na spodlouhé době slyším, že jsem se dovolala. Tak já mám ty největší ztráty, jak člověk může mít v životě a které už nikdy se najde. Tak abych začala taky. No. První, no, byla jsem poznáct a vše jsem měla 15. Moji první lásku, to byla opravdu první a nejhezčí a nejlepší, už jsem druhou tak bude poznala v životě, tak jsme spolu chodili a nechodili, znáte to, jenom za ručičku a pusa, to bylo všechno, to ne jak dneska ti mladí, znáte to. No, tak dnes se nakonec prostě rozešli, protože našim se to nějak nelíbilo, tak prý tatínek potom promlouvám s tu jeho maminkou a prostě neře rozešli. Já jsem se to až potom po letech dověděla, co spolu měli. No, takže to byl první, ta největší ztráta v mém životě, na kterého do smrti nezapomenu, protože takovou lásku už jsem v životě další nenašla. Že prostě to byl první chlapec, který
0: počkejte,
1: opravdu měli
0: Liduško,
1: rádi.
0: Teda, to téma znáte?
1: Ano, však ztráty. A to není ztráta, ten už je po smrti.
0: No, spíš jsme to směřovali k těm věcem hmotným, ale tak to dovyprávějte.
1: No, tak to byla taky, na to nezapomenu do smrti. Potom jsem ženala, ale ta jedno, on byl o 13 let starší jak já, no ale my jsme byli opravdu jenom kamarádi, já jsem jako chodila, opřed on byl rozvedený vlastně, ale byl o 13 let starší, ale to bylo opravdu jenom přátelství, tak ten už je taky po smrti. No a potom jsem se vdala na inzerát. Byli jsme spolu skoro 43 let, až přišel ten nešťastný covid a ten mě ho vzal. No a potom ještě než umřel, tom nejhorší roky, to už je 5 let, jsem manžel po smrti, s tím jsem se nemohla ani rozloučit, protože on zemřel v nemocnici vlastně za 2 dny, co ho dovezli a mě na druhý den přijela, zbudili mě policie, že pro mě přijeli a já jsem ho měla taky, no ale já jsem ležela doma, takže jsem šla otevřít normálně, jak jsem byla v noční košili a v županě. Tak nevím, co se se mnou stalo, protože jsem byla měsíc v komatu a když jsem se probrala z toho komatu, tak jsem nemohla chodit prostě. Rehabilitovala jsem 3 měsíce, jsem si užila špitálu.
0: Dobře, Liduško, my se trošičku odvracíme od toho tématu, takže já vám poděkuju. I lidské ztráty jsou ztráty, máte pravdu, no to svým způsobem patří k tématu. Tak děkuju, že jste si s náma povídala, ale pojďme si teď dát písničku od Františka Nedvěda a potom prostor dalšímu volajícímu, jestli dovolíte.
1: Tak to mě mrzí teda, no a podle největší ztráty byla Karel Gott. toho jsem milovala od mala.
0: Ano, protože my to víme, tak toto téma bude už brzy v noční lince právě okolo výročí jeho odchodu.

0: Pět minut po půl jedné. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Pokračujeme taky v našem dnešním tématu a to zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Paní Dana od Ústí nad Labem píše, dnes jsou to 3 roky, co jsem na zahradě Čech asi při zkoušení oblečení vytrousila řetízek s přívěskem. Dostala jsem ho od manžela k narození syna v roce... tady bude překlep, tady je 2082, takže asi to bude 1982. Bohužel jsem na dotazy vedení nikdo nenahlásil ztrátu, dodnes to moc bolí. Tak úplně tomu vzkazu nerozumím, ale zkusím se potom na to podívat v klidu. I vy ostatní posluchači, můžete si přečíst i ostatní vzkazy ostatních, například od pana Bohumíra. Po rodičích jsem zdědil staré originální kukačky. Vzal jsem si je po dědicích, potom si je vzal syn po nějaké době, když nám je vracel, tak bez závaží. No, hodně mi to vadí. Utrpělo to a už to není ono. Bohumíre, děkujeme za telefon. Pojďme se podívat, kdo nás čeká na lince. Halo?
1: Halo, halo, tady Jarča, krásný úterní den, prosím. Jarča Svídon tu, Jarko, vás zdravím všechny. No, víte, já jsem měla takové zážitky. Našla jsem ovci v lese, jak jsme byli na houbách. No a byl to od státního ředitele policie, a protože tenkrát byla bouřka, tak mu utekli. A on byl na dovolení, tak jsme mu našli ovci, tak jsem volala policii, aby si odchytili je, tak nám poděkovali a tak jsme šli domů z hub a najednou jsem přišla dolů, měli jsme bankomat ještě dole na staré budově a tam jsem našla u bankomatu bluzu pracovní s klíčema. No tak jsem ji dala na policii, aby prostě někdo ji si vyzvedl. No a pak jsme šli se synovcem a mojí mamkou a u pekárny ve Fridantě tady jsme našli lodičku a jedna paní ztratila červenou lodičku do tanečních. No a ona byla smutná, že má jenom jednu. No tak jsme dali moje telefonní číslo do ty pekárny a tak jsme skontaktovali se a měla hned tu lodičku druhý den. A pak jsem našla ještě telefon. Jeden mladík ztratil telefon a zavolali jsme mu tátovi, protože tam šlo o velký majetek na telefonu. Takže jsme udělali dobré skutek.
0: Takže při houbaření jste našla nečekaný úlovek místo hřibů zatoulanou ovečku. To jste začala hezky a pokračovala jste dalšími pozitivními příběhy, že jste vlastně vždycky našla nějakou věc, kterou ztratil někdo jiný. A já se vás zeptám, jestli jste někdy vy ztratila něco, co vám bylo drahé?
1: No, nám tenkrát utek pejsan. Někdo unesl. A já jsem opak, nám řekli lidi, že na zahrádkách nahoře, jako ubývali nemocnice, tak jsme tam šli s mamkou a dovedli jsme si ho domů.
0: No tak počkejte, a... to nám vysvětlete. Jak to probíhalo?
1: Probíhalo to tak, že jsme přišli ven a najednou branka byla tak nějak povolená, že jo.
0: Já spíš myslím to, jak jste ho potom objevili. Někdo vám tedy řekl, kde je a jak to probíhalo, když jste tam přišli.
1: Ano. A my jsme tam šli, protože tam byli lidi na zahradě u nemocnice a nám řekli, že ho tam mají, tak jsme jim moc poděkovali, že ho tam jako nechali si, aby jsme si pro ně přišli, protože jsme tam měli známý na těch zahrádkách.
0: Tak to, že on utekl, já jsem si myslela, že vám ho někdo unesl.
1: No někdo nám ho vzal a my jsme ho hledali a nenašli jsme ho. A pak nám říkali lidi, no, jestli myslíte Aran, říkáme, no Aran. No a tak jsme, my jsme ho viděli na zahrádce, tam na hoře u nemocnice, protože tam je uznámej. protože oni taky tam mějí ty lidi zahradu, že jo, u nemocnice. No a tam jich je víc, to je taková zahradkářská kolona.
0: Úplně pro nás není podstatné, mě spíš zajímá to, jestli jste mluvili teda s tím údajným únoscem.
1: Ne, ten se nenašel, akorát, že byl u těch lidí, že tam ho vyhodil ten zloděj, no a bylo to. No ale nevadí, tak jsme pak hledali s mamkou, až jsme pak nám řekli ty známy, že je tam na hradě.
0: Dobře, tak Jarče, děkujeme, že se s námi teď vysílala noční linku a zase příště naslyšenou.
1: Ano, prosím, naslyšenou.
0: Někdy nejde ani tak o samotnou věc, jako o člověka, od kterého jsme ji dostali. Ztratili jste někdy památku po někom blízkém, která pro vás měla velkou cenu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je přesně 3/4 na 1. Jsou ztracené věci, u kterých se člověk ani po letech úplně nevzdá naděje, že se ještě někde, někdy objeví. Máte doma nebo v rodině podobnou záhadu? Volejte noční linku Českého rozhlasu jako paní Jindra. Vítejte, zdravíme takže vás. Směr Brno.
1: Můžu jako mluvit?
0: Ano.
1: Jo. Ve Zlíně jsem si chtěla koupit kabelku v kůži, protože jsem měla už takovou starší, odrbanou. No tak jsem si koupila kabelku. Veškeré peníze, co jsem tam měla, jsem vlastně zaplatila za tu kabelku. Stálo mě to tehdy 1600. Prior se to jmenovalo, myslím, ten obchodní dům, už ani nepamatuju. No a tak jsem prostě chodila dole a kupovala jsem si rohlík. A teď jsem se podívala, já jsem tu kabelku tam neměla na tom vozíku. Tak jsem rychle šla za tou paní, co tam měla službu, a poprosila jsem ji, jestli mě může dát telefon na tu službu, jak jsou krádeže a to. No a bylo to velice rychlé, protože mě dala hned číslo na tu paní, tak se mi nahlásila tu krádež té kabelky. No a říkala mě paní, no co voláte, tak už někdo vybíral. Tak to bylo někde blízko toho Prioru nebo tak nějak. No tak jsem kabelku ošelela, chodila jsem s tou starou, ale mám ještě jeden případ, kdy mě z toho tuhla
0: krev v žilách?
1: Ano, nemůžu se ani k tomu, po tolika letech, bylo mě asi 30. No. A jela jsem ze Zlína a my jsme si tam s manželem chtěli objednat lavici jako, no tak jsem měla peníze z kabelce, takové líkové, měla jsem tam 27 000. No a byla jsem s malým, mu se chtělo čurat, no tak jsem poprosila, tak jsme si vyčurali a hned jsme si sedli u těch dveří, už jsme nešli dozadu si sednout. No, tak jsme zrně vystoupili, šli domů. Já jsem zjistila, že tu kabelku nemám. Ne. S těma penězma. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Představte si, že já jsem zavolala na ty autobusy, na ztráty a nálezy. A paní mě řekla, ať si přijdu pro tu kabelku, že ty peníze tam mám. Dovedete si představit, jak mě bolelo to břicho, než jsem se dopídila to, že ty peníze prostě mám v té kabelce.
0: No tak to je zázrak. Řekněte mi, někdo našel kabelku, dal to řidiči, nebo řidička se šla podívat?
1: Ano, tam ty nálezy. Ano, tam to u těch ztrát a nález jsem si to vyzvedla potom, mě řekla, tak já tam přijdu, že to tam odevzal někdo. No, asi se do kabelky nedíval, protože kdyby se podíval a viděl tam tolik peněz, tak já nevím, jestli by ho to nezlákalo. No, dopadlo to dobře, peníze jsem měla, přestalo mě bolet břicho a ani jsem to pomalu manželovi neřekla do puntíku, jak to vlastně bylo, protože jsem se hrozně jako svěděla, že jsem tak blbá a nechám si prostě kabelku v autobuse. No.
0: Tak ale to, byly to moje... je teda něco.
1: No.
0: A to byla obrovská to částka, no to...
1: Velká, no, bylo to tehdy, jako 27 000 bylo jako hodně peněz, že jo. No tak už jsem si dávala velký pozor, když jsem něco šla kupovat a už jsem
0: Ale paní Andro, vy jste mi teď vlastně připomněla, že mě se stalo něco podobného. V autobuse jsem nechala 3,5 tisíce na sedadle, protože jsem si chtěla dát najít místo v baťohu, takže jsem je z peněženky dala na sedadlo a pak jsem zjistila, že mám vystupovat. Vysedla jsem, šla jsem v tu chvíli platit opravu auta a zjistila jsem, že ty peníze jsem tam nechala. Já jsem to věděla. A hned jsem telefonovala taky na linku ztráty a nálezy patřičnou a tam mi oznámili, že zavolají řidiči toho autobusu a ten řidič, představte si, ty peníze našel, později mi je předal, ale říkal, že to bylo na hraně, protože řekl, já jsem musel na jedné zastávce zastavit, klasicky šel jsem dozadu, protože jsem věděl, kde přesně jste seděla, tak jsem se tam podíval, peníze tam nebyly, tak jsem to zkusil a říkám, tak a okamžitě mi vraťte ty peníze, co tady byly. Tady mám kameru, tak bych to stejně za chviličku zjistil, kdo to byl. A taková mladá holka vytáhla svou peněženku a ty peníze mu dala. Takže si je chtěla vzít.
1: Ona to vzala.
0: A ten pan řidič jenom zkusil, že tam má kameru. Žádná kamera tam není. Ale podařilo se. No, ale pořád to nebylo 27. To nevím, co bych na vašem místě dělala. Já jsem měla co dělat s těmi 3,5 tisíci. Takže vás obdivuju, že jste to vůbec přežila. Ten stav, kdy zjistíte, že jste nechala v autobuse 27 tisíc.
1: Dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: Budeme končit, vážení přátelé. Za 7 minut tady bude čas přepojování dnešní noční linky opět zpátky do Prahy. Já vám děkuju, že jste s námi dnes vysílali. Přeju vám, abyste už nic nestráceli a pokud něco ztratíte, abyste to zase našli, protože když ztratíme nějakou věc, tak s tou věcí zmizí i kus toho příběhu. A tak si všechno dobře hlídejte, hlavně všechny peníze v autobusu. Děkuju za dnešní vzpomínky, přeji klidnou noc a hlavně, ať vám to, co je pro vás opravdu důležité, zůstává na blízku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a takto dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: Rogala s tím vákem ve vlasech Markéta léta.
1: Nete je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se smívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky zminula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky, tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žirádňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl. Tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět. Ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanárů, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám, sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak uchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jakože ten švec, ten pán Radost tam mu říkal, vybírej mi vešky a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
1: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř

0: Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
1: No já o zvířatech jednu, to se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
2: To je
1: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si budete představit živý ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno, nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá: co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají: prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film a...
2: Umění.
1: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá: za pět piv. A oni říkají: tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on povídá: tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči a když to skončilo, tak povídá: vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
3: Ten dovětek je krásný.
4: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
5: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU. A my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem... udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si: kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, jasně, kamera. Sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě, a nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o režiséru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kunštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolený údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma sukněma. Širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divnej ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, a to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj se obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tuto svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měly rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmi krásky. A ona mu povídá, podívej, sedmi krásky. A on se tak dlouze na tu sedmi krásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si ji pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa, ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta, jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten
2: psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího. Tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strýda, kterýho jsem měl.
1: To jsou tohle takový strýdové.
0: A tenhle ten strýda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Odvrtali.
0: No ale ten Eman neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, no ne, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc a v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, tam se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zaved si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká laterna magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat, protože to prostě nešlo. Ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde je. Se opravdu domluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali: hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
3: Teďka má granty jiný smysl.
2: No ne, ano, to já vím, ale u nich, u Žižkovy, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života se dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména Brych? To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když si se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Kásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Kchás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme liduprázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že se dům houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Kchás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Kchás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své 80. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popoledni, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc nazbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských Lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozhlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.